0: Radio Beat.
1: Stále zveme na podzimní koncerty a bude tam i něco na nějaký festiválek, nechci předbíhat. A tím pádem nemohu opomenout logicky ani akci, která bude 6. listopadu v Praze v O2 Univerzum. Vystoupí tam Soilwork, Orbit Culture a jako headliner pochopitelně Amon Amarth. Oni 2. října vydají novinkové album The All Father Awakens. My se ale prostřednictvím songu An Ancient Sign of Coming Storm vrátíme až do roku 2004 na 5. řadovku Amon Amarth Fate of Norms. Tady je máte.

0: Beat.
1: Dozněli Amon Amarth, znovu připomínám, že vystoupí v Praze v O2 Univerzum 6. listopadu. A o den později se koná takový malý festiválek, by se dalo říct, který se jmenuje Fight Fest v centru a proběhne ve Velké Meziříčí v klubu Jupiter. Název napovídá, že to navazuje na letní velký hardkorový Fight Fest, který probíhá open air a já si myslím, že už si vybudoval obrovskou pozici. No a tohle je prostě taková, prostě jeho malá podzimní verze, kde vystoupí Malik Dantumor a ještě další dvě tuzemské kapely a také slovutní holandští death metalisté Asphyx. Což je skupina, která se příští rok dožije už 40. narozenin a znalcům death metalové scény asi netřeba připomínat, že jejím nejznámějším členem je zpěvák Martin van Drunen, který na konci 80. let působil u legendárních krajinů Pestilence. Každopádně účast Asphyx na Fightfestu v centru je důkazem, že byť na Fightfestu hrají převážně hardkorové kapely, tak se nebrání ani jiným žánrům, třeba death metalu v podání Asphyx. Pustíme si The Feeder song z alba Incoming Dead.

0: Beatu.
1: Já jsem v souvislosti s Fyte Festem několikrát zmiňoval hudební žánr hardcore, zcela logicky, protože tohle byla pozvánka na Fyte Fest v centru, byť to byl death metal. No a hned o den později, 8. listopadu, v Ostravě v klubu Barák, vystoupí nefalšovaná hardcore metalová legenda ze Spojených států, skupina Propane. Ta letos slaví půlkulatých 35 let od svého vzniku a k těm narozeninám si v květnu nadělila nové album Stone Cold Anger. My se ale vrátíme až do roku 2012 k albu Straight to the Dome prostřednictvím skladby Fallen Son.

0: Radio Beat.
1: To byla připomínka toho, že Propin vystoupí 8. listopadu v ostravském baráku. 14., 15. a 16. listopadu se na společné turné vydávají němečtí SDI a dvě české skupiny Hennig 666 a Pipa Plays Cryptor. Vystoupí postupně v Praze ve Futuru, v Uherském Hradišti v Kubu Mír a v Brně na Melodce. Tam jenom upozorňuji, že ten poslední koncert v Brně, a tam budou pouze SDI a Hennig 666. No a my si zahrajeme právě něco od SDI, německé legendy, z jejich druhého alba Sign of the Wicked, vydaného v 88. roce, přichází song Killer's Confession.

No a k tomu společnému turné SDI Hennig 666 a projektu Peepa Play Scriptor se vrátíme ještě právě prostřednictvím jedné Peepovy skladby nebo kryptorské skladby, protože jak víte, Peepa Play Scriptor to jsou písničky kryptoru, které hraje Peepa s novými spoluhráči. A ono to už vyšlo na živém albu Peepa Play Scriptor, protože jedno živé vystoupení bylo už v loni na Brněnské bouři. A nyní tedy se chystají další dva koncerty, protože, jak už jsem říkal, Peepa Play Scriptor bude SDI a Hennig 666 doprovázet v Praze a v Uherském Hradišti. Mimochodem Peepa zvolna, ale pečlivě chystá novou desku, opravdu s novým materiálem. Ta ovšem pochopitelně zatím není k dispozici, tak berte za vděk alespoň živou verzí skladby Jsou mezi námi.

0: Díky!
1: Na beatu.
0: Pořád posloucháte Hard & Heavy a já nadále se snažím avizovat nějaké zajímavé koncertní, případně festivalové akce, které vás čekají letos na podzim. A nemohu nezmínit třeba další koncert 16. listopadu v ostravském baráku, kde vystoupí Eros a Flashcrow, tedy něco pro vyznavače extrémního death metalu. A nebo akci 21. listopadu, která bude ve Zlíně, ve sportovním hale Datart. Vystoupí tam Pain, Wolfhard a švýcarští folk metalisté LOAT. A právě z jejich debutu z alba Spirit, které letos slaví už 20. výročí od svého vydání, si teď pustíme The Song of Life. Takže tady jsou LOAT.

Připomínám, že LOAT vystoupí 21. listopadu ve Zlíně. Ten samý den mimochodem hrají v Ostravě, v tamní Ostravar aréně, slavní švédští hardrockeři Europe. Ale my se posuneme zase ještě o týden později, do 28. listopadu a vrátíme se do Zlína, ovšem do Masters of Rock Café, protože tam vystoupí společně kapely Tear, Twilight Force a ještě dvě další. A my si zahrajeme právě skupinu Tear z Faerských ostrovů. Pro nás Čechy je určitě zajímavá i tím, že kytarista zpěvák Harry Jensen hrál i ve zdejších skupinách Surma a Bohemian Metal Rhapsody. Od Tear si z alba Hell, vydaného před 7 lety, pustíme song Downhill Drunk. Tak tady je faerská kapela Tear.

0: Rádiu Beat.
1: To byly Fire René Tyr, kteří zahrají ve Zlíně 28. listopadu. A teď už se posuneme do prosince, ale zůstaneme ve Zlíně, protože 5. prosince tam ve sportovní hale Datart proběhne zimní odnož festivalu Masters of Rock, tedy akce Winter Masters of Rock, kde zatím není ještě úplně upřesněno to, co všechno tam zahraje, ale už je jasné, že tam budou třeba Dynasty, Tail Gunner a jako hlavní hvězda němečtí legendární Accept. Já vám teď od Accept nabídnu takovou možná zvláštní a pro někoho překvapivou věc, která se jmenuje Life's a Bitch. Ona totiž nevyšla na žádném albu, pouze na singlu v roce 2019. Přitom je to výborná chytlavá pecka. Tak pojďme na to, Accept a Life's a Bitch.

Radio Beat. Blížíme se k závěru dnešní třetí hodiny Hard and Heavy. Tohle byl Accept a pozvánka na 5. prosince na Winter Masters of Rock do Zlína. A já tu mám poslední dvě pozvánky na akci, která bude teda ještě o 4 dny dříve, už první prosincový den, a to v brněnské Flédě. Chystají se tam dvě opravdu kultovní americké thrash metalové kapely. Ta jedna to jsou Dead Angel. Ti hrají už od roku 82, byť v první polovině 90. let se přejmenovali na The Organization a v roce 95 se odebrali na 6letý odpočinek. Od začátku nového milénia to ale opět hrnou, jak se dá. No a společně s Dead Angel se tam představí Violence. Ti vznikli v 85. a fanoušci jistě vědí, že v tomhle spolku působili dva známí kytaristé, Phil Demel a hlavně Rob Flynn, který po zániku původních Violence v roce 93 založil a dodnes vede skupinu Machine Head. Violence se pokoušeli o comeback už na začátku tisíciletí, ale opravdu naplno se do toho pustili až v roce 2019. O 3 roky později pak natočili EPčko Let the World Burn, ze kterého si pustíme skladbu Gato Negro. A od té doby se ale několikrát proměnila sestava Violence a jediným stálým členem dnes je zpěvák Sean Killian. Takže Violence už jsem avizoval, Gato Negro, ale předtím samozřejmě musí dostat prostor i Dead Angel a od těch si pustíme Breakaway z alba The Evil Divide z roku 2016. Takže pozvánka na akci 1. prosince v Brně, Dead Angel a Violence, a ode mne je to pro dnešek úplně všechno. Loučí se s vámi Petr Korál.

Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Klasika z vysílání Rádia Beat vás zdravím já, tedy Davy. Přemýšlel jsem, čím si i vám udělat radost a napadlo mě opět po nějaký době zabrousit do vod death metalových, do vod technických, do vod brutálních a skoro až sportovních. On už co si naznačil otvírák, o který se dneska postarali, kanačtí First Fragment. My jsme si hráli věc z poslední 5 let starý řadovky. A jako tohle už by se skoro sportovním odvětvím nazvat dalo. Já bych se to tedy učit rozhodně nechtěl. Ale dobře se to poslouchá. Skloubit u mě techniku, brutalitu, rychlost a atraktivnost není vůbec jednoduchý. Jsou ovšem kapely, kterým se to samozřejmě daří. Třeba takový další Kanaďané Omnivide. To je, s rukou na srdci říkám, že se mi objevil teprve nedávno a to jejich poslední EPko Arise je něco neskutečného. Však poslouchejte, čeká vás Tuplák.

0: beatu.
1: Promyšlený, nejede se na dřeň, dobře poskládaný, nic tam není jenom proto, že by to tam mělo být. Přijde mi, že u Omnivite je to dělaný s nadhledem, přesto fanouškovským zápalem. Přesně takhle to cítím, skvělý. Je to prostě moderna se vším všudy. Takhle poslední roky vypadá death metal. Mně to nevadí, i když samozřejmě vždycky radši sáhnu po něčem devadesátkovým. Každopádně tohle se hodně povedlo. Míříme do států za další technickou věcí s názvem Withered Throne. Tahle ta parta má na kontě jen jednu 4 roky starou desku, tak si z ní dáme krajíc. A zamíříme z Floridy do Kalifornie za kapelou s názvem Ominous Ruin. Taky slušná zvířečina. Já se opravdu potím už jenom u té představy, že bych v těchto kapelách měl hrát na cokoliv. Já bych tam nechtěl bejt ani v pozici trianglisty. No, však poslouchejte.

0: rádiu Beat.
1: Opět skvělá práce, a to jak od Withered Throne, tak od Ominous Ruin. Dvakrát Amerika a dvakrát totální masakr. No, dnešek jsme zasvětili technice a brutalitě, tak budeme pokračovat a zůstáváme v Americe. Tam se prostě technice daří. A řekl bych, že ty nejlepší kapely tohoto ranku jsou právě odsud. Takže zamíříme do Los Angeles. Tohle město skrývá mnohé, krom jiného i zkušebnu pětice The Zenith Passage. Tahleta parta má na svědomí dvě desky a jedno ípko. My si zahrajeme z úplně posledního, 3 roky starého materiálu. A opět to bude intenzita slovní kadence pana Filipovského, když daboval pana Finéze.

0: Rádio Beat.
1: Jako nebudu nic zastírat, dneska to byla slušná masáž. Nepamatuju, kdy naposledy jsme si v rámci jedné hodiny přehráli tolik tónů. Dneska to svištělo jak kulky kolem prvních osadníků. Za mě ale super, snad jste se bavili stejně jako já. Takže jdeme do finále. Klasika, playlist najdete na našich stránkách nebo Facebooku, tak se na to podívejte. A my jdeme do finále, před námi je poslední věc. Půjde o chilskou kapelu Bleak Flash. Krapet exotiky na závěr nikomu neublíží, takže sumarizace. Vznik 2009, na kontě dvě ípka a dvě desky a my si budeme hrát z té poslední 4 roky starý. Takže se mějte a zase za týden. Budu se na vás těšit. David.

0: najednou.
1: Radio Beat. Klasický rock.

usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.

0: Ani k myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde malíř a metalák Petr Godotor.
3: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Měli jsme tu Petra Gabriela se skladbou Big Time. Na hodinách ve studiu Beatu je 5.56 a v kalendáři je úterý 25. srpna, což je mimochodem v historii roku jeden z nejplodnějších dní. K tomu se ale postupně dostaneme. Pokud se teď posouváte na Prahu od severu, tak zbystřete. V Praze na Černáku hasiči hasí nákladák a tak se z konce Mladoboleslavské dálnice teď nedá sjednat Štěrboholskou radiálu a musíte na Novopatskou a Letňany. Pokud valíte na Brno po D1 od Prahy, tak pozor před Humpolcem. Na 90. kilometru D1 má terák defekt a částečně zasahuje i do jízdního pruhu. Jinak v Brně je po ránu už 18 stupňů, zatímco ve Varech nebo v Liberci 11.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo, ojedinělé přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky zejména od jihozápadu četnější. Teploty 21 až 26 v místech se srážkami kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Pořadatelé cyklistické Vuelty museli předčasně ukončit třetí etapu v Pyrenejích kvůli prudkému dešti a krupobytí. Závod byl asi 15 kilometrů před cílem zastaven a následně zrušen bez vítěze. Nadále průběžně vede Pogačar. Tenistka Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Trest dostala v červnu poté, co antidopingová komisařka přišla

0: vidět. A potom ten sklář vlastně měl vedle sebe tu růži a kleštěmi s vroubkováním vytahoval ty listy od oka, opravdu jako vlastnoručně napodoboval ty originály. Moc se jim to povedlo, jediné, co v tom je asi trošku rozdílné, oni ty růže jsou ještě pískované, tak vypadají tak matovaně, je to krásné. Jediné, kde byl asi problém, byl v tom, že ty stařičké růže jsou trošku zašedlé.
1: A nakonec Xiaomi představilo levný chytrý náramek Smartband 11 Active. Nabídne velký displej, měření tepu, okysličení krve a víc než 50 sportovních režimů. Chybí mu ale GPS. V Česku má stát 690 korun a vydržet až 21 dní. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 24. srpna 2026.

Začali jsme pěkně z ostra, protože pokud chci pokrýt všechny dnešní oslavence a výročí, tak opravdu není času na zbyt. Je 25. srpna, jak už jsem říkala, v historii Big Beatu jeden z nejplodnějších dní. Narozeniny má dneska Gene Simmons Kiss, pianisti Jeff Downes a Derek Sherinian, taky kytarák Def Leppard Vivian Campbell, no a i muž, který kdysi britské královně Alžbětě II. Vysvětlil, proč je heavy metal tak hlasitý. Ona se ho totiž na to při setkání v Buckinghamském paláci zeptala a on odpověděl, vaše veličenstvo, abychom mohli máchat hlavou, musíme mít muziku pořádně na hlas. Tak volume doprava, dáme ještě jedny Judas, když má dneska Rob Halford 75.

Rob Halford má dneska 75, teď zpíval o zahoření, to se hodí, protože kolo kamionu doutnalo na konci Mladoboleslavské dálnice na příjezdu do Prahy v té ostré zatáčce, co je na Černý most, tak kolo už je uhašeno. Řidič čeká na servis a zabral tam pravý pruh. A na výjezdu z Křivoklátu na městečko zase stojí na silnici záchranáři. Vlak tam poblíž najel do hromady sesunutého kamení, což by vám mohlo udělat i komplikace na cestě do práce vláčkem. Tak se na to nějak připravte a raději překontrolujte. Na Rádiu Beat pokračujeme s Beatles v úterý 25. srpna v 6.15.

Nový den, úterý 25. srpna 2026, začínáme na beatu z Queeny a končit budeme na cestě do pekla. Před půlnocí si pustíme celou poslední desku AC/DC s Bon Scottem. Ještě předtím si tu bude v rokové zpovědnici povídat Dan Kohout s průkopníkem českého bizarního surrealismu, malířem Petrem Vegodotorem. Autorem několika obalů metalových alb a zároveň umělcem, jehož výstava obrazů bude příští měsíc v Senátu parlamentu České republiky. Můžete se jít podívat, jinak poslouchejte dneska rokovou zpovědnici od 20. do 23. hodiny na beatu.

tím si má milá nelam hlavu. Hej, jsou to jen sněhy na skalách, tak se mnou pojď.

tím se má milá, nekaž spaní. Ej, jsou to jen stíny na stěnách, tak se mnou pojď.

planeta jdeš, to nejsou oni. Jsou to jen ptáci v korunách.

čas je mrtvej, vrak vyzjel mu. Poslední záběr v němém filmu. Žijou snad tváře v novinách.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 6:30, ve sjezdu z Mladoboleslavské dálnice na Černý most v té ostré zatáčce se jezdí jenom jedním pruhem. Vpravo tam stojí kamion, co mu zahořelo kolo a čeká na servis. Pokud dojíždíte do Prahy po D10, tak ať vás nepřekvapí kolona z druhého kilometru. Před Brnem se teď brzdí na dálnici od Bratislavy, především nákladňáky v pravém pruhu jsou již ze třetího kilometru. Tak 6:30 tady, pojďme si společně dát kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo, ojedinělé přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky zejména od jihozápadu četnější. Teploty 21 až 26, v místech se srážkami kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: České veslařky Flamíková a Šantrůčková vstoupily do mistrovství světa v Amsterdamu postupem do semifinále dvojek bez kormidelnice. Neděla a Podrazil skončili ve dvojskifu druzí a jsou ve čtvrtfinále. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky ve veřejné sféře. Nejnižší tarif má nově odpovídat minimální mzdě 24 900 korun a žádná tarifní částka by neměla být nižší než zaručený plat. Soud ponechal Jiříkovského z bitcoinové kauzy ve vazbě, prý provozoval darknetové tržiště, legalizoval výnosy z trestné činnosti a pral špinavé peníze. Hrozí mu až 29 let a propadnutí majetku. Mladoboleslavští strážníci testují dva zapůjčené elektrovozy Elroq a Enyaq od automobilky Škoda.
2: Po otevření moderní základny městské policie přichází na řadu obnova už staršího vozového parku. Při běžné strážní službě automobil ujede průměrně 120 km, takže komplikace s dojezdem a nabíjením nebudou. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: A nakonec, Apple prý chystá po zářijovém představení nové generace iPhoneů zvýšení cen. Zdražení by se mohlo pohybovat kolem 6 až 9% a dotknout se má i modelů 17 a 17R. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Davida Bowieho Gene Simmons chválil především za to, že šel vždycky svojí cestou a bylo mu úplně jedno, co si o něm ostatní myslí. O basákovi a zpěvákovi Kiss zase někteří tvrdí, že by prodal i svou matku. Je to opravdu velký obchodník, který řečí peněz proměnil svoji kapelu v hudební Coca-Colu. Můžete si koupit rakev nebo kondomy od Kiss. Lidi rádi utratí i doslova za pytel vzduchu s ikonickým logem, myslím, Kiss na fukovací kytaru. A před 9 lety vyšel masivní box set sólových skladeb páně Simmonse. No a nešel koupit v obchodě, ale za 50 000 dolarů vám ho Gene Simmons osobně přiletěl doručit až domů. Tak nevím, kde teď zrovna jste, ale posílám vám Gina Simmonse a snad nejtvrdší kus, který kdy Kiss nahráli. A Gene ho zpívá a má dneska 77. Gratulujem.

Je úterý 25. srpna 2026. Gene Simmons má dneska 77. A jak jsem říkala, že jeho obchodnické mistrovství některé pobuřuje s tím, že by prodal i matku, tak jeho maminka se narodila v Maďarsku a když jí bylo pouhých 14, tak ji nacisté i s rodinou poslali do koncentračního tábora. Později synovi o těch hrůzách vyprávěla a ten došel k závěru, že život je příliš vzácný na to, aby ho promrhal v mlze. A v žánru rokových hvězd poháněných heroinem a whisky je Gene Simmons takovou anomálií. Údajně nikdy nebyl svetovaný ani opilý. Jinak, jeho maminka se narodila jako Flora Kováč. Ale ptala jsem se Norbyho a příbuzní nejsou. Dneska vyrazíme do Malostranské besedy, kde má kytarista, kterého nejčastěji vídáme s Olinem Ne, s Chlebou a s Ivanem Hlasek. Tak Norby Kováč má dneska v Malostranské besedě koncert. No a budou se tam promítat i jeho parádní fotky. A ještě bych vás pozvala do Kostelce nad Orlicí, kde v areálu koupaliště bude dneska koncertovat Vildačok se svým bypassem.

Na severu, třeba v Liberci, teď aktuálně 11 stupňů, zatímco v Brně už teploměr atakuje hranici 18 stupňů. Před námi úterý 25. srpna 2025, kdy by mělo být i místy docela dost oblačnosti. Počítejme s tím, že místy zaprší a někde budou i bouřky. Odpolední teploty od 21 po 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.

Při úterním ráno na Beatu jsme se dostali k tenisovému okénku. Dneska v 5 večer našeho času vyzvou Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pattenem, Novaka Djokoviče a Arinu Sabalenkovou. Soutěž smíšených párů je na US Open takovou lehce exibiční záležitostí a deblové jedničky si museli účast v hlavní soutěži vybojovat kvalifikací, kdy včera vyhráli oba zápasy. Ryze české duo Muchová-Menšík dneska nastoupí proti francouzce Mladenovičové, hrající po puku Brazilce a Rebala. V New Yorku se včera rozehrála i kvalifikace pro poslední Grand Slam sezony a neuspěla z našich jenom Julie Štrumplová. Dál jdou Knucová, Šalková, Svrčina i Linda Fruhvirtová, která si s nasazenou jedničkou Kvaldy Kudermetovovou poradila hladce 6-1 a 6-3. 6:57 je na hodinách ve studiu Rádia Beat.

0: Def Leppard nám tu odprezentovali jeden z hitů Sweet, skladbu Action. Já jenom opráším informaci, co už jsem říkala. Kytarista Def Leppard Vivian Campbell má dneska taky narozeniny 64. Je 25. srpna a dneska je to taky 13 roků, co vyšlo 17. album Deep Purple. A právě s ním začneme další hodinu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Po zprávách si přichystejte ušiska na banánové Deep Purple, ale teď buďte obezřetní na velkém pražském okruhu směrem na letiště u Jesenice. Bouralo tam nákladní a osobní auto a trošičku se nám dělá kolona začínající už kousek za sjezdem z D1. Na konci D10 taky menší špuntík na příjezdu do Prahy po Mladoboleslavské dálnici, jak je ta ostrá zatáčka, ve které se sjíždí na Černý most, tak tam nákladnímu autu hořelo kolo. Kolo uhašeno, auto čeká na servis a stojí v pravém pruhu. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
3: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Radio Beat. Classic Rock. Radio Beat. Počasí.
4: Dnes oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšená oblačnost. Ojedinělé postupně od jeho západu zaprší častěji. Výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27, v místech se srážkami jen 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalisté Chelsea vyhráli v úvodním kole anglické ligy na hřišti Fulhamu 3-2. AS Řím v italské lize rozdrtil Fiorentinu 4-0. Bologna podlehla Laziu 0-1. Český fotbalista Martin Vitík zůstal celý zápas na lavičce. Hokejový útočník Dominik Lakatoš nebude v příští extraligové sezóně pokračovat v Mladé Boleslavi. Bruslaři s ním ukončili spolupráci po dvou sezónách, které tam strávil na hostování z Vítkovic. Světová moře a oceány dosáhly nejvyšší teploty v historii měření. Evropská služba Copernicus naměřila průměrně na hladině 21,1 stupně, čímž překonala dosavadní rekord z roku 2024. Americký výrobce vrtulníků Sikorsky si vybral firmu Česká letecká servisní jako své první autorizované distribuční centrum pro součástky vrtulníků Black Hawk v EU. Firma je součástí skupiny miliardáře Strnada. A nakonec v Ostravě se otevřela nová střelnice za zhruba 140 milionů korun. Krytý areál v Hulvákách má unikátní technické vybavení a patří k nejmodernějším v zemi. Prezident Českého střeleckého svazu Roman Blažíček o jedné zajímavosti říká.
5: Na tyhle ty tekče se střílí mistrovství Evropy, mistrovství světa, světový poháry. Jsou elektronický, to

0: znamená, ten sportovec vystřelí do toho terče, ten zaznamená ten výkon toho sportovce, sportovec to vidí na obrazovce přímo u sebe, dál se to promítá na obrazovky pro diváky, to vyhodnocení je v podstatě okamžitý, technologie i přenosu těch dat a všeho je prostě na té nejmodernější úrovni.
1: Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 25. srpna 2026 prožijete podle představ. Dáme si pár pli. Radio B. Classic Rock.

25. srpna 1975 vyšla deska Born to Run Bruce Springsteena. Před rovným půl stoletím to bylo i první album kapely Boston. Před 38 lety And Justice for All, tedy čtyřka Metallica. Při 34 Unplugged Erika Claptona. A dneska je to taky 13 let od vydání banánového alba kapely Deep Purple. Tahle ta třináctka, první, kde pianistu Johna Lorda zastoupil Don Airey. A my jsme si teď téhleté desky hrály Antit, skladbu, ve které hostovala Beth Hart. Ta nám zaspívá v Praze příští rok 2. března, Deep Purple přijedou už letos 7. října. Srovnejme si kalendář, 25. srpen před námi, Radimovi k svátku Chuck Berry z Beatu.

0: V Olomouci se hraje mezinárodní pingpongový turnaj. Dneska pokračují kvalifikace. Po včerejšku je jisté, že si z Čechů hlavní soutěž zajistil i hráč pražského Elniňa Martin Šíp. Připomínám, že v centru Omega je nasazenou mužskou jedničkou Lubomír Jančařík. Ten se ke stolu dostane nejdříve zítra. Dneska tedy od 10. hodiny pokračuje ta kvalifikace. Jako první se budou hrát smíšené čtyřhry i s hojnou účastí domácích. V sálovkách zůstaneme i se Šimim, jenom pálky vyměníme za rakety.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Skvošista Jakub Solnický dosáhl na mistrovství Evropy v Budapešti nejlepšího výsledku kariéry. Jako jediný z českých reprezentantů postoupil do čtvrtfinále a obsadil 8. místo. Marek Panáček skončil 10., Karolína Šrámková 13. Triatlonisté v Račicích bojovali o republikové tituly v několika kategoriích. Mistry Česka v supersprintu se stali Jan Volár a Dana Přikrylová, která následně pomohla týmu TAP Gold k vítězství v závodě štafet. Cyklista Matias Vacek obsadil na závodě kolem Německa 5. místo. Vyhrál favorizovaný Mexičan Del Toro, který si připsal už 11. vítězství sezony. Vacek na něj v pětidenním závodě ztratil minutu a 25 sekund. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vojáci na čtyřech kolech.
1: Je 7:30 a ve sjezdu z Mladoboleslavské dálnice v Praze ve sjezdu na Černý most, jak je ta ostrá zatáčka, tak se tam jezdí jenom jedním pruhem, vpravo tam stojí kamion po požáru kola. Na D10 se na posledním kilometru brzdí. Na Ústecku mezi Stadicemi a Řehlovicemi zasahují záchranáři u nehody auta s motorkou a na D1 z Vyškova na Kroměříž na 255. kilometru nepřehlédněte při kraji odstavený tyrák s defektem. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Miláčku, pojď sem.
4: Ale když já nevím.
3: Neboj, nikdo tady není.
5: A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina Beatu sekne každému, s kapucou i bez, v několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
7: Pokud bychom hledali píseň, která se líbí všem, najdeme ji na albu AC/DC Highway to Hell. A je to právě ta titulní, což vám potvrdí každý DJ. Nezáleží na hudebním vkusu, jakmile se ozve úvodní riff Dálnice do pekla, je parket hned plný jednotně skákajících chlapů a žen všech věkových kategorií. Poslední album s Bonem Scottem vyneslo kapelu do absolutních rockových výšin. Jen ve Spojených státech se ho prodalo přes 7 milionů. Na desce je řada notoricky známých hitů, ale i pár kousků, na které jste možná už zapomněli. Dnes v 11 večer si je tedy všechny připomeneme. AC/DC Highway to Hell.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Radio Beat. Radio Beat. Počasí.
8: Dnes oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšená oblačnost. Ojedinělé postupně od jeho západu zaprší častěji. Výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27, v místech se srážkami jen 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov převzal trenér Radek Kronďák. 55-letý bývalý fotbalista nahradil Jindřicha Tichaje, který byl odvolán před týdnem. Déšť z minulého týdne zlepšil vláhové podmínky v povrchové vrstvě půdy, hlavně v Čechách. V hloubce do 1 metru, ale půda na mnoha místech zůstává suchá, zejména na jižní Moravě, Hané a Vysočině. Soud v Děčíně řeší žádost o prodloužení předběžného opatření kvůli údajnému domácímu násilí poslance Foldiny. O prodloužení požádala jeho manželka. Dalších 17 bytů v centru Prahy je připraveno najít své obyvatele formou elektronické aukce.
9: Zájemci si je mohou vyhledat na webu magistrátu, kde jsou také všechny informace jak k bytům, tak také k aukcím. Součástí jsou i virtuální elektronické prohlídky, kde se lze byty projít z pohodlí domova. První kolo aukce startuje na začátku září. Honza Navrátil, Praha.
8: A nakonec Google ukáže své nové notebooky 15. září. Googlebooky mají využívat systém Aluminium OS založený na Androidu a silně sázet na umělou inteligenci. To byly krátké zprávy Rádia Beat.

Mixtures Bridge. Propellers.

Tak co víťáci, už jste si z nabídky půlnočních alb pro příští týden vybrali? Anketu najdete na našem webu, tedy na stránce radiobeat.cz, a pokud jste nerozhodní, protože všech těch šest desek je parádních, tak třeba můžete dneska přihlédnout na fakt, že na jedné účinkuje jeden z mnoha dnešních oslavenců. Vedle Gina Simonse z Kiss, Roba Halforda z Judas Priest nebo Viviana Campbella z Def Leppard má dneska narozeniny i Derek Sherinian, kulaté 60. Je jedním z nejuznávanějších rockových a metalových klávesistů a několik slavných mu na základě jeho dravého herního stylu dalo takové speciální přezdívky. Třeba Alice Cooper o něm tvrdí, že je to Caligula kláves s odkazem na to, že nejenom na pódiu, ale i mimo něj je Derek neřízená střela. David Coverdale zase Derekův herní styl popsal jako zvuk připomínající legendárního klávesistu Deep Purple a tak o něm tvrdí, že je synem Johna Lorda. Nebo jeden hudební novinář o něm napsal, že je to klávesový Eddie Van Halen kvůli jeho kytarovému přístupu k soulům. Tak víte co, tak si dáme jeden důkaz. Mohla bych Dereka pustit ještě třeba z jeho působení z Dream Theater, ale já vybírám kus z desky Black Country Communion Afterglow. Tahle ta deska je v nabídce půlnočních alb u nás tedy na webu a začíná skladbou Big Train.

Na beatu Black Country Communion jmenovitě zpívající basák Glenn Hughes, kytarista Joe Bonamassa, bubeník Jason Bonham a u kláves dnešní oslavenec Derek Sherinian, jak jsem říkala, ten má dneska 60. Před námi úterý 25. srpna 2026, za 8 minut už bude 8 hodin.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách, hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na
0: 210 32 33 34.
2: Další dopravní informace
0: už za chvíli.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Ale je to tak, už je 8 hodin a 20 minut. Navíc teď potřebujete na velkém pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Kvůli silnému provozu regulují vjezdy do tunelů. Příjezd do Prahy po mladoboleslavské dálnici pořád trošku komplikuje kamion, co čeká na servis v zatáčce na konci D10 v nájezdu na Černý most. Stojí tam v pravém pruhu. A na 14. kilometru dálnice s Příbrami na Prahu u Řitky leží v jízdním pruhu sražená srnka. Zase na dálnici z Ostravy na Frýdek Místek na 44. kilometru u sjezdu na Paskov stojí u kraje porouchaný nákladák. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost, ojediněle zaprší postupně od jeho západu častěji, výjimečně i bouřky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27, v místech se srážkami jen 17 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, místy zaprší s vyšší pravděpodobností v severní polovině území, později odpoledne a večer budou srážky i mraky ubývat, teploty 16 až 21, na jihu kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Valentová otočila v prvním kole turnaje ve Filadelfii zápas s Arzenoltovou a po odvrácení 500 bolů zvítězila 7-6, 6-1. Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené 4 hry na US Open a nastoupí proti Djokovičovi a světové singlové jedničce Sabalenkové. Svrčina, Fruvirtová, Knucunová a Šalková prošly prvním kolem kvalifikace, Štruplová vypadla. Příprava dálnice Českým rájem se znovu vrací na začátek. Ředitelství silnic a dálnic musí zpracovat nový posudek vlivu stavby na životní prostředí. Nekopne se tak dříve než po roce 2033. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl o datu říká.
2: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces. Nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
1: Tornádo zasáhlo vesnici Pomas na jihu Francie v podhůří Pyreneí. Poškodilo asi 300 domů a zranilo 41 lidí, 15 z nich skončilo v nemocnici. A nakonec Garmin pravděpodobně už dnes ve 13 hodin představí nové chytré hodinky Fenix 9 a Enduro 4. Ceny mají být od 24,5 tisíce korun po 33 tisíc. Některé verze prý nabídnou satelitní komunikaci InReach. U řady Enduro se čeká delší výdrž baterie, účinnější solární nabíjení a nové biometrické senzory. To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Iron Maiden.
0: Classic Rock.

O zpěvákovi Iron Maiden Bruce Dickinsonovi se občas píše jako o letecké siréně. Tato přezdívka prý ale neměla být lichotkou, ale přišla od fanouška kapely v době, kdy Bruce zastoupil místo Paula Deana. Prý ten nový zní jako letecký poplach. Bez houkání se dneska do centra Prahy sjedou záchranky. Na Staroměstském náměstí dneska od 10 do 19 hodin se bude konat den s pražskou záchrannou službou. Půjde o prezentaci činnosti a vybavení zdravotnických záchranářů z metropole. A můžete si prohlédnout třeba obří modul Golem, což je takové auto, ze kterého se umí postavit nemocnice z 12 lůžky. Na místě bude i instruktáž první pomoci, to je hodně důležité, nebo si tam můžete prohlédnout panely, které přibližují historii záchranné služby v Praze, která se datuje až od roku 1857. A dojde tam i na muziku, třeba po 15. hodině, tam vystoupí Petr Janda. Opaku, den s pražskou záchrankou, dneska tedy na Staroměstském náměstí v Praze od 10 do 19 hodin.

shoulder. She said,

0: Kašinové sporty na rádiu Beat.
1: Čeští sjezdaři na divoké vodě získali v závěrečný den mistrovství Evropy ve sprintu ve Skotsku 5 individuálních titulů. Evropskými šampiony se stali kanoisté Čapská, Hanzel a Vaněk. Zlato získali také juniorské deblkanoje. Česká reprezentace přidala i řadu dalších medailí v individuálních a týmových závodech. Baseballisté Kotlářky Praha po 10 letech postoupili do finále extraligy. O titul se utkají s vítězem brněnského derby mezi Hrochy a Draky, v němž Hroši vedou 2-1 na zápasy. Tereza Hrochová vynechá nadcházející mistrovství světa v silničních bězích. Po evropském šampionátu v Birminghamu, kde skončila 9. v maratonu, se rozhodla v Kodani nezávodit. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

0: V září bude mít výstavu obrazů v Senátu, ale dneska přijde na tříhodinový pokec k Danovi Kohoutovi. Řeč je o autorovi i několika obalů metalových alb Petru Godotorovi, který bude dneska hostem v rokové zpovědnici na Beatu od 20. do 23. hodiny. Když tu před časem u Honzy Hamerníka byl Pavel Váně, tak taky vzpomínal i na počátky u brněnských Beach Boys, tedy u kapely Synkopy 61.
1: Olda donesl tehda písničku Válka je vůl a to bylo prostě i na ty ostatní muzikanty tak natolik tvrdý, že řekli, naspívá to tady mladý, protože on je takový rocker, takže já jsem naspíval teda vlastně první solovou věc, že to byla ta Válka je vůl. Ještě je potřeba trošku dovysvětlit, že válka se teda v brněnském slengu, to nebyl ani hantec vlastně, že, ale v slengu znamenala nejen válku jako takovou, boj, ale především vojnu. Hmm. Takže to bylo takový, už první takový protivojenský vlastně antimilitantní nebo co, song proti

píťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 8:30, úterní doprava je docela plynulá, pořád stojí ve sjezdu z Mladoboleslavské dálnice na Štěrbohlouskou radiálu v Praze v zatáčce na Černák kamion s poruchou v pravém pruhu. V nájezdu na Barandovský kopec dole hned za myší dírou je Šťouchanec a Barandovský most a předtím jižní spojka je v koloně od Krče. A na magistrále na Legerově, tedy směrem z Nuseláku k Václaváku, je nehoda za křížením s Vinohradskou. Dodávka a osobák tam překážejí v pravém pruhu. A jestli že vyrážíte z Rosic na D1, tak před nájezdem na 182. kilometru na tom přivaděči k D1 je čerstvý ťukanec dvou osobáků. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Osnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
5: Patím. Máte ale kukadlo.
6: Ti dám kukadlo. Ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
7: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Píto. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
5: malý piva, no ne.
7: Prostě Naděje Beatu. Dnes v 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes má být oblačno až zataženo, ojedinělé přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky zejména od jihozápadu četnější. Teploty 21 až 26, v místech se srážkami kolem 20 stupňů.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: České veslařky Flamíková a Šantrůčková vstoupily do mistrovství světa v Amsterdamu postupem do semifinále dvojek bez kormidelnice. Neděla a Podrazil skončili ve dvojskifu druzí a jsou ve čtvrtfinále. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky ve veřejné sféře. Nejnižší tarif má nově odpovídat minimální mzdě 24 900 korun a žádná tarifní částka by neměla být nižší než zaručený plat. Soud ponechal Jiříkovského z bitcoinové kauzy ve vazbě, prý provozoval darknetové tržiště, legalizoval výnosy z trestné činnosti a pral špinavé peníze. Hrozí mu až 29 let a propadnutí majetku. Mladoboleslavští strážníci testují dva zapůjčené elektrovozy Elroq a Enyaq od automobilky Škoda.
9: Po otevření moderní základny městské policie přichází na řadu obnova už staršího vozového parku. Při běžné strážní službě automobil ujede průměrně 120 km, takže komplikace s dojezdem a nabíjením nebudou. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
8: A nakonec, Apple prý chystá po zářijovém představení nové generace iPhoneů zvýšení cen. Zdražení by se mohlo pohybovat kolem 6-9% a dotknout se má i modelů 17 a 17R. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Víťáci, je 25. srpen, je úterý a tedy dneska si před půlnocí dáme celou desku. A bude to poslední album elektrikářů se zpěvákem Bon Scottem, než se vypravil na onu cestu do pekla. Album Highway to Hell vyšlo v roce 1979 a dneska je to 38 let, co vyšel první single ze čtvrté desky Metallica And Justice for All. Tragicky zesnulého basáka Cliffa Burtona tady zastoupil poprvé Jason Newsted. A to album obsahuje i jeden z největších hitů Metallica. Tak doufám, že máte chuť na One. Už letí.

Přestože v roce 88 byla Metallica na scéně 8. rokem, tak až u 4. desky a u skladby One si nechali vyrobit svůj první videoklip a do něj pořídili i záběry z filmového válečného zpracování románu Johnny si vzal pušku. Skupina rovnou zakoupila práva na celý film, aby ho nemusela pokaždé licencovat. My si v pátek zase vypůjčíme prostory motorkářské prodejny Bikers Crown v Plzni a budeme tam vysílat, tak doufám, že se přidáte v pátek od 12. do 14. hodiny. Podrobnosti najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz.

misunderstood. Za 6 minut bude 9, po zprávách nás Vejvoďák provede dalším koncertem v rámci našeho prázdninového speciálu Léto jako živé na Beatu. A kam dneska na skutečný koncert v Malostranské besedě v Praze bude se svojí kytarovou dokazovat, že má taky jako většina z nás jenom 10 prstů Norby Kováč, ale hraje tak, že když tady naposledy byl v rokové zpovědnici, tak jsem ho podezřívala, že sebou vzal minimálně ještě další dva kytaristy. Norby Kováč má dneska tedy solo koncert v Malostranské besedě, kde se taky budou promítat jeho parádní fotografie. A nebo se zastavte v Kostelci nad Orlicí na Koupáku od 18 hodin, kde bude Vildačok s bypassem. Teď s Balášem, Roškaňukem a Henigem, že Vildo?

0: diváci na čtyřech kolech.
1: Andělkové, tak je to fantazie, anebo možná klid před bouří. Narážím na fakt, že skoro 9. A až na nějaká ta omezení a semafory, tak je provoz v dopravě absolutně plynulý. Dokonce i na D1 u Brna fronty nejsou. Možná, že se trošku bude zasekávat velký pražský okruh, protože na výjezdu z D0 na D1 směrem na Brno se nám před chviličkou srazilo nákladní a osobní auto. A za chviličku už tady bude vejvodák a užijeme si koncert. Přeji vám hezké úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jo, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost, ojediněle zaprší postupně od jeho západu častěji, výjimečně i bouřky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27, v místech se srážkami jen 17 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, místy zaprší s vyšší pravděpodobností v severní polovině území, později odpoledne a večer budou srážky i mraky ubývat. Teploty 16 až 21, na jihu kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.

0: mistr z roku 1841. Restaurátoři museli znovu vyrobit 8 chybějících skleněných růží z původních 24. Více Lucie Firstová.
1: Jsou to vlastně růže, které mají okvětní plátky ve třech řadách. Oni si na ty rozbité museli vytvořit formu speciální na ten střed a potom ten sklář vlastně měl vedle sebe tu růži a kleštěmi s vroubkováním vytahoval ty listy od oka, opravdu jako vlastnoručně napodoboval ty originály. Moc se jim to povedlo, jediné, co v tom je asi trošku rozdílné, oni ty růže jsou ještě pískované, tak vypadají tak matovaně, je to krásné. Jediné, kde byl asi problém, byl v tom, že ty stařičké růže jsou trošku zašedlé.
0: Zprávy jsou tímto u konce, za okamžik nás Vejvoďák vezme na koncert.

0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu B.
2: No a dneska to bude koncert s velkým písmenem K na začátku. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Live The Waywalk Volume 1 The Shorts v pořadí čtvrté živé album kapely Genesis. To je to, co si dneska zahrajeme. Deska je z roku 1992, konkrétně tedy z listopadu. Jsou na ní nahrávky nahrané na Weekend Dance Tour v roce 92. Koncert začneme na Niedersachsenstadionu v německém Hanovru, tedy na domovském stadionu druhobundesligového Hanoveru, Sachsen Neuzig. Jestliže jsem někdy říkal, že na začátku koncertu je na pódiu tma, tak v tomhle případě je to tma tmoucí, je vidět úplný prdlajs, malinko světla vnesou na pódium dvě videoprojekce, každá tak 5x5 metrů, jsou zavěšené na stranách pódia a je na nich vidět mapa světa, ale i když obrazovky září, dole pod nimi na pódiu je pořád tma jako v pytli, dá se říct. Když pak kamera přijede blíž, tak je vidět Tony Banks v takovém klávesovém doupěti. Při celkovém pohledu je vidět, že ty projekce nejsou dvě, ale tři. Ta třetí videoprojekce visí uprostřed nad bicí soupravou, za kterou sedí Chester Thompson. Jsou také vidět kytaristé Mike Rutherford a Dido Stimmer. No a v momentě, kdy se rozsvítí plnopoziční světla, tak přichází Phil Collins. Černé tričko, zastrkané do Texasek, tak jak jsme chodili vymoděný v 90. letech. Pochopitelně pásek neprostrčený do poutek, ale bincající se někde mezi kyčlí a poklopcem. Scéna už je naplno rozsvícená, Phil Collins má v ruce bezdrátový mikrofon. Hraje první skladba, Land of Confusion.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu Beat.

Dneska to zrovna vyšlo na Phila Collinse a jeho partu. Hrajeme si album Live The Way We Walk Volume 1 The Shorts. Existuje ještě pochopitelně album Volume 2, tedy dvojka, a to se jmenuje The Longs, kde, jak už tedy název napovídá, tak jsou delší skladby, delší než 10 minut, a také tři skladby zahrané jako jedna a tam měří 20 minut a tu si dáme někdy jindy. My si dneska hrajeme ten první díl, tedy kratší skladby ve verzích tak, jak je známe z originál desek a také z Rádia Beat. Ještě tedy k popisu pódia, které měli Genesis na Weekend Dance Tour v roce 1992, kdy jsem koukal na jeden z koncertů z tohoto turné, konkrétně to bylo na Earlscourt v Londýně, tak mě zaujaly na hraně pódia obří monitory, tedy odposlechy. A nebyly jenom na hraně pódia, ale vlastně všude možně položené tak, aby se muzikanti dobře slyšeli. Tak pravda, je to už skoro 35 let, kdy dneska už se málo kdy s odposlechy setkáte. Muzikanti ve velké míře používají sluchátka, kdy si přímo do uší nechávají posílat přesně to, co potřebují slyšet. Pro nás, co během koncertu stojíme vzadu za pódiem nebo na boku, tak to znamená, že slyšíme úplný prd, jenom bicí teda, jo, ty jsou slyšet vždycky, ty hrajou sami i bez elektriky. Jasně, jsou kapely, které stále ještě dneska používají monitory, ale jejich čím dál tím míň. Dokonce i někteří staří matadoři, co ještě pamatují pětikulíky, tak si dneska cpou do uší jiný hry. U další skladby se klidně dá tančit, ale Phil Collins z nějakého důvodu nemůže.

Tohle se prostě poslouchá krásně a dalo by se to poslouchat furt. Genesis, hrajeme si koncert live The Way We Walk Volume 1 The Shorts z roku 1992. Skladby, tak jak je slyšíme, byly nahrány v rámci Weekend Dance Tour. Dohromady to bylo 71 koncertů. Celá šňůra začínala v americkém Irvingu 7. května a končila pak 17. listopadu ve Wolverhamptonu. Na album pak Genesis vybrali nahrávky z Niedersachsenstadionu v Hanovru, z Knebworth Parku v Anglii, z Wembley a z Fóra v Los Angeles. Jisté je, že o celé turné se jim starala sacramentsky pečlivá účetní. Díky ní víme, že koncerty na turné navštívilo přesně 910 315 diváků a zisk před zdaněním byl 20 280 548 amerických šušňů. Kolik to bylo po zdanění, to samozřejmě se neví, ale je to furt několikanásobně víc, než kdy zbylo komukoliv tady u nás. Na pódiu tenkrát v roce 92 byl Phil Collins, Tony Banks a Mike Rutherford, tedy členové Genesis. Společně na pódiu s nimi byl i baskytarista Daryl Stuermer a za bicí soupravou seděl Chester Thompson. That's all. Víc jich tam nebylo.

0: Dneska tady léto jako živé se skupinou Genesis Invisible Touch je poslední věc, kterou jsme stihli v té hodině, kterou na to máme vyměřenou, ale stihli jsme toho docela hodně. Dneska to byla taková artová záležitost, zítra to bude rizí rock and roll, kytara, basa, buben, furt pryč.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na Pražském okruhu, ten je dost zasekaný. Ponejprv tedy ve směru od letiště kolem D5, 24 a 16 km kvůli omezení a také kvůli tomu, že tam v té největší koloně ještě sečou trávu, tak je zdržení kolem 25 minut. Na Pražském okruhu v opačném směru od D1 k D5 se hned po sjezdu z D1 u Modletic je kolona zhruba na 10 minut, pak chvilku pojedete, na Zbraslavi je další zásek a u Lochkova potom znovu vyjedete do Štrúdlu, je mezi 14. a 23. kilometrem. To zdržení je tam určitě 20 minut v tomto úseku Pražského okruhu, tedy mezi D1 a D5. Na dálnici D1, jak už od nás víte, na exitu 10 je to nájezd na D1 u Modletic ve směru na Brno. Je tam bouračka osobního a nákladního auta. D5, 66. kilometr u Ejpovic ve směru na Prahu hořelo osobní auto a D5 směrem na Prahu mezi 14. nebo na 14. kilometru tak je osobní auto ve Svodidlech. Pozor také na 35C v Rožnově pod Radhoštěm, což je na ulice nábřeží Dukelských hrdinů podél řeky Rožnovské Bečvy. Na Vsetínsku je tam bouračka nákladního auta, které trefilo semafor. Pozor na 35C z Jičína na Turnov, újezdě pod Troskami je nákladňák, který trefil sloup. V Pelhřimově v Pražské ulici se řeší havárka dvou osobáků a v Přerově v ulici Velká Dlažka srazilo osobní auto chodce a ještě písek v Táborské ulici se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
2: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
1: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
2: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
1: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
2: Nemocnice Dačice.
1: Nemda.cz.
3: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
4: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
3: Poslouchej ten chod. To je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
4: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
3: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
4: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost, ojediněle zaprší postupně od jeho západu častěji, výjimečně i bouřky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27, v místech se srážkami jen 17 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, místy zaprší s vyšší pravděpodobností v severní polovině území, později odpoledne a večer budou srážky i mraky ubývat. Teploty 16 až 21, na jihu kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalisté Chelsea vyhráli v úvodním kole anglické ligy na hřišti Fulhamu 3-2. AS Řím v italské lize rozdrtil Fiorentinu 4-0, Bologna podlehla Laziu 0-1, český fotbalista Martin Vítík zůstal celý zápas na lavičce. Hokejový útočník Dominik Lakatoš nebude v příští extraligové sezóně pokračovat v Mladé Boleslavi. Bruslaři s ním ukončili spolupráci po dvou sezónách, které tam strávil na hostování z Vítkovic. V 58 letech náhle zemřel David Voverka, zakladatel pražské kurýrní služby Messenger. Firmu založil v roce 1991 jako vášnivý cyklista. Zpočátku doručovali kurýrní služby.

0: svazu Roman Blažíček o jedné zajímavosti říká.
1: Na tyhle ty teče se střílí mistrovství Evropy, mistrovství světa, světový poháry. Jsou elektronický, to znamená, ten sportovec vystřelí do toho terče, ten zaznamená ten výkon toho sportovce, sportovec to vidí na obrazovce přímo u sebe, dál se to promítá na obrazovky pro diváky, to vyhodnocení je v podstatě okamžitý, technologie i přenosu těch dat a všeho je prostě na té nejmodernější úrovni.
0: Předpokládám, že teď už máte chuti na muziku, tak si ji pustíme, jsou tu Deep Purple.
2: Classic.

To byl pan Vladimír Mišík s Flamengem a písní Jenom láska víkám, zhruba za 10 minut půl 11. dopoledne. Já se tady přiznám, že během Flamenga a během Paula McCartneyho, který hrál před nimi, tak jsem si tady pročítal článek, který máme na webu o tom, že Chris Light, slavný bubeník skupiny AC/DC, pověsil paličky na hřebík. No, ono to asi moc nejde, spíše tam položil, když takhle ťuknete dva hřebíky vedle sebe, tak tam můžete ty bubenické paličky na zeď položit. Je to tak, že skoro už 80 let je bubeníkovi Chrisu Slideovi, přišel do AC/DC v 89. tehdy jako náhrada za Simona Wrighta, nahrál s nimi album The Razor Edge v roce 90. Když třeba posloucháte slavnou píseň Thunderstruck, Kachna to samozřejmě ví, já jsem to úplně přesně nevěděl, tak když posloucháte Thunderstruck, tak slyšíte právě bicí Chrisa Slidea. V polovině 90. let potom z AC/DC byl skoro až odejít, když se za různých okolností do kapely vrátil tedy zpět bubeník Phil Rudd. Po druhé potom z AC/DC koncertoval, a to už si pamatujeme, bylo to 2015-2016, to je vlastně to koncertní turné, které zpěvák Brian Johnson nedokončil a musel za něj vlastně odspívat ty poslední koncerty Axl Rose. Tak i tady na tomto turné bubnoval Chris Light. Teď tedy se na to Kreizweiz, máte-li chuť, přečtěte si to, je to krásně napsané. Ten článek najdete na titulní stránce našeho webu a jmenuje se Chris Light končí s bubnováním. Kdo do důchodu rozhodně nejde, tak je tadyhle Bruce Springsteen.

Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tohle byl Led Zeppelin na beatu 2 minuty po 10:30 dopoledne, za chviličku Police, taky Neil Young a dáme si AC/DC, když už jsme před chviličkou o nich mluvili. Teď je tady ve studiu Petr Šimáček, víme, jak se dařilo našim na mistrovství Evropy ve squashi a máme mraky titulů z mistrovství Evropy sjezdařů na divoké vodě. Podrobnosti Šimi právě teď.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Squashista Jakub Solnický dosáhl na mistrovství Evropy v Budapešti nejlepšího výsledku kariéry. Jako jediný z českých reprezentantů postoupil do čtvrtfinále a obsadil 8. místo. Marek Panáček skončil 10., Karolína Šramková 13. Triatlonisté v Račicích bojovali o republikové tituly v několika kategoriích. Mistry Česka v supersprintu se stali Jan Volár a Dana Přikrylová, která následně pomohla týmu TAP Gold k vítězství v závodě štafet. Cyklista Matias Vacek obsadil na závodě kolem Německa 5. místo, vyhrál favorizovaný Mexičan Del Toro, který si připsal už 11. vítězství sezony. Vacek na něj v 5denním závodě ztratil minutu a 25 sekund. Čeští sjezdaři na divoké vodě získali v závěrečný den mistrovství Evropy ve sprintu ve Skotsku 5 individuálních titulů. Evropskými šampiony se stali kanoisté Čapská, Hanzel a Vaněk. Zlato získali také juniorské deblkanoje. Česká reprezentace přidala i řadu dalších medailí v individuálních a týmových závodech. Baseballisté Kotlářky Praha po 10 letech postoupili do finále extraligy. O titul se utkají s vítězem brněnského derby mezi Hrochy a Draky, němž Hroši vedou 2-1 na zápasy. Tereza Hrochová vynechá nadcházející mistrovství světa v silničních bězích. Po evropském šampionátu v Birminghamu, kde skončila 9. v maratonu, se rozhodla v Kodani nezávodit. Poslouchali jste menšinové sporty na beatu.
1: Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 25. Zlý noty na večeři. Rok 2000. Čte Honza.
2: Začalo nový tisíciletí a my jsme vydali naší druhou desku. Jmenuje se Zlý noty na večeři a je o dost jiná než ta první. Udělali jsme poměrně razantní odskok v žánru, což některý naše posluchače zmátlo, jiný nadchlo a další naštvalo. Stala se totiž ta věc, že se nám písničky z Kundaly najednou dost omrzely, přišly nám nějaký moc přímočarý a celý album takový jednotvárný. A ruku v ruce s tím z nás padalo stále víc a víc kytarových nápadů, který nebyl jenom rychlý a uřvaný. Prostě jsme přestali být tolik ortodoxní, začalo nás bavit experimentovat a být tak nějak pestřejší. Což je mimo jiný v podstatě princip, na kterým fungujeme doteď. Před samotným natáčením ve studiu jsme jezdili na soustředění k fenkům na Vysočinu, kde jsme měli ten barák se slepicima celý pro sebe a bylo to tam hodně plodný. Svoje nápady jsme nahrávali na 4-stopej minidisk, jehož obsluha spolu s drátováním nám zabrala víc času než samotný hraní. Teď už je to technická památka, ale tenkrát to byla novinka na trhu a pro nás úplně revoluční záležitost. Na rozdíl od kazeťáku Panasonic, na který jsme doposud sem tam ve zkušebně zaznamenávali naše pokusy, se s tím čtyřstopáčem dal pořídit poměrně kvalitnější záznam, plus tam šlo něco dohrát, upravit korekce, lehce to smíchat a podobně. Tu desku jsme pak šli natočit do studia Sono, kde nám firma zaplatila měsíc pobytu. Sono je velký a známý studio ve zrekonstruovaném zájezdním hostinci v poklidné obci Nouzov, což je kousek od ruzínského letiště, takže letadla tam někdy lítají tak nízko, že si o ně můžeš pilovat nechty. Točili tam všichni z domácí ligy i spousta známých zahraničních interpretů, jako třeba David Bowie a tak. To stavení je vážně na dobrém místě. Stojí na kraji hlubokých lesů, poblíž teče Beronka, hospoda je v baráku, nemluvě o vybavení a prostorách studia samotního, to jsme prostě byli v profesionálním ráji. Celý to natáčení naší druhý placky byla taková pracovní dovolená. Kdo zrovna nenahrával, ten se flákal na kole po okolí, nebo se jel vykoupat na Beronku, protože se nahrávalo v povedeném létě, kdy vládlo dlouhodobě slunečno. A do studia za náma občas dorazil někdo z vydavatelství, aby tam poslouchal naše nový songy a mezi něma hledal nějaký slaďák, který by se mohl hrát v rádiích. Hledal bohužel marně, protože my jsme sice začali být trochu hudebně pestřejší, ale do škatulky rádiovej single se bohužel zas nic nevešlo. A tak ty lidi z vydavatelství měli ve tvářích nešťastný výrazy, protože s náma bylo trochu trápení. První desky se moc neprodalo a tahle k tomu měla našlápnuto taky. Nicméně pořád ještě měli snahu to nějak protlačit a tak sebou do studia občas vzali nějakýho novináře, jako například toho, který projevil přání zakouřit si s náma studiovej model a pak 5 hodin nehnutě čuměl zblízka do zdi. Na té desce je 11 písniček a je dost různorodá nebo nesourodá, říkejme tomu jakkoliv. Někdo ji nazval soundtrack k filmu, jakože každý pes jiná ves a tak nějak to je a tak jsme to i chtěli. To se ovšem týká hudby. Když se koukneme na texty, tak tam od první desky velký posun nenastal. Pořád nás nebavilo je dělat a pořád to byl spíš takovej náhodný generátor různých blbostí. Což je slyšet třeba hned u první písničky Zlej prcek, do který nahrál basu Marta Minárik z kapely Lucie a zařadil se tak historicky mezi naše první hosty. Měl tenkrát zrovna období bobulí, to znamená, že ve studiu pojídal nějaký indiánský semínka, po kterých byl ještě rychlejší.

Zlej prcek je veselý. Opačnou náladu má třetí písnička Šaman, kterou jsme dlouho začínali naše koncerty a spousta kámošů jí mělo z téhle desky nejradši. Je to taková zamlžená věc a odkryla jednu z poloh, ve který se doposud rádi pohybujeme. V takový lehce tajemný, jako když člověk na podzim zabloudí v hlubokém lese.

Úplně jinou náladu má písnička U nás na Nouzově. Ten název je dvojsmyslný. Jednak odkazuje na studio, kde jsme tu věc nahráli, a potom na stav našich peněženek v tomhle období. Hudba nás neživila, i když si to leckdo myslel. Každej jsme museli mít svoji práci, která dotovala tenhle poměrně časově náročný koníček, jakým kapela je. A tak já dělal v grafickém studiu, Fenek šéfa podržtašek v jedné reklamce, Zemánek kulisáka v divadle v Karlíně a Matěj to různě bastlil směsí focení, různýma brigádama po barech a v letních

Pak je na desce věc, která se jmenuje FGJKA, čteno po písmenech F, G, J, K, A. Ten název vzniknul jednoduše. Měli jsme písničku bez názvu a tak jsem přišel s prostým řešením, že praštím do klávesnice a on to něco hodí. Praštil jsem, na monitoru se objevilo FGJKA, zdálo se to dobrý a tak nebylo nutný úder opakovat.

Tak před koncem desky je písnička Čo poudala stará mama, kterou na koncertech hrajeme doteď. Čo poudala stará mama je Zemánkova solovka, ne na baskytaru, ale na mikrofon. Zemánek má hlubší hlas než my a většinou zpívá sbory, ale sem tam se stane, že si střihne celou věc. A tahle byla

0: téhle písni se nám jako host na Fujaru taky objevil legendární písničkář Vladimír Merta, který kvůli tomu přijel zdaleka z Moravy. A nesmíme zapomenout ani na třetího hosta. Chtěli jsme mít v nějakých písničkách ženský vokály, a tak manažer Dan oslovil svoji kamarádku a operní zpěvačku Hanku Bidžovskou, ukrutně krásnou holku, která nám v minisukni přijela do studia podspívat refrény a způsobila tam lehkej chaos, protože do něj vstoupila po měsíci, kdy jsme tam smrděli v celibátu. Respektive byli jsme v celibátu a smrděli. Zvukař Andy se dokonce oholil a použil deodorant. Oh. No, a pak ta deska vyšla. V médiích měly Zlínoty o něco lepší recenze než Kundala. Dokonce v tehdy populární a sledovaný český verzi hudebního časopisu Rolling Stone dostali plný počet hvězdiček a psalo se tam...
1: Desku vohnout prostě musíte mít. Pokud si ji nekoupíte, neriskujete nic menšího, než že nebudete moci poslouchat nejlepší tuzemskou desku letošního roku. Protože přesně tou druhé album Vohnoutů je. Nemá smysl srovnávat Zlínoty na večeři s debutovým albem. Rok a něco poté jsou Vohnout několikanásobně vtipnější, několikanásobně zajímavější a několikanásobně vyhranější, než byly na svém debutu. A navíc jsou zábavný tak, jako nikdo jiný v tuzemském hudebním průmyslu v současnosti.
0: Ale spoustu lidí, kteří se nás oblíbili kvůli první desce Kundala, zklamal ten odklon od rychlejch a zkreslených kytar. Dozvěděli jsme se to proto, že už tenkrát fungoval zlehka internet. A my měli webové stránky a tam lidi mohli psát komentáře. No, a jinak si na vydavatelství Sony nakonec vybrali jako single do rádií písničku Sejkonopí, o který je další kapitola.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde malíř a metalák Petr Godotor.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Tohle byly Police na beatu, za půl minuty už bude 11 dopoledne, čekáme na Šimiho, který naposledy přijde sem do studia přečíst dopolední zprávy. Po zprávách potom Motorhead, taky Kings, Scorpions, Yes, anebo Olin, Nejes chleba. No?
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Z té trojky přišlo hlášení v úseku České Budějovice Kaplice, 141. kilometr, jsou tam lidé na dálnici a nějaké rozsypané předměty, buďte tam velmi opatrní. Pozor, v Ústí nad Labem v Revoluční ulici srazil autobus chodce, na místě záchranka, hasiči i policisté. V Litoměřicích v Palachově ulici se srazil autobus s osobním vozem, v Praze v Sekaninově ulici strhlo nákladní auto troleje, v Plzni ve Folmavské se řeší bouračka dvou osobáků a v Liberci v ulici Na Příkopě se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost, ojediněle zaprší postupně od jeho západu častěji, výjimečně i bouřky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27, v místech se srážkami jen 17 stupňů.

0: kvalitní výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
1: A nakonec Xiaomi představilo levný chytrý náramek SmartBand 11 Active. Nabídne velký displej, měření tepu, okysličení krve a víc než 50 sportovních režimů. Chybí mu ale GPS. V Česku má stát 690 korun a vydržet až 21 dní. Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým. Čekají nás Motorhead. Classic Rock.

Tohle byl Yes v programu Rádia Beat, asi za 9 minut bude 11:30 dopoledne, před námi jsou Scorpions, kdyby někdo chtěl vyrazit na koncert Scorpions, tak to nemá úplně blízko, nám se povedlo je vidět pár let zpátky na Wacken Open Air, to je 900 kilometrů na dojezdu na autě, teda v autě. Já už jsem tady říkal tehdy, když jsme se vrátili z Wackenu, kde Scorpions vystupovali a hráli a zpívali, že už to není úplně to pravé ořechové, byl to jenom můj názor, samozřejmě byl shodný s většinou těch lidí, kteří ten koncert viděli se mnou, ale zase na druhou stranu někomu se to líbilo. Co se týče aktuální situace se skupinou Scorpions, mají teď dva koncerty připravené v Mexiku. V pondělí 7. září hrají v Telmexu Zopopánu a v neděli 13. září potom ještě v Monterrey v auditoriu Banamex. A pak se seberou z Mexika, přeletí do Las Vegas a od čtvrtka 17. září hrají Scorpions každý druhý den v PH Live at Planet Hollywood v Las Vegas. Stupenky, co jsem koukal, tak začínají na $90 a budou tam od 17. září až do 3. října. Jak říkám, obden jeden koncert budou sekat za druhým. A divil bych se, kdyby v playlistu neměli tuhle skladbu Seven and Angel. Takže teď už jenom letenky do Las Vegas, stupenky na koncert a vyrazit na Scorpions. Nebo taky ne, samozřejmě ano.

0: Troška akustického rock and rollu v podání kapely Queen, 3 minuty po půl 12. dopoledne, za chviličku Neon Nights od Black Sabbath. Uslyšíme živák Davida Gilmora a Richarda Wrighta a na čutku na chlapecké záchody, tedy Smoking in the Boys Room, půjdeme se skupinou Brownsville Station. Za chvilku na beatu.
1: Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty, nemůžu je vystát.
2: Kde na tom stejně nakupuje u nás.
1: Trika, pulitry, hrnky, cyklodresy a další víťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
2: klub.radiobeat.cz.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
5: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
6: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatle. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
4: malý piva, no ne.
6: Prostě naděje Beatle. Dnes v 7 večer na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Smoking in the Boys Room, Brownsville Station na beatu, asi 3,5 minuty po 3/4 na 12 dopoledne. Tento pátek vychází to na 28. Nevím, jak mi napadl příští, ale tento pátek 28. vyrážíme s naším mobilním studiem, jedeme do Bikers Crown prodejny, do motorkářské prodejny, do Plzně, nahoru na Lochotín, na Studentskou. Mezi 12. a 14. tam odsud, tedy z Bikers Crown v Plzni na Lochotíně, budeme vysílat živě, celé to má v jurisdikci Standardu Báš. Můžete tam přijet, nechat si zahrát muziku na přání, vyřídit zkaz, budeme vysílat do celé České republiky, rovnou se podívat, co mají v Bikers Crown v obchodě nového, a je úplně jedno, jestli přijedete na motorce, na kole, autem, nebo jestli dorazíte pěšky, třeba na procházce s kočárkem, určitě si v obchodě vyberete. Těšíme se na to, mezi 12. a 14. z Bikers Crown v Plzni na Lochotíně vysíláme v pátek, to znamená 28. živě. Za chvilku Kiss, teď je tady se starým párem pan Luboš Pospíšil.

0: Olomilikis ještě před 12. hodinou, za chviličku zpravodajský přehled dne s Pepou Lábusem, po zprávách potom bluesová dvanáctka, na to Krausberry, Stoney, Alice Cooper, Nirvana, ty bláho, myslím si, celkem solidní společnost.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 z Brna na Prahu mezi 168. a 160. kilometrem, to je úsek 9 křížů a Velká Bíteš, je zásek. Zdržení pro osobní auta přes 5 minut. Pozor, v Liberci, v Dobrovského, srazila se tam dvě osobní auta. Na Pelhřimovsku, v Humpolci, v Kamaritově ulici šetří policie havárku dvou osobáků. Na Litoměřicku, v Roudnici nad Labem, v ulici Karla Jeřábka se srazila dvě osobní auta. A pozor také ve Zlíně, v Dlouhé ulici je zaseknutý náklad. Základní automobil v podjezdu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo až oblačno s lokálními občasnými dešti nebo přehánkami. Večer bude v Čechách od jeho západu srážek přibývat. Maximální teploty dosáhnou 21, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Zítra se mírně ochladí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Chelsea vyhráli v úvodním kole anglické ligy na hřišti Fulhamu 3-2 a AS Řím v italské lize porazil Fiorentinu 4-0. Bologna podlehla Laziu 0-1. Český fotbalista Martin Vitík zůstal celý zápas na lavičce. České veslačky Flamíková a Šantručková vstoupily do mistrovství světa v Amsterdamu postupem do semifinále dvojek bez kormidelnice. Neděla a podrazil skončili ve dvojsky fudruzí a jsou ve čtvrtfinále. Soud ponechal Jiřikovského z bitcoinové kauzy ve vazbě. Prý provozoval darknetové tržiště, legalizoval výnosy z trestné činnosti a pral špinavé peníze. Hrozí mu až 29 let a propadnutí majetku. Nadměrný náklad poškodil v pražských Nuslích trolejové vedení tramvají. Provoz tramvají je v této části přerušený mezi Albertovem a zastávkou Otakarova. Linky 2, 7, 18, 24 jsou odkloněny, do vyloučeného úseku jsou vyslány náhradní autobusy. Soud v Děčíně řeší žádost o prodloužení předběžného opatření kvůli údajnému domácímu násilí poslance Foldyny. O prodloužení požádala jeho manželka. Tornádo zasáhlo vesnici Pomas na jihu Francie v podhůří Pyrenejí, poškodilo zhruba 300 domů a zranilo 41 lidí, z nich 15 skončilo v nemocnici. Tolik ze zpravodajského přehledu dne, teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

Kdyby se náhodou teda někdo ptal, tak je to skutečně do nebe a několikrát do nebe, Krausberry na beatu, 3-4 minuty, po čtvrt na jednu odpoledne, jenom rychlý pohled na půlnoční desky, to, že Beatles s deskou Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mají nejvíc hlasů, tak to není žádné překvapení, trošku mě mrzí, že Blue Oyster Cult jsou na druhém konci toho žebříčku, je tam 6 desek, Blue Oyster Cult jsou tedy na 6. posledním místě, jejich deska Agents of Fortune má pouhých 57 býťáckých hlasů, což je proklati ostudně málo. Beatles vedou, Bon Jovi s deskou Slippery When Wet jsou na druhém místě, což jim zaručuje postup do éteru, ale v závěsu za nimi je s deskou Head On kapela Buckman Turn Overdrive. Vypadá to, podle mě teda, že Beatles jsou jasní, ty postoupí a ta druhá kapela, která půjde do éteru, budou buď Buckman Turn Overdrive, anebo Bon Jovi. Ve hře jsou ještě Blind Guardian nebo Black Country Communion, ale ty mají taky docela málo hlasů. Muselo by se něco stát. Takhle, rozhodovat se bude v neděli 30. srpna o půlnoci, je to online, budeme vědět, které dvě desky mají nejvíc hlasů a ty dvě desky si zahrajeme příští týden jako půlnoční, jednu v úterý a druhou ve čtvrtek. Anketu půlnočních desek najdete na titulní stránce našeho webu, tedy radiobeat.cz. Beatles zrovna za chviličku, hnedka po Nirváně.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

0: Tyhle konce já mám rád, protože přesně víte, kde se vám to zastaví. Alice Cooper, Skulls Out, je půl jedné, drobné vteřiny k tomu, za chvilku Jura Heap, taky Mrakoplaš, anebo The Who a Beatoskop s Pepou Lábusem.
1: Triko černé.
2: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Lux a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: No tak co ti řekl?
5: Blbý je to. Hele, čti.
4: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
5: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
4: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
5: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
6: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Studenti Nizozemské technické univerzity v Eindhovenu představili prý první sanitku na světě poháněnou sluneční energií. Místo rychlého transportu do nemocnice zajišťuje vozidlo péči přímo v oblastech bez zpevněných silnic a elektřiny. Podle autorů zvládne na zpevněné silnici za dobrého počasí ujet až 715 km denně při maximální rychlosti 120 km za hodinu. Elektřinu ukládá do litiové baterie s kapacitou 50 kWh.
2: Beatoskop.
6: Mám tu ještě další zajímavost k využití sluneční energie. Solární generátor od britské společnosti Iris Solar má integrovaný systém, který automaticky natáčí solární panel směrem ke slunci. Dvouosý systém natáčení prý dokáže zvýšit výkon až o 40% v porovnání se statickým panelem. Kombinuje v sobě fotovoltaický panel, baterii a nabíjecí porty.
2: Beatoskop.
6: Podle analytiku z Mercury Research se v druhém čtvrtletí letošní roku prodal o 10% víc procesorů než v tom prvním. Rostl zájem hlavně o serverové a mobilní čipy, zatímco ty desktopové upadaly. Oproti stejnému období roku 2025 se prodalo dokonce o 20% více serverových procesorů, protože je o ně velký zájem v AI datacentrech. Tolik z Beatoskopu. Teď si poslechněte další rokovou pecku na rádiu Beat.
2: Radio Beat.

životě přede. Za okny zuří listopad. Na plutně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

2,5 minuty, no spíš 3 minuty po 3/4 na 1 odpoledne, kdybych měl napovědět, jaké nás zítra čeká léto jako živé, tedy jaký živák si zahrajeme, jaký koncert zítra mezi 9. a 10., tak by vám asi pomohlo, možná, že už se to profláklo, že zítra tedy se vrátíme do našich luhů a hájů hudebních. Bude to živák z let 2003-2004. Budou tam skladby, nejenom tedy, ale skladby i z tehdejší T-Mobile arény a jeden z koncertů v rámci turné té kapely, kterou teďko teda můžete hledat, že jo, podle té nápovědy, tak byl i na atletickém stadionu Slavie Praha, protože stávající aréna v Edenu tehdy ještě neexistovala. Pokud chcete si tenhle živák české kapely, která by spolehlivě vyprodala a několikrát po sobě pražskou arénu, že jo, v Edenu, tak si poslechněte zítřejší léto jako živé mezi 9. a 10. hnedka po Kachně. Zatímco skladba od Jura Heep se jmenovala Tears in My Eyes, tak tahle se jmenuje Close My Eyes Forever.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde malíř a metalák Petr Godotor.
4: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu B.

0: Byli Status Quo a jejich Caroline v programu Rádia Beat jako poslední před 13. hodinou. Za chvilku Pepa Lábus zprávy a hned na to Standa Rubáš už zcela výjimečně, protože já odcházím na další kontrolu na ORL. Abych si to ulehčil, tak jdu na otorinolaryngologii a doufám, že už to bude jenom lepší. Co se týče muziky, potom po 13. hodině Rainbow, Supertramp anebo Blue Effect. Ode mne dopravní informace.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávajte, jak už od nás víte, na dálnici D1 z Brna na Prahu mezi 172. a 158. kilometrem je to úsek 9 křížů Velká Bíteš. Je tam zdržení přes 5 minut pro osobní auta. D1 na druhou stranu od Brna na Kroměříž 227. kilometr je tu na úrovni Molky u Vyškova. Je tam srážka dodávky a osobního auta. V Jablonci nad Nisou v Rýgrově ulici se řeší bouračka dvou osobáků. V Plzni na Rokycanské směrem dolů do města před křižovatkou u Pětasu se srazila dvě osobní auta a pozor také v Nymburku. Na Boleslavské třídě vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků. Vejvoďák vám přeje šťastnou cestu s Rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod.
2: To je síla.
1: Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím a ten výkon tam prostě je.
2: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
3: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den mám, přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo až oblačno s lokálními občasnými dešti nebo přehánkami. Večer bude v Čechách od jeho západu srážek přibývat. Maximální teploty dosáhnou 21, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Zítra se mírně ochladí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Evropská liga basketbalistů zahájí sezónu superpohárem. O nově vytvořené každoroční soutěži pro 4 týmy informovali zástupci Euroligy. První ročník se uskuteční 18. a 19. září v Abu Zabí. Pozvánku dostal mistrovský Olympiakos Pireus, poražený finalista z minulé sezóny Real Madrid, semifinalista Fenerbahce Istanbul a domácí tým Dubai Basketball. Sněmovna dnes bude znovu rozhodovat o novele rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Pavel. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má pro přehlasování veta potřebný 101 hlas ze 108. Novela má rozvolnit pravidla pro výdaje na obranu a strategické investice a umožnit vládě ve výjimečných situacích překročit stanovené limity. Opozice tvrdí, že změna usnadní obcházení pravidel a urychlí růst státního dluhu. Ruská federace požádala Českou republiku, aby zajistila adekvátní bezpečnostní opatření během zářijových voleb do státní dumy. Napsali to novinky.cz, podle kterých se žádost vztahuje na bodu ruského velvyslanectví v Praze a její okolí. Finská stanice Yle pak uvedla, že Moskva kromě zajištění bezpečnosti požádala Finsko, aby dočasně zakázalo konání demonstrací u ambasády v Helsinkách. Tesla svolává v Číně ke kontrole skoro 3 miliony svých vozů. Důvodem jsou obavy, že by se jejich dveře mohly v nouzové situaci obtížně otevírat. Podobný problém mají i další automobilky. Celkem se jedná o víc než 4 miliony vozů. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Rainbow na Rádiu Beat.

Effect a samozřejmě, že také Radim Hladík a Rajky, to je muzika, která dohrála ve 13.21, kdy trošku netradičně v tomto čase vás zdraví Standa Rubáš, který přeje příjemné úterní odpoledne. Je to dáno tím, že kolega Vývodák musel jít z práce o hodinu dřív, protože se odebral k odborníkovi, který se mu podívá do všech možných otvorů a sdělí mu, že chraptí. Což jsem mu říkal já taky, ale mně se tady nevěří. S vámi Standa Rubáš, přeju pěkné odpoledne, pěkný poslech. I v ten den, kdy Radim slaví svůj svátek, jsme hráli Blue Effect a budeme hrát i další muziku všem dalším Radimům, třeba Holís nebo Roberta Planta, anebo něco dalšího, na co ještě dojde.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Robert Plant na rádiu Beat, Shine It All Around je za chvilku půl druhé, takové odpolední, řekl bych, v chvíli, kdybych nečekal, že těch dopravních informací z regionu Beatu bude až tolik. No ale najdou se, tak pokud už teď někam vyrážíte, třeba tato zpráva od Jardy by vás mohla zajímat.
1: Jedu od Náchoda na Hradec a jak je odboč na Přehradu, tak tam je dopravní nehoda, kamion s osobákem.
0: Díky, Jardovi. Taky se hlásíte z 13 u mostu, tam počítejte s vyšetřováním a v obci Jedlí na příjezdu od Šumperka je to velmi podobné. Nehoda dvou osobních aut, na místě probíhající vyšetřování, s tím související překážení, samozřejmě, tak i tady snižte rychlost, býťáci, jezděte opatrně, další muzika na Beatu už za chvíli.
2: Miláčku, pojď sem.
3: Ale když já nevím.
2: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
4: Přesně, Miky na Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
5: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
6: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
5: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
7: Pokud bychom hledali píseň, která se líbí všem, najdeme ji na albu AC/DC Highway to Hell. A je to právě ta titulní, což vám potvrdí každý DJ. Nezáleží na hudebním vkusu, jakmile se ozve úvodní riff Dálnice do pekla, je parket hned plný jednotně skákajících chlapů a žen všech věkových kategorií. Poslední album s Bonem Scottem vyneslo kapelu do absolutních rockových výšin. Jen ve Spojených státech se ho prodalo přes 7 milionů. Na desce je řada notoricky známých hitů, ale i pár kousků, na které jste možná už zapomněli. Dnes v 11 večer si je tedy všechny připomeneme. AC/DC Highway to Hell.
8: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat.

John McLean, American Pie je na beatu za námi. Budeme pokračovat s muzikou českou, muzikou, která po dlouhé době v letošním roce zase vyjela na takové velké turné. Měl štěstí vlastně dvakrát, že jsem Dana Bartu s Alicí viděl živě. Jednak tady na malém pódiu, v úzovkách malém, to bylo na Buddies Festu, no a jednak v podstatě den poté na velkém pódiu na Rock for People. A musím říct, že tihleti muzikanti po těch letech skutečně mají co říct, že Alice hrála naprosto fantasticky a velmi rád na to vzpomínám. Budu vzpomínat i s tou další muzikou, která je před námi, Dáme si ani náhodou. Pak si myslím, že tam vmačneme ještě BTO a pak bude čas podívat se na dopravu. Pokud k ní máte nějaké postřehy, býťáci, tak to je správná chvíle připomenout si číslo 210 32 33 34.

0: Zdá se, že moje předpověď vyšla, BTO jsou za námi a my jsme skoro na konci hodiny, za malou chvilku Pepik a čerstvé zprávy a potom tradiční hodina tupláků. Můžu sám na sebe prozradit, že už jsem si první tuplák nachystal a že bude od Suzy Quattro.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: K tomu se pojďme Býťáci podívat na aktuální dopravu. Začneme tou zprávou od Jardy a předpokládám, že když je půl hodinky stará, pořád bude aktuální.
2: Jedu od Náchoda na Hradec a jak je odboč na přehradu, tak tam je dopravní nehoda, kamion s osobákem.
0: Díky za zprávu. Další, které přicházejí, jsou ku příkladu z D1 ve směru na Brno na 226. kilometru Bacha Poleno, myšleno skutečně kus dřeva Poleno, tam leží v levém jízdním pruhu, s tím byste měli počítat. V opačném směru na D1 na 227. směr Ostrava se řeší havárie dodávky s osobním autem, nejsou ale v jízdních pruzích, měly by být vpravo na té krajnici, tak i tak, ale kolem nich projíždějte s opatrností. Od Polena k železu na D238. kilometr směr Brno. Tady máme prý nějaký kus železa, který taky určitě ve 130 úplně nechcete nakládat do svého auta, projíždějte velmi opatrně. 22 u Vodňan, tady zasahují všechny složky IZS, došlo tady k havárii osobního auta, 33 u České Skalice, tady je velmi podobná situace, nákladní s osobním autem v sobě a probíhající vyšetřování, no a dva osobáky v sobě jsou na 13 na příjezdu do mostu, to stále ještě platí. Ťukance pražské říkají, je Praha 4 Vídeňská, tady se řeší kolize osobního auta s autobusem, Ťukance plzeňské pro změnu hlásí Rokycanskou, nehoda dvou aut. A v Olomouci je to nákladňák, který tam narazil do výjezdového terminálu v Hněvotínské ulici, probíhá vyšetřování a samozřejmě, že je překážení. Jeďte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo až oblačno s lokálními občasnými dešti nebo přeháňkami. Večer bude v Čechách od jeho západu srážek přibývat. Maximální teploty dosáhnou 21, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Zítra se mírně ochladí, srážková situace bude podobná té dnešní.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se český kajakář kvůli viroze odhlásil. Na další trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát se v Poznani uskuteční od zítřka do neděle. Hlavní nadějí české výpravy v Polsku bude kanoista Martin Fuchsa, který bude startovat ve dvou individuálních disciplínách i na deblu s bratrem Petrem. Při voklátu na Rakovnicku najel ráno vlak do spadlého kamení. K vykolejení nedošlo, nikdo nebyl zraněn. 12 lidí bylo evakuováno. Ano. Provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je v úseku Lašovice Roztoky u Křivoklátu zastavený. Náhradní dopravu zajišťovaly autobusy. Muž, který včera večer vylezl v Horní Bříze u Plzně na vysílač a vyhrožoval skokem, je už péči záchranářů. Policejnímu vyjednavači se ho po 11 hodinách podařilo přesvědčit, aby ze 40 metrů vysokého stožáru slezl dolů. Policie dál uvedla, že muž měl osobní problémy, konkrétně ale nespecifikovala. Na stožár vylezl kolem 22. hodiny, odmítal slézt dolů a hrozil sebevraždou. Transportní letoun amerického letectva dnes dopoledne přistál na moskevském letišti Vnukovo. Důvod příletu do Ruska ani jeho náklad nebo pasažéři nejsou známé. Na moskevské letiště přiletěl z Lotyšska. Jeho cesta podle dat monitorovacího webu Flightradar24 začala už sobotu, když odstartoval z letecké základny Wrightstown v americkém státě New Jersey. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na rádiu Beat.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Jak už bývá zvykem, v tomhle případě to platí tady na Beatu už nějakou dobu takhle po 14. startují v pozdní odpoledne nebo pozdější odpoledne tupláky, tedy dvě písně od každé kapely nebo každého interpreta za sebou. Mezitím vším dneska rozhodně byla Suzy Quatro, Can't The Can a Daytona Demon, ty máme za sebou. Standa Rubáš vám přeje i takhle 10 minut po 14. hodině pěkné odpoledne a nabízím, že budu dál servírovat dvojice písní. Teď by to mohla být třeba ta, která se jmenuje If You Can See Me, což teď možná člověku tak dá trošku zabrat, aby si uvědomil, ke kterému jménu patří tahle ta skladba. No když řeknu tu, která bude předcházet jako známější a jmenuje se Starman, tak je to myslím už úplně jasný.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: To byl on, slibovaný David Bowie tady na beatu v Tuplácích. Pojďme honem dále, stihneme muziky v Tuplácích dneska odehrát co nejvíc. Pojďme si slíbit taky něco českého, protože to by v Tuplácích a na tom se myslím shodneme nemělo chybět. Volím tedy tady beatovou část a českou část beatového archivu. No a když jsem tak zašátral, tak mě napadlo, že už jsem asi docela dlouho tady na beatu nepouštěl Pumpu, a tak si dáme Pumpu. Tak Tiada bude ta první a druhou tu jsem zvolil tu, která se jmenuje Někdo má rád holky, jinej zase polky.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina Tuplátů na rád.

To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Steven Tyler s tím jeho křaplákem, ječákem, tak ten dohrál a dospíval tady na beatu právě teď. Jane the Bitch a předtím Eat the Rich, krásně se to rýmuje, i když jsem to jako báseň na začátku vůbec neplánoval. Další tuplák máme za sebou, před sebou Queeny. Dáme It's Too Late, nebudu to zdržovat, rovnou se pustíme do muziky, než dojde na It's Too Late, tak dáme tu z reklamy na rumunské autáky.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka.
3: Vůbecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde malíř a metalák Petr Godotor.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: To byli Queen. Slibovali jsme, že dá Man and One Bites the Dust a taky It's Late, to je ta, která dohrála právě teď. 14.49 je přesný čas. Když stáně nebude dlouho kecat, tak tam nacpem ještě jeden tuplák z kategorie nové muziky, protože tohle to všechno byly klasici, ať už ti naši nebo ti jejich, tak něco, co pořád se ještě troufám asi nazývat neklasikama, i když to není kapela, která by se tady vyloupla úplně před týdnem, tak bude zavírat dnešní tuplák. Hned potom doprava, tak to říkám proto, aby pokud jste narazili na nějaký obrazně, teda na nějaký dopravní problém, tak abyste dali vidět ostatním býťákům. Zatímco budou hrát Hailstorm, dáme si Lizzy Hale, její partičku a taky bratra a taky maminu, která s nima jezdí po turné a dělá jim turmanažera, zkrátka takový ten Hailovic rodinný podnik, který ale taky drží cenu Grammy. Dáme jít snad jo a taky Jump the Gun.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádi.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No tak pojďme, budeme chvilku vážní. D1 na 225. kilometru směr Brno, tam mi hlásíte, že je nějaké dřevěné poleno, pořád ještě na vozovce, to je něco, co jsme si říkali už před nějakou chvilkou. Na D5 ve směru na Rozvorov na 90. kilometru se řešil požár. Hořely tam pneumatiky na návěsu kamionu. V tuhle chvíli informace říkají, že by snad mělo být uhašeno a minimálně odklizeno z jízdních pruhů. Hustý kouř už nehorzí, ale přesto projíždějte tímhle úsekem tak nějak s opatrností. Nejenom tady, taky můžete na D1 na 196. směr na Prahu. Tady počítejte, že došlo ke střetu nákladu jako s dodávkou, teplý tam překážejí. Na 22. u Vodňan došlo k havárii osobního auta, probíhají stále záchranné vyprošťovací práce, na místě jsou všechny složky IZS. Na silnici 33 u České Skalice se řeší havárie osobního s nákladním autem. K tomu platí Vídeňská na Praze 4, tam máme nějaký ťukanec, Teršov v Děčíně, nehodu dvou osobních aut, se kterou byste měli počítat. Pak hlásíte Světlo nad Sázavou, tady je to náměstí Trčku z Lípy, nehoda dvou osobních aut. A silnice druhé třídy číslo 432 na úrovni obce Zdonky, tady je hlášena havárie motocyklu, na místě taky všechny složky IZS. Počítejte s tím a projíždějte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Studio B.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, četnější v severní polovině území. Během odpoledne a večera dojde k ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 21, v jižní části území většinou kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisty Sparty posílil střední obránce Loic Mbeso. 25-letý bývalý mládežnický reprezentant Francie, narozený v Kamerunu, přestoupil na Letnou z belgického Saint-Étienne. V novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Pražský klub o jeho příchodu informoval na svém webu. Policie zahájila stíhání dvou lidí a dvou firm v souvislosti s hospodařením a financováním klubů v tenisovém prostředí. Poznatky o trestné činnosti získala při prověřování dřívější rozsáhlejší kauzy kolem Českého tenisového svazu. Jednoho člověka viní mimo jiné ze nevěry peněz, druhého pak ze zkreslování údajů v účetnictví. Dnes to sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Několik zraněných cestujících si vyžádala nehoda v Praze. Řidič autobusu prudce brzdil, až lidé uvnitř padali na zem. Došlo k tomu v Krči. O zásahu dnes krátce před 14. hodinou informovala policie na síti X s tím, že se jednalo o Vídeňskou ulici u křižovatky s ulicí u Krčského nádraží. Vídeňská ulice je podle ní ve směru do centra uzavřená. Oficiální počet obětí dvou zemětřesení, která zasáhla Venezuelu v červnu, činí 6509 lidí. Dnes o tom informovali venezuelské úřady. V oblastech zasažených katastrofou se stále pátrá po obětech. Počty pohřešovaných ale venezuelské úřady neuvádí. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Visací zámek na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Troutal na bíto, Lokomotiv Brady dohrál 14 minut po 15. hodině. Chcete-li si štelovat cibule, tak tohle je ten správný velitelský čas. Je úterý, je 25. srpna, svátek má Radim, to je potřeba říct v první řadě. A pak je třeba si říct, že svátek mají taky banány, teda ne úplně všechny banány, ale takové to zařízení, kterému se říká banana split, takže tam musí banán, zmrzka a všechny ty věci k tomu. To je třeba možnost, co oslavovat, pokud zrovna nejste Radim a máte chuť dneska na nějaký ten večírek. Zároveň bychom měli říct, že Mezinárodní den Whisky Sour, tak tohodle toho nápoje, ten se dá krásně do oslavy zaimplementovat, pokud vám bylo víc než 18 a chcete-li mít při úterku tak nějak téma k tomu, co byste doma obhájili před rodinou, proč oslavujete v půlce týdne. A kdyby ani to nezabralo, tak je třeba taky zmínit, že je dneska Mezinárodní den oblečení ze second handu, takže žádný nový, ale pěkně starý si na sebe můžete vzít k té oslavě. To je třeba další jedna taková záminka, aby

0: být. Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Vaše žena, vaše žena!
3: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
3: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
4: A co taková zpěvačka Marie Rotrová?
5: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už zítra od 19 hodin na Rádio Beat. Beat u nás.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Hned dva koncerty na konci října chystají Juraj Heap tady u nás v České republice v rámci svého rozlučkového turné, které směřuje k tomu, že kapela se odebere do rokového důchodu. Naštěstí v jejich případě zatím to turné nemá úplně přesně daný konec. A taky už dopředu pánové říkají, že nevylučují, že do budoucna někdy někde zahrajou, ale až dodrncají v rámci svého putování po světě s tímhletím aktuálním tour, tak už žádné další tour nebude, maximálně nějaké jednotlivé sem tam koncerty. Takže doporučuji se na ten konec října podívat, najdete to v rámci cyklu Beat Life. Takhle přijíždějí Juraj Heap sem k nám vlastně v úvozovkách naposledy a můžete být u toho, ať už tady v Praze nebo v ostravském Gongu, máte dvě možnosti, kde se s touhletou kapelou můžete potkat.

0: Santana dohrává, jeho smut je za námi, před námi je Pepek řečený ukrutný, za malou chvilku přinese čerstvé zprávy, za 3 minuty budou 4, to je tak nejvyšší čas na to Pepu pustit do své světničky. K tomu slíbíme Black Sabbath, Davida Gilmora, Prudy a hromadu další muziky.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Chybět pochopitelně nesmí ani doprava. Na D5 se na 90. kilometru směr Rozvadov je hlášen požár nákladního auta v pravém jízdním pruhu a zásah hasičů. Počítejte, že tady průjezd musí být omezen a lepší je, pokud to máte ve své trase a nespěcháte-li úplně, tak ten odjezd možná posunout, ať tam můžou kluci v klidu pracovat a ona se ta dálnice časem úplně vyčistí. D0 22 a 22. kilometr směrem na D1. Tam je hlášen střet nákladního osobního auta, kteří jsou teda mimo jízdní pruhy vpravo, ale samozřejmě, že to zpomaluje. To je další jedno místo, brněnská dálnice, tentokrát 196. na Prahu. Tady se řeší stále ještě nákladák s dodávkou a na 313. tedy řekněme, že ve směru na Brno ze zhora dolů, tak počítejte, že jsou cucky z pneumatiky z nákladáku rozesety napříč jízdními pruhy. Na D55 se ve směru na Zlín na 50. kilometru prý je nějaká nádoba v jízdním pruhu, takže velmi opatrně v tomto místě. Taky 12 na přízdru Českého Bruda se hlásí, tady je nehoda osobního s motocyklem, velmi silný provoz a probíhající vyšetřování. Ťukance pak máme třeba v Praze na Vršovické před Bělocerkevskou ze centra. Je tam nehoda 3 aut, levý jízdní pruh je neprůjezdný. Na Praze 7 ulice Milady Horákové, tady se řeší nehoda osobního s nákladním. Brňáci, Býťáci hlásí, co to je? Tuřanskou. Střed nákladního auta s cyklistou na místě zásah všech složek IZS v Opavě v Těšínce, Těšínské ulici velmi podobná situace, i tady záchranná vyprošťovací práce, i tady auto a cyklista v sobě, počítejte s tím, jezděte opatrně a dívejte se dobře kolem sebe.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
1: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
0: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
1: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
0: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
1: Nemocnice Dačice.
0: Nemda.cz Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, četnější v severní polovině území. Během odpoledne a večera dojde k ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 21, v jižní části území většinou kolem 23 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Po jednodenní pauze čeká české volejbalistky na domácím evropském šampionátu v Brně čtvrtý zápas ve skupině D. Dnes v 19 hodin vyzvou v pavilonu P brněnského výstaviště Ukrajinu. V případě, že uspějí, zajistí si s předstihem postup do osmifinále play-off. Za nejnáročnějšími operacemi budou muset někteří onkologičtí pacienti v příštích letech jezdit do specializovaných center. Ministerstvo zdravotnictví chce do roku 2030 dokončit centralizaci vybraných zákroků, které se dnes stále provádí i v regionálních nemocnicích. Slibuje si od toho bezpečnější a kvalitnější péči. Část nemocnic ale varuje před horší dostupností i dalším čekáním. Pracovníci na stavbě průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně dnes začali s trhacími pracemi. První odstřel uskutečnili dopoledne zhruba ve 40-metrové hloubce pod křižovatkou Věstonické a Bořetické ulice. Samotný tunel by se měl začít stavět v letech 2028 nebo 2029 a bude součástí velkého městského okruhu. Slovenská policie dnes uvedla, že příslušníci Úřadu pro boj proti organizovanému zločinu překazili žhářský útok na továrnu na bezpilotní systémy. Informovala o tom na Facebooku s tím, že policisté zajistili větší množství zápalné směsi, nářadí, mobilní telefony a další objekty. Dva lidi se podařilo zadržet na Slovensku, dalšího na základě evropského zatykače dopadli v Německu. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Prudy taky nebudou hrát na beatu příští týden v půlnočních chlbech. Ono to zní na první poslech podobně P a B, ale P prostě není B a B rozhoduje v naší anketě. B jako Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band je jedna z těch desek, pro kterou můžete hlasovat a kterou si tím pádem můžeme pustit příští týden jako půlnoční album. Taky B jako Bon Jovi, Slippery When Wet, nebo B jako BTO, Backman Turner Overdrive s album Head On, Blind Guardian to může být s album Beyond the Red Mirror, Black Country Communion s album Afterglow a taky Blue Oyster Cult s album Agents of Fortune. Takhle vypadá Bčková šestka na beatovém webu, taky je to od B, ten beatový web, ve které vybíráte. Je úterý, takže ještě úplně nebudem odhadovat, ale něco už přeci jen z toho tak jako vykukuje. To, že jsou Beatles favoritem vlastně, ale zase třeba pro mě není tak úplně velký překvapení. Záleží, jak to bude za nimi, protože tam se minimálně poperou Bon Jovi a BTO. Díky vašim hlasům, máte to ve svých rukách, býťáci, tak hlasujte. Zatím je čas, do neděle to probíhá, ale zase je dobrý to nenechávat na poslední chvíli, když si splníte tuhletu svoji beatovou povinnost. Máte to z krku a víte, že váš hlas byl započten a může zahýbat výsledkem.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
1: Pokud bychom hledali píseň, která se líbí všem, najdeme ji na albu AC/DC Highway to Hell. A je to právě ta titulní, což vám potvrdí každý DJ. Nezáleží na hudebním vkusu, jakmile se ozve úvodní riff Dálnice do pekla, je parket hned plný jednotně skákajících chlapů a žen všech věkových kategorií. Poslední album s Bonem Scottem vyneslo kapelu do absolutních rockových výšin. Jen ve Spojených státech se ho prodalo přes 7 milionů. Na desce je řada notoricky známých hitů, ale i pár kousků, na které jste možná už zapomněli. Dnes v 11 večer si je tedy všechny připomeneme. AC/DC Highway to Hell.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat.

Metallica, Nothing Else Matters, na beatu je 16, pane, slibme si, Kansas, ty se nám vejdou do playlistu ještě té aktuální hodiny, jo, taky si slibme, že po nich se přiblíží Pepik a dopravní informace a tohle všechno, co v celou pravidelně tady na beatu míváme v éteru. No a bez vás to tak nějak tradičně nejde udělat, tak zvláště k té dopravě. Teď směřuju tím, že pokud máte v odpolední dopravní špičce nějaké čerstvé postřehy, tak by bylo super, kdybyste se o ně podělili právě s těmi výťáky, které máte někde za sebou na cestách a třeba i na stejné trase. Můžete to udělat různými způsoby. Jedním z nich je třeba beatové nahrávátko v aplikaci, kterou předpokládám, že už máte ve svém chytrém telefonu.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, Víťáci, co nového? Nově třeba D0 na 16. kilometru, směr na Ruzyni, u Slivence, nehoda v levém jízdním pruhu, tak počítejte s tím, že ten nám to tam zase trošku zkomplikuje. To mi hlásíte, že je stále platná odpoledně dopravní informace z bítových regionů. No, když se člověk podívá do dopravních map, tak se to potvrzuje, že a nejenom tam, ale i z druhé strany se nám plní ten okruh a dělá se tam kolona. Ono to totiž není všechno, na 22. a půltém kilometru ve směru na D1, to už jsme si říkali, tak se řeší nehoda nákladního s osobním autem. Ta už je napravo na krajnici, mimo jízdní pruhy, tak to zpomaluje v tomto místě. Opatrní buďte i na D2, druhý kilometr na Brno, porouchaná dodávka blokuje pravý jízdní pruh. To je další jedna zpráva, která přišla z dálnic. Pojďme na silnice první třídy, tak třeba 12 u Českého Brodu, tady se stále řeší střet auta s motocyklem, zasahují všechny složky IZS a provoz vypadá podle toho. V Praze na Hybernské stejná situace, nehoda osobního s motocyklem, vyšetřuje se v Českých Budějovicích, v Novohradské nehoda 3 aut a v Opavě v Mostní nehoda 2 aut a překážení pochopitelně s tím spojené. Už o nich víte, o těchto místech jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, četnější v severní polovině území. Během odpoledne a večera dojde k ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 21, v jižní části území většinou kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun. Dnes o tom informovala na svém webu. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slavistických fanoušků. Demolice vyhořelé výškové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně byla dočasně přerušena. Firma, která ji vlastní teď spolu se známými architekty a umělci, řeší, jak zachovat aspoň její severovýchodní roh. V posledních týdnech intenzivně hledá cestu, jak při nezbytné demolici část budovy uchovat jako autentickou připomínku její historie a původní baťovské architektury. Dva nové případy nákazy střevní chřipkou evidují hygienici za uplynulý víkend v Pryznicových léčebných lázních, kde na začátku měsíce vypukla hromadná nákaza noroviry. Dnes oznámili, že je zatím evidováno 144 případů. Pátrání po zdroji ale zatím výsledky nepřineslo. Lázně zaznamenaly rušení pobytů. Americké námořnictvo veřejně předvedlo novou raketu vzduch-vzduch dlouhého doletu AIM-424, oficiálně pojmenovanou Melis. To v překladu znamená zášť. Jedná se o novou zbraň, která by měla pilotům amerického námořnictva a námořní pěchoty umožnit operace na výrazně větší vzdálenosti. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

Allman Brothers Band, i když muzika poměrně jemná, když se podíváte třeba po internetu a budete hledat žebříčky nejlepších motorkářských nebo obecně řidičských skladeb do nějakého playlistu, který byste si dali do auta nebo na motorku, buďte si jisti, že ve všech těch žebřících se tahle ta skladba najde. Midnight Rider je za námi. No a před námi, to se tak nějak dá použít jako oslý most, je cesta do Plzně. A tak je na vás, jestli to vezmete na motorce, autem nebo jak koliv jinak. Ale faktem je, že už pátek se v Plzni potkáme. Potkáme se v Bikers Crown na adrese Studentská 55A a budeme tam vysílat v pátek od 12 do 14. Zapojíme a spustíme beatové mobilní studio. Jak se tak nějak dá odvodit, ono to chvilku trvá, než člověk sešroubuje a pak to zase chvilku trvá, než člověk rozšroubuje, tak krom toho oficiálního času od 12 do 14, i když přijdete před a po, tak se tam můžeme potkat, poklábosit a třeba na vás zbyde nějaký ten dárek, nebo ta speciální motorkářská černá plastická samolepka, nebo třeba něco dalšího. Navíc se tam můžete porozhlednout a třeba si k tomu vyberete i něco pěkného z nabídky Bikers Crown, protože ta obvykle zatím všude, kde jsme byli, tak byla velmi široká. Myslím, že Plzeň nebude rozhodně výjimkou. Mapu kudy do Plzně, pokud náhodou sami nevíte, najdete na webu Rádia Beat, takže se tam podívejte a v pátek na viděnou.

Víťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Vojáci na čtyřech kolech.
1: Kate Bush velmi jemně i s Petrem Gabrielem dospívali Don't Give Up. Vy to taky nevzdávejte, zvlášť pokud visíte někde v nějaké koloně. Je to oproti jiným domům klidnější, už včera jsem to říkal, ale přeci jenom se najdou místa a situace, kterým se člověk buď to nevyhne, anebo by se raději vyhnout měl. V Hradci Králové se vyšetřuje dopravní nehoda v ulici Na Kotli, ta vás může v cestě zpomalit. Jedete-li na Počelice od Loun, tak někde tam v tom místě Počelice Orasice, tam je to přicpané dopravní nehodou. Další hlásíte z ulice Sirotčí v Třebíči, v Olomouci v Rooseveltově se vyšetřuje nehoda a v Brně v Úhelné, tam to vypadá velmi podobně. Na 34. u Borové ve směru od Cvitav je taky nějaký ten karambol, který působí překážku v cestě, tak s ním býťáci počítejte. A jinak platí pořád, i když říkám, že to je klidnější, takže na tradičních místech postojíte a odpočinete. Třeba od Chrášťan směrem na Ořech na Pražském okruhu, tam je to klasický situace a z druhé strany také u Jesenice zpomaluje, od Slivence potom stojí, od Ořecha teprve potom jede, to je Pražský okruh a jeho tradiční zpoždění na jižní spojce. To vypadá tak, že když se vydáte na Černák od Záběhlic až někam na Běchovice, to nebude úplně nejrychlejší a z druhé strany od Černého mostu na Štěrboholy počítejte s velmi hustým provozem.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: No tak co ti řekl?
5: Blbý je to. Hele, čti.
4: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Proboha, co to je?
5: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
4: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
5: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
0: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu B. Menšinové sporty na Rádiu B.
6: Skvošista Jakub Solnický dosáhl na mistrovství Evropy v Budapešti nejlepšího výsledku kariéry. Jako jediný z českých reprezentantů postoupil do čtvrtfinále a obsadil 8. místo. Marek Panáček skončil 10., Karolína Šramková 13. Triatlonisté v Račicích bojovali o republikové tituly v několika kategoriích. Mistry Česka v supersprintu se stali Jan Volár a Dana Přikrylová, která následně pomohla týmu TAP Gold k vítězství v závodě štafet. Cyklista Matias Vacek obsadil na závodě kolem Německa 5. místo. Vyhrál favorizovaný Mexičan Del Toro, který si připsal už 11. vítězství sezony. Vacek na něj v 5denním závodě ztratil minutu a 25 sekund. Čeští sjezdaři na divoké vodě získali v závěrečný den mistrovství Evropy ve sprintu ve Skotsku 5 individuálních titulů. Evropskými šampiony se stali kanoisté Čapská, Hanzel a Vaněk. Zlato získali také juniorské deblkanoje. Česká reprezentace přidala i řadu dalších medailí v individuálních a týmových závodech. Baseballisté Kotlářky Praha po 10 letech postoupili do finále extraligy. O titul se utkají s vítězem brněnského derby mezi Hrochy a Draky, němž Hroši vedou 2-1 na zápasy. Tereza Hrochová vynechá nadcházející mistrovství světa v silničních bězích. Po evropském šampionátu v Birminghamu, kde skončila 9. v maratonu, se rozhodla v Kodani nezávodit. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
0: Rádio.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 25. Zlý noty na večeři. Rok 2000. Čte Honza.
2: Začalo nový tisíciletí a my jsme vydali naší druhou desku. Jmenuje se Zlý noty na večeři a je o dost jiná než ta první. Udělali jsme poměrně razantní odskok v žánru, což některý naše posluchače zmátlo, jiný nadchlo a další naštvalo. Stala se totiž ta věc, že se nám písničky z Kundaly najednou dost omrzely, přišly nám nějaký moc přímočarý a celý album takový jednotvárný. A ruku v ruce s tím z nás padalo stále víc a víc kytarových nápadů, který nebyl jenom rychlý a uřvaný. Prostě jsme přestali být tolik ortodoxní, začalo nás bavit experimentovat a být tak nějak pestřejší. Což je mimo jiný v podstatě princip, na kterým fungujeme doteď. Před samotným natáčením ve studiu jsme jezdili na soustředění k Fenkům na Vysočinu, kde jsme měli ten barák se slepicema celý pro sebe a bylo to tam hodně plodný. Svoje nápady jsme nahrávali na 4-stopej minidisk, jehož obsluha spolu s drátováním nám zabrala víc času než samotný hraní. Teď už je to technická památka, ale tenkrát to byla novinka na trhu a pro nás úplně revoluční záležitost. Na rozdíl od kazeťáku Panasonic, na který jsme doposud sem tam ve zkušebně zaznamenávali naše pokusy, se s tím čtyřstopáčem dal pořídit poměrně kvalitnější záznam, plus tam šlo něco dohrát, upravit korekce, lehce to smíchat a podobně. Tu desku jsme pak šli natočit do studia Sono, kde nám firma zaplatila měsíc pobytu. Sono je velký a známý studio ve zrekonstruovaném zájezdním hostinci v poklidné obci Nouzov, což je kousek od ruzínského letiště, takže letadla tam někdy lítají tak nízko, že si o ně můžeš pilovat nehty. Točili tam všichni z domácí ligy i spousta známých zahraničních interpretů, jako třeba David Bowie a tak. To stavení je vážně na dobrém místě. Stojí na kraji hlubokých lesů, poblíž teče Beronka, hospoda je v baráku, nemluvě o vybavení a prostorách studia samotního, to jsme prostě byli v profesionálním ráji. Na té desce je 11 písniček a je dost různorodá nebo nesourodá, říkejme tomu jakkoliv. Někdo ji nazval soundtrack k filmu, jakože každý pes jiná ves a tak nějak to je a tak jsme to i chtěli. To se ovšem týká hudby. Když se koukneme na texty, tak tam od první desky velký posun nenastal. Pořád nás nebavilo je dělat, a pořád to byl spíš takovej náhodný generátor různých blbostí. Což je slyšet třeba hned u první písničky Zlej prcek, do který nahrál basu Marta Minárik z kapely Lucie a zařadil se tak historicky mezi naše první hosty. Měl tenkrát zrovna období bobulí, to znamená, že ve studiu pojídal nějaký indiánský semínka, po kterých byl ještě rychlejší.

Úplně jinou náladu má písnička U nás na Nouzově. Ten název je dvojsmyslný. Jednak odkazuje na studio, kde jsme tu věc nahráli, a potom na stav našich peněženek v tomhle období. Hudba nás neživila, i když si to leckdo myslel. Každej jsme museli mít svoji práci, která dotovala tenhle poměrně časově náročný koníček, jakým kapela je. A tak já dělal v grafickém studiu, Fenek šéfa podržtašek v jedné reklamce, Zemánek kulisáka v divadle v Karlíně a Matěj to různě bastlil směsí focení, různýma brigádama po barech a v letních kioscích

Pak je na desce věc, která se jmenuje FGJK, čteno po písmenech FGJKA. Ten název vzniknul jednoduše. Měli jsme písničku bez názvu a tak jsem přišel s prostým řešením, že praštím do klávesnice a ono to něco hodí. Praštil jsem, na monitoru se objevilo FGJK, zdálo se to dobrý a tak nebylo nutný úder opakovat.

0: V médiích měly Zlínoty o něco lepší recenze než Kundala. Dokonce v tehdy populární a sledovaný český verzi hudebního časopisu Rolling Stone dostali plný počet hvězdiček a psalo se tam...
1: Desku vohnout prostě musíte mít. Pokud si ji nekoupíte, neriskujete nic menšího, než že nebudete moci poslouchat nejlepší tuzemskou desku letošního roku. Protože přesně tou druhé album Vohnoutů je. Nemá smysl srovnávat Zlínoty na večeři s debutovým albem. Rok a něco poté jsou Vohnout několikanásobně vtipnější, několikanásobně zajímavější a několikanásobně vyhranější, než byly na svém debutu. A navíc jsou zábavný tak, jako nikdo jiný v tuzemském hudebním průmyslu v současnosti.
0: Ale spoustu lidí, kteří si nás oblíbili kvůli první desce Kundala, zklamal ten odklon od rychlejch a zkreslených kytar. Dozvěděli jsme se to proto, že už tenkrát fungoval zlehka internet. A my měli webové stránky a tam lidi mohli psát komentáře. No, a jinak si na vydavatelství Sony nakonec vybrali jako single do rádií písničku Sejkonopí, o který je další kapitola.

Vonou, to je jejich pohled do historie. Po 30 letech neboli 30 svíček na dortu. Další čas máme aktuálně za sebou, je 17.48, no a vy se můžete těšit na další povídání o Vohnoutu, které v zápětí bude přicházet v těch dalších dnech. Teď ale tady mám připravenou muziku. Dáme Bon Jovi, dáme Dave Edmondse a ono to tak vyjde celkem k celé. Tak připomenu tak jako vždycky, že byste měli být ve střehu na silnicích a pokud máte nějaké postřehy k dopravě, takže třeba teď takhle před celou je dobrá chvíle dát vědět ostatním býťákům prostřednictvím studia Rádia B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Zpět k dopravě, býťáci, a k aktualitám, které mi zase přišly, a ono toho začíná být čím dál víc. Já jsem to určitě zakřik tím, že jsem říkal, že doprava je taková klidnější. Jinou, dávejte pozor, D1, tou začneme, tam je toho nejvíc. 241. kilometr směr Brno na úrovni Nezamyslit, střed nákladního osobního auta překáží, vyšetřuje se. D1 na 32. směr Brno, tak tady počítejte s porouchaným autákem, který je tam odstaven vpravo, vlastně v tom pruhu pro pomalá vozidla, protože to je v tom stoupáku nahoru, jakože na Popovice, tam počítejte, že to může překážet. A ještě jednou D1, tentokrát 19. kilometr směr Brno napravo na té zpevněné krajnici, tak dopravní nehoda odklizená, došetřuje se. Hradecká dálnice 67. kilometr na Prahu, tady projíždíte opatrně, nevím úplně, co to je, je tam nebezpečný předmět a to je v podstatě ta nejdůležitější informace z toho všeho. Tam tedy velmi opatrně a dívejte se daleko před sebe. Komunikace první třídy číslo 15, Uželkovic, nehoda 3 aut, které tam pochopitelně překážejí. První třídy číslo 33 u Vysokova, tady došlo ke střetu osobního s nákladním, vyšetřuje se a odklízí se. A na 34 u Borové taky nehoda dvou osobních aut a probíhající vyšetřování. Počítejte s nimi a jděte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přeháňky, četnější v severní polovině území. Během odpoledne a večera dojde k ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 21, v jižní části území většinou kolem 23 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští hokejisté do 20 let od zítřka do soboty odehrají 4 zápasy ve Finsku. Nový trenér Jan Tomajko už se může spolehnout na drtivou většinu hráčů ze zámoří, kteří naopak nedorazí na listopadovou generálku. Na přelomu roku budou jeho svěřenci útočit na 5. ceníkov z mistrovství světa v řadě. Fanoušci, kteří na fotbalovém utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být stíháni za trestný čin. Dnes to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Šťastný ve sněmovně po jednání se zástupci fotbalové asociace a klubů. Změna zákona, který je podle něj připravena na 95%, by měla začít platit od příštího soutěžního ročníku. Prezident Pavel dnes pronesl svůj tradiční projev k českým velvyslancům. Řekl v něm mimo jiné, že Česká republika musí navenek působit jednotně, ne jako země, která vysílá rozporné signály nebo vede nekonečné vnitropolitické spory. Odmítl také smíření s tím, že naše země bude mít 2 rozdílné zahraniční politiky. Nejednota by totiž podle něj byla výhodou pro rivaly. Na jednání do Moskvy přicestoval ředitel americké CIA John Ratcliffe. Informují o tom americká média s odvoláním na své zdroje. Washington ani Moskva jeho přítomnost zatím nepotvrdili. Není proto jasné, s kým se má šéf americké rozvědky setkat ani o čem bude jednat, napsal to server iDnes.cz. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Tak schválně přiznejte se, býťáci, když slyšíte tuhle melodii, jaká tvář nebo jaké tváře se vám vybaví. Pokud je to Robert Redford a Paul Newman, znamená to, že už patříte mezi starce a pamětníky opravdu letitých snímků, ale povedených. Takže to vlastně celý myslím naprosto pozitivně a je to zcela správně. Tahle ta skladba Raindrops Keep Falling on My Head, tak ta vznikala právě pro film Butch Cassidy and Sundance Kid. A to bylo v roce 1969, jo? Jen tak pro úplnost. A ještě můžeme jít dál, když si vybavíte takovou tu scénu, kdy tam Paul Newman šlape na kole, veze svou vyvolenou na řidítkách a když mu z toho sleze, tak tam předvede i nějaký ten cyklotrik, tak tam právě hraje tahle ta skladba BJ Thomase, nazvaná Raindrops Keep Falling on My Head. Druhá z dnešního Six O'Clock roku je právě teď za námi, ta první, to jste poznali, to byly Beatles From Me To You, a do třetí nohy si pojďme připomenout, jaký to je, když je pařák. Dáme si Rivieras a připomeneme California Sun.

Rádio B. Classic Rock. Mm-hmm.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Muzika česká a najdete v ní všechno možné. Můžete ji nazývat jakkoliv, jediný, co oni nemůžete říct, že by to byla naděje beatu, protože Vláďa Mišík z ETC, to už jsou dávno starý pardálové a takový ti machři, jak to říkával kolega Vojtěch Lindeor. My se naopak budeme věnovat takovým těm, jak on říkal, svěženkám, a to už vlastně zanedlouho, protože po 19. hodině startuje další díl pořadu Naděje beatu, kde to bude o české muzice a bude to přesně ten protipol. Bude to o těch kapelách a těch muzikatech, o kterých třeba jednou za pár let, anebo za víc let, budeme právě říkat taky, že jsou to ti machři. Pokud rádi objevujete muziku českou, nebo vlastně i slovenskou, bychom dneska mohli říct, ale v každém případě mladou, tak byste si neměli nechat ujít vysílání mezi 19. a 20. hodinou. On byl ve finále ani potom, protože pak je roková zpovědnice, kde s Danem Kohoutem poklábosí Petr Godotor, no a pak jsou ACDC, aby byl odkach nepokoj, a dáme si AC/DC a Highway to Hell. Celou tuhle tu desku pustíme od začátku až do konce, pěkně před půlnocí jako půlnoční album.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ještě než si dáme další muziku, což budou třeba Maidny a Petr Kalandra, tak je na řadě Beatoskop a ještě než přijde Beatoskop, říkám já, abyste jeli opatrně po 451. příjezdu do široké Nivy, se ne, že vyvarujte, ale počítejte tam s tím, že je tam čerstvá dopravní nehoda, to jsme na Bruntálsku prstem po mapě. Pojďme se posunout dál a to na 259 a příjezd do Kluku v okrese Mladá Boleslav, tady se také vyšetřuje. Je tam hlášená koleze dvou osobních aut. Na silnici první třídy číslo 12, to znamená u Českého Brodu, máme hlášenou jednu z dopravních nehod. No a přibyla nám taky situace na D2, o které tady před chvílí řeč nebyla. Je to kilometr 1 ve směru na Brno, nehoda, která tam překáží v průjezdu, takže i takhle v pozdním odpoledni jsou to místa, která se mohou přicpávat více než obvykle. Vy s nimi počítejte a projíždějte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Jeden moudrý člověk kdysi řekl: nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
2: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
0: Trika, politry, hrnky, cyklodresy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
2: klub.radiobeat.cz.
3: Pokud bychom hledali píseň, která se líbí všem, najdeme ji na albu AC/DC Highway to Hell. A je to právě ta titulní, což vám potvrdí každý DJ. Nezáleží na hudebním vkusu, jakmile se ozve úvodní riff Dálnice do pekla, je parket hned plný jednotně skákajících chlapů a žen všech věkových kategorií. Poslední album s Bonem Scottem vyneslo kapelu do absolutních rockových výšin. Jen ve Spojených státech se ho prodalo přes 7 milionů. Na desce je řada notoricky známých hitů, ale i pár kousků, na které jste možná už zapomněli. Dnes v 11 večer si je tedy všechny připomeneme. AC/DC Highway to Hell.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
4: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Studenti Nizozemské technické univerzity v Eindhovenu představili prý první sanitku na světě poháněnou sluneční energií. Místo rychlého transportu do nemocnice zajišťuje vozidlo péči přímo v oblastech bez zpevněných silnic a elektřiny. Podle autorů zvládne na zpevněné silnici za dobrého počasí ujet až 715 km denně při maximální rychlosti 120 km za hodinu. Elektřinu ukládá do litiové baterie s kapacitou 50 kWh.
0: Beatoskop.
4: Mám tu ještě další zajímavost k využití sluneční energie. Solární generátor od britské společnosti Irisolar má integrovaný systém, který automaticky natáčí solární panel směrem ke slunci. Dvouosý systém natáčení prý dokáže zvýšit výkon až o 40% v porovnání se statickým panelem. Kombinuje v sobě fotovoltaický panel, baterii a nabíjecí porty.
0: Beatoskop.
4: Podle analytiku z Mercury Research se v druhém čtvrtletí letošního roku prodal o 10% víc procesorů než v tom prvním. Rostl zájem hlavně o serverové a mobilní čipy, zatímco ty desktopové upadaly. Oproti stejnému období roku 2025 se prodalo dokonce o 20% více serverových procesorů, protože je o ně velký zájem v AI datacentrech. Tolik z Beatoskopu. Teď si poslechněte další rockovou pecku na rádiu Beat.
0: Radio B.

Petr Kalandra na Rádiu Beat. Taková muzika z beatové síně slávy. Další ještě jeden takový oslý most, kterým upozorňuji, že přesně tyhle ty muzikanty, jako je Petr Kalandra nebo Vláďa Mišík, budeme za chvilku zavírat. My jsem do beatového archivu na chvíli, jenom na tu hodinu, kdy se tady budeme věnovat nadějím beatu. Až se teď ve mně dítě hnulo, jak to vyznělo, že budeme někoho zavírat. No tak, takhle jsem to myslel, že budou naděje po té 19. samozřejmě tady na beatu. Než pustím další muziku, tak ještě připomenu, že na webu Rádia Beat, když se podíváte hned jako první, máte proti sobě potetované ruce a to vás celé zve na pátek do Bikers Crown, kde se na vás budu těšit. Adresa je Studentská 55A. Od 12 do 14 hodin vysíláme z mobilního studia přímo odtamtud, jak už to tak v Bikers Crown provádíme nějakou dobu, takhle vždycky v pátek ke konci měsíce. Tentokrát to vyšlo právě na tu Plzeň, takže všichni býťáci z širého okolí můžou dorazit, ať už na motorkách, v autech, na kolech, kolečkových bruslích, nebo třeba v ochočeném praseti, to je jedno. Zkrátka doražte a užijte si s námi to páteční odpoledne. Je to jedna z věcí, kterou jsem si tady dal za úkol, že musím ještě do éteru vyřídit.

Slide na Rádiu Beat, Mama Be Real Crazy Now, je to, co dohrálo v 18.55, skoro 6, je to muzika, která pravda není česká, ale nikdo se se mnou nebude hádat, když řeknu, že to je právě od rockových legend. A zase to vypichuju, tohleto slovo, protože teď už opravdu zamykám ten beatový archiv tak, jak jsme si slíbili, a v příštích minutách nic takového jako Slade, Pink Floyd, já nevím co dalšího, vůbec nečekejte. Budu tady mít jména kapel, který jste, myslím si, dost možná vůbec nikdy neslyšeli. To proto, že jsou to nikoli v klasici, ale naopak jsou to naprosté naděje, mladí muzikanti, mladé kapely, nové projekty. Ano, pokud je rádi sledujete a hledáte, tak nastane vaše chvíle. Příští hodina bude patřit na beatu právě jim. Večer po 8. roková zpovědnice Dan Kohouta, Petr Gorotor. Tyhle ti dva páni se postarají o zábavu nejenom slovní, ale i hudební. Od 8. až do 11. AC/DC to dneska uzavřou a já to tím pádem proto dnešní odpoledne taky uzavírám. Všechno další, co bude hrát, tak bude muzika podvečerní.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod, to je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo, s Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo, s takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool, energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Naděje být

0: Beatu.
1: Jak jsem slíbil, tak se stalo, překulili se jak hodiny, tak jsme se překulili i my, takhle po 19. hodině a po 14. dnech se můžeme zase chvilku věnovat tématu nadějí beatu, tedy všem těm muzikantům a kapelám, kteří zatím třeba ještě patří mezi ty méně známé, ale to se klidně může změnit, protože tady máme přehled jejich muziky. Dneska to skutečně bude takový přehled té jejich muziky, protože dneska po několika týdnech tady nemám vedle sebe ani před sebou žádného hosta a za to tady mám několik muzikantů a kapel, které tak jakože stručně představíme, vy už si dostudujete, pokud vás zaujmou to všechno potřebné a třeba v dalších dílech si s nimi i pokecáme tady v Naději Beatu. To, čím jsme odstartovali, nese název Queens of My Happiness a podepsaným je pod tím vlastně jeden člověk, protože to je ta ústřední figura celého tohoto projektu a teď záleží na vás, jak to budete brát. No, správně by se to mělo číst americky jako Pete J, ale zároveň, když si rozkliknete webovky petejofficial.com, tak se dozvíte, že Pete J aka Peter Jerábek je skladatel, kytarista, zpěvák, jehož hudba se pohybuje v rámci žánru rockových, poprockových, country rockových i folk rockových. Jeho debutové album Stay Younger, které vyšlo 21. prosince roku 25, představuje melodické a jemné skladby v kontrastu s jeho typickým rockovým a punkrockovým feelingem, který odkazuje na jeho hudební minulost, ale vlastně i současnost, která je a vždy byla spojená převážně s rockovou muzikou. Tento solový počin je takovým menším vybočením z jeho dočasného hudebního směřování a také odkaz na ten kalifornský rock a punkrock, který je možné cítit na pozadí každé jedné písně. Jsem tak jako simultánně přeložil z webu Pete J, neboli Petra Jerábka, což už jménem prozrazuje, že to původně je psaný ve slovenštině, ale protože všichni jsme bratia, tak si myslím, že tohle nás nijak neomezuje. Ani vás, pokud vás zaujala ta první píseň, kterou jsme otvírali dnešní vysílání Naděje Beatu, tak vás třeba zaujme i ta druhá, ta se jmenuje Ride a existuje k ní i videoklip. No a ve zbytku volného času se pak můžete podívat i na ty další skladby a další písně, i třeba web Pete J, protože tam je všechno podstatné napsáno a zároveň jsou tam odkazy na všechny strany, tedy pokud máte rádi sociální sítě, no tak můžete jít tudy, pokud máte rádi takový ty servery, kde se dá poslouchat muzika, tak přímý odkaz nemusíte vůbec hledat, máte ho právě na jeho webu. A tady je Right.

0: Naděje beatu.
1: In tedy druhá skladba, vydaná pod hlavičkou muzikanta, jež si tady říká Pete J, a nazvaná Ride, ta je právě teď za námi. My změníme úplně žánr, změníme úplně všechno, i skladatelství, i úplný zvuk, i zaměření, a dáme si něco dalšího, úplně jiného, a zároveň budeme velmi struční, protože kluci tady taky struční jsou. Dáme si kapelu, která se říká Prima Donas a píšou o sobě, jsme Prima Donas, poproková kapela s Týna nad Vltavou, a posíláme nějaké singly, to je důležité, když kapely se chtějí zapojit do Naděje beatu, že pošlou nějaké ty singly a zároveň napíšou něco o sobě. Třeba tady můžu z toho mailu citovat, v naší tvorbě kombinujeme chytlavé české refrény s tvrdšími kytarami, rapovými prvky a elektronikou. V loňském roce jsme v Písku vystoupili jako předskokani Proteus a letos jsme zahráli třeba na festivalu Foodfest. K našemu nejnovějšímu singlu Nikdo mě nemá rád jsme zároveň vydali videoklip, který můžete zhlédnout ku příkladu na YouTube, a zároveň můžete kapelu najít nejenom na YouTube, ale taky na Facebooku, Instagramu, Spotify a všech dalších sajtách. Tolik velmi stručný výcud z mailu od Martina, který tady kapelu zastoupil, a dal už to nechám na vás, býťáci.

Naděje beatu. Primadona s jejich Na kolenou a Nikdo mě nemá rád jsou ty dvě skladby, které máme za sebou. Jestliže jsem předtím říkal, že v případě Primadona budu stručný, no tak budu ještě o něco stručnější, protože já to nazývám dobou stručnou, ta udeřila v plné síle a dohledat někde nějaké velké odstavce webové s nadpisem bio u kapel, zvláště pak těch mladých, to bývá v podstatě úkol nemožný. Ale když si člověk pomůže a chvilku na tím stráví, tak alespoň ty útržkovité informace z různých webů, odkazů a stránek dohromady dá, tak jako já. Takže vám můžu teď ocitovat toliko, že Heva Seed je mladá pražská hudební skupina, která hraje alternativní rock, to o sobě říkají. Taky vím, že kapela funguje oficiálně od roku 2024, což pro zajímavost je třeba informace z jejich Spotify. No a že kapelu tvoří parta mladých muzikantů a studentů ve věku 16 až 19 let. Pokud byste je hledali, tak můžete právě využít Spotify, nebo můžete jít na další síť, kterou kapela velmi vydatně využívá, to je Instagram. Tam se třeba rozvíte, že Heva Seed ve své tvorbě sází na melancholickou atmosféru a osobité české texty. Co se pod tím skrývá, takhle když to přečtu, tak to může leckomu nic neříct, tak tomu řekneme v zápětí, protože se dáme šerohraní a dáme si taky věc nazvanou Titanic. Dvakrát kapelu Heva Seed tady u nás na beatu.

0: Naděje Beatu.
1: Tak co říkáte na Heva Seat tady u nás na Beatu, Beatáci? Titanic a Šerohraní dohrálo a my budeme hrát Báru. Protože Bára, to je ale přesný opak toho, co jsem říkal u předchozích chlapců z kapely Heva Seat, tak ta posílá dlouhé texty a dlouhé statě a dělá mě radost. A vůbec nechci, aby to vyznělo tak, že Bára je nějaký starý kus. Jo. Já jsem říkal, že ty mladěsové na to sepisování úplně nejsou. Ale tady naopak došel odkaz, kde mám všechno. Mám tam obrázky, mám tam nějaký audio, mám tam nějaký video a dokonce si tady můžu vybrat, jestli chci krátké bio nebo dlouhé bio. Volím dlouhé a cituju z něj toto. Bára Daniehl je vlastním jménem Barbora Daniehlová, je česká zpěvačka, textařka a autorka vlastní tvorby. Hudba je pro ně především prostředkem k vyjádření emocí, sdílení životních příběhů a navazování spojení s lidmi prostřednictvím témat, která jsou blízká každému z nás. 7 let působila v autorské kapele NVS, se kterou pravidelně koncertovala a podílela se na vzniku původních skladeb, je tady napsáno. V současnosti se věnuje solové kariéře, zároveň působí v rokopeře Praha, kde propojuje zpěv s hereckým projevem a rozvíjí další rozměry své umělecké osobnosti. Ve své tvorbě se nejčastěji pohybuje na pomezí popu a rocku, zároveň se však neomezuje žánrovými hranicemi, věří, že je dobrá hudba, nestojí na konkrétním stylu, ale na síle sdělení, emocích a autenticitě. Tak to je část z dlouhého bia Báry Daniehl. Teď pojďme na to, co k tomu samozřejmě musíme dodat, a to jsou skladby, které poslala Bára krom jiného. Tak jednu z nich bych zvolil tuhleto, ta se jmenuje Místo, kde nejsem v bezpečí. No a pak dáme druhou od Báry a ta se bude jmenovat Ten, koho léta hledá.

0: tichu noci, kdy všechno spí, já tě hledám a nepoznávám.
1: Naděje beatu.
2: No a ještě jedna kapela se nám tam dneska musí vejít do naděje beatu. Tohle byla Bára Danihel a její dvě skladby, ale zároveň bych asi měl dodat, protože oni jsou taky nadepsány, abych někoho nezamlčel, že v té první místo, kde nejsem bezpečí, je tam podepsaná Bára a taky Martin Dragan Kmec. Ta druhá, ta koho hled a hledám, tak tady co by autoři jsou podepsáni Bára Danihel a Stanislava Věchet. Toliko, abychom to měli pokupě úplně celý. Ještě jednu kapelu vám dlužit musím, tak nějak tuším, že to bude rodinný projekt, protože když se mrknete na jména muzikantů, kteří tvoří tuhle kapelu, tak tam najdete Martina Krinera na basu. Pak ale bacha, to přijde Radek Ježek, bicí zpěv text, Hana Ješková zpěv text hudba, Filip Ježek, kytara, klávesy, hudba taky. Takže Ješkovic ovládli tenhle ten projekt nebo tuhle tu kapelu, která, a to je ta důležitá informace, kterou jsem neřekl, si souhrně říká Melodica, psáno po americku, tedy Melodica, a pokud to budete hledat přes vyhledávače, velmi záhy přijdete na to, že aby cesta vedla k cíli rychleji, tak je dobré do toho vyhledávače napsat Melodica kapela, protože jinak se budete muset prokousat spoustou různých melodických odkazů, které ale nevedou úplně k tomu cíli, kam vy míříte. Kde třeba krom jiného zjistíte, že Melodica nejsou taky žádní úplně nováčci, protože venku už mají tři desky. Rokový srdce z roku 21, rokový vesmír z roku 24 a roková duše z roku letošního 2026. Ty se na jejich webu samozřejmě dají koupit a taky se z toho webu můžete odklikat na spoustu dalších míst, kde se kapela dá vidět naživo. Třeba to nejbližší, co já vidím, tak je 18. září Košťanská pojď v Košťanech. Tam bude Melodica vystupovat. U nás na beatu teď zahraje Melodica dvě skladby. Probuď se a malá hvězda, ty si pustíme, ale ještě než si je pustíme, pojďme si říct, že na začátku tady byl dneska Pete Jay, Queens of My Happiness a Ride. Hráli jsme taky Primadonas s písněmi Na kolenou a Nikdo mě nemá rád. Hráli jsme Hevasít, Titanic a Šerohraní. Hráli jsme Báru Daniel před malou chvilkou, Místo, kde nejsem bezpečí a Ten, koho léta hledám. Hrát budeme Melodiku, Probuď se a malá hvězda a všechno jsme to mohli hrát nebo hrát budeme, protože spolu všichni Býťáci si tu naději dáváme tak nějak dohromady. Tedy, že chodí stále spousty nápadů na to, na koho se podívat, zaměřit, poslechnout, vyspovídat, ozvat se jim, a já jsem moc rád, že ty vaše nápady chodí. Tak i dneska zopakuju raději, aby nám to nezapadlo, svoji mailovou adresu, která se dobře pamatuje, standa@radiobeat.cz, a budu moc rád, když mi pošlete nějaké další nápady, ať už je to vaše vlastní kapela, nebo někoho, koho znáte, nebo někoho, koho vůbec neznáte, ale někde jste to viděli naživo a bavilo vás to, budu za to moc rád. Naděje beatu se teď s Melodikou dostane pro dnešek do svého finále a konce, ale za 14 dní se s tímhletím tématem vrátíme, třeba už i s tím vaším typem.

0: Radio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
1: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
0: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
1: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
0: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
1: Nemocnice Dačice.
0: Nemda.cz.
2: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
3: To je dobře, milé dítě.
4: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
5: Před 3 minutami odbyla 20. hodina a navíc je úterý, přátelé. To znamená, že tady opět roková zpovědnice. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu. Minulej týden jsme se převážně bavili o divadle, protože tady byl Martin Janouš a bylo to velice zajímavý, protože Martin Janouš, jak nám sdělil před týdnem, tak je nejen hercem, muzikantem, ale i taky scenáristou a režisérem. No, tak to bylo o divadle. Ovšem, dnes to bude o, to musím říct slušně, nebo se mu jeho znasere, o výtvarném umění. Tak, já to musím říct vznešeně. Já vám ještě neřeknu, kdo to je, ale mnozí už to samozřejmě víte z upoutávek. Za chvilinku ho pustím ke slovu, protože bude vyprávět. Ne, to já nechám na něj. Co já si budu namáhat hlavu? Je toho hodně a hodně se změnilo. Jenom naznačuju. Tak, teď to odseknem, ten začátek kapelu Whitesnake. Here I go again.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Tak, ještě jednou dobrý večír. No a já už teď můžu prozradit, kdo je mým hostem. Řeknu především, je to malíř. Pak taky je to řezbář. Mimo jiné taky výrobce nábytku. Kdybyste chtěli nábytek, umí skvělý nábytek, když on to dělá jenom pro své potřeby, když ho, pozor, to tady minule nebylo, když mu manželka poručí. Protože představte si, dámy, máte smůlu, Petr Gorotor, který je mým hostem. Čau, Peťo.
2: Ahoj, Dané.
1: Se nám vdal.
2: Oženil. Ano, já jsem se vdal, to no. Je pravda. Ne, vlastně já jsem se oženila. Každopádně děkuji ti velice, děkuji za tenhle ten úvod, protože škoda, že ten stůl je tak dlouhý, že víš, že bych ti hnedka jednu plesknul.
1: Proč? Ono by to že krásně... jsi se vdal? Jako
2: ne, za to, že se teďka rejpeš v zubech, když spolu hovoříme, jo? Že to není slušný.
1: Ne, to je nervozitou.
2: Jo, to je nervozitou, tak no. To, v tom případě je to
1: já
2: v pořádku.
1: Já jsem měl, hele.
2: Tak to je v pořádku. Já si
1: na kameru,
2: teda,
1: hele.
2: Já si teda nemeju, já si čistím, ale dobře. Ale každopádně, Dané, dobrý večer, děkuji za pozvání a samozřejmě chtěl jsem hlavně pozdravit naše posluchače, takže přátelé, omlouvám se za ty Danovy invektivy a chci vás pozdravit. Dobrý večer, přátelé.
1: Ano, tak všimněte si, jak je Peťa Gorotor takový distingovaný, slušný, kultivovaný, ale když s ním sedíte na pivu, tak normálně mluví jako prase. No, ale tak to je jedno. Ví, kam má promluvit kultivovaně a kde nemusí. Dobře, u mě je to stejně, já mluvím furt stejně, takže s tím dělou prase. Hele, aby jsme to rozdělili, protože od minula, ty jsi tady byl před rokem, 3/4 rokem zhruba, no to jenom nemusíme to počítat na dny.
2: Byl to přesně rok, zrovna v ten den zemřel Ozzy Osbourne.
1: Fakt jo, ano, jak jsme ano, měli, ano, bohužel ano, ano. Trošku na půl nejdřív veselý večer, potom pak už jsme museli zvážit,
2: ano, protože to nehodilo. Jsme to ve vzpomínku na Ozzy Osbourne.
1: Jasně, tak já jsem si dneska kontroloval všude na internetu, jestli dneska náhodou neumřel nějaký význačný rocker. Jako zaplať pámbu, ne, teda, jo. Takže to bude dobrý. Říkám, těch profesí, který Petr dělá, je vícero, ale především je to to malířství. Mimochodem, a to všichni malíři, nejen Petr, asi nemají rádi, když jim řeknete, on vám ukáže nějaký nový svůj obraz třeba.
2: Neříkej, že jsem to nakreslil.
1: Přesně jsem to chtěl říct. A říkaj, Peťo, to si krásně nakreslil. Jo, tak to přejde hned humor a má takový podivný vzteklej výraz v tváři. Mm-hmm. Prosím vás, malířovi, nikdy neříkejte, že něco nakreslil. Musím, jako on to prostě, ne, že mu říkaj, že to krásně naškraval. Namaloval, jo, to jsem měl na mysli. Takže hlavně ty obrazy. Ale jak říkám, od minulý doby se hodně změnilo, protože Petra v té době před tím rokem znal už samozřejmě spoustu lidí. Už měl velký jméno. Nejen co se týče obrazu, ale i přebalů na desky rockových kapel. O tom ještě můžeme samozřejmě mluvit, protože v tom se taky určitě něco pohlo. Ale dneska Petr Gorotor, nebo během tohoto roku, toho uplynulého, Petr opravdu zaznamenal velký úspěchy a teď si nedělám srandu, je to tak, on o tom bude vyprávět, zvlášť jedním obrazem, ten myslím zaznamenal, na to se tě taky zeptám konkrétně, na ten, který zaujal. A nezaujal jenom mě, ale zaujal mraky lidí, jak vidím z ohlasu, protože je to obraz, ještě nebudu prozrazovat, co na něm je, je to obraz, který spojuje takovou fantazii a hlavně úžasný vtip. V čem je ten vtip tkví, to vám vysvětlíme, ale zase mnozí posluchači, protože já jsem z Facebooku viděl, jak se těší na ten večer s tebou dneska, tak ten obraz znají a ten obraz je velice žádaný. Představte si, že jsem si ho koupil i já. Ano, přátelé, koupil.

0: Já jsem absolutně, absolutně svobodomyslný člověk. V žádném případě, a už vůbec ne na tomhle rádiu, se nechci bavit o politice, ale můj totální guru, co se týče, nechci říct folku, nevím, jak to nazvat, je samozřejmě Karel Kryl a všichni víme, že byl nedávno 21. srpen, takže já jsem tě poprosil na úvodní píseň našeho společného večera o píseň od Karla Kryla a jeho Karavanu mraků.
1: Ano, 21. srpen si musíme každý rok určitě připomínat.
0: Je to tak.
1: A o to víc si musíme připomínat Karla Kryla.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: A Petr Godotor, malíř, dnešním mým hostem. Peťo, já jsem se zmínil, že se od té doby, co jste byli naposled, tedy před rokem, mnohý změnil. Mám na mysli počet tvých výstav a tak dále. Vysvětli nám teda, přibyli. Já vím, že furt, jako když ti voláme, si jdem na pivo, tak prostě tady mám výstavu, teď tady já stavím nějaký stojany, nebo co já vím, nebo jak tomu říkáte, to je jedno. A že prostě furt někde si teď instaloval ty obrazy. Vím, že do Břichovice, to, co jsi mi říkal ty, potom ten, jak tam teče ta Vltava a je tam takový zámek a velký park a mě tam pokousal málem pes a jmenuje se to tam...
2: Veltrusy.
1: Veltrusy, ano, no,
2: ano,
1: no.
2: Ano.
1: A další, no tak povídej, rozpovídej se.
2: No já nevím, jako konkrétně na co se mě ptáš, ale prostě no. Od té doby, co jsem tady byl naposledy, jak jsi řekl, tak já vím, zní to divně, některý lidi by to mohlo i... když to řeknu slušně nasrat, ale co se týče malířiny, raketovým tempem prostě roste zájem o moji tvorbu, což já jsem samozřejmě rád. To jako, asi jako muzikanti jsou rádi, když jim chodí lidi na koncerty, nebo se jim prodávají CDčka, LPčka a tak dál. A zájem o moji tvorbu prostě stoupá. To jsem opravdu přešťastný.
1: Já jenom taková technická.
2: Ano.
1: Samozřejmě muzikanti jsou rádi, když na ně přijdou lidi, nebo herci, nebo zase výtvarníci, když na jeho výstavu přijdou lidi. A já znám jednoho člověka, který to nesnáší.
2: Ano, a to jest.
1: To bylo někde hospoda na Mítince, nebo co? Že si pořídil hospodu, ale chodili mu tam lidi a toho hrozně sralo. To byla samozřejmě tipná moje suvka. No, povídej dál. Takže na ty výstav je víc. A ještě na ně chodí víc lidí, je to tak?
2: Je to tak, protože vlastně já jakoby osobní rekord, co se týče výstav, tak už si nepamatuju přesně rok, ale tehdy tam byla světová špička. Já jsem měl tu čest vystavovat na megafestivalu Brutal Assault, že jo? A tam v té době to byl rok, kdy tam hráli Slayer, kdy tam hráli Sodom, kdy tam hráli Venom, jakoby s Kronosem, jako to byl opravdu silný ročník a tehdy jako tím prostorem, kde jsem vystavoval, mimochodem jsem tam vystavoval, teď bohužel teda jako asi zapracoval věk, už si nespomenu a moc se omluvám. Vlastně jsem tam vystavoval s člověkem, který dělal všechny covery, všechny obaly desek pro Sodom, jo, což naprostá legenda, jako úplně bomba jako prase, opravdu jako skvělý. A tak to byl jakoby v té mé historii jakoby největší zářez, ale ono nějakým způsobem, znova nechci se opakovat, jako prostě zájem roste a já vlastně tento rok už mám čtvrtou výstavu a letošní rok zakončím vlastně pěti nebo šesti výstavami, což
1: to je super.
2: Je to
1: já
2: super.
1: Já si pamatuju, že se známe docela no, dlouho, ne za stolek, ale dva roky, tři roky.
2: No, asi tak 16 let, no.
1: To je pravda.
2: Já vím, no, děleno
1: no, třeba. No, s tebou je to zážitek, tak za jeden večer star nebo pět let, takže to může být klidně 20 ano, let, ano. Co se známe.
2: Asi tak.
1: Ale pamatuju si, jak jsme se bavili, že jak jsi říkal, že jestli někoho neznáme jako kámoši, kde by byl nějaký pěkný výstavní prostor, jasně, že by se tam jako... No, tak jsme to, já jsem to v těch Dobřichovicích zkusil, to vyšlo, z čeho mám velkou radost, a pak jsem úplně koukal, jak se ti to rozjelo úplně samo, a už naopak ne, že ty někde chodíš a říkáš, že můžu tady vystavovat, ale lidi už se ptají, mohl byste u nás vystavovat, pane Godotore?
2: No,
1: tak to je právě, a to je, ale to počkej, je to... ale víš, co je zajímavé? Co si pamatuju, že to bylo během jednoho roku.
2: Ano.
1: To je normální udělo, nebo je to běžný takhle, to je asi u každého, jak to přijde.
2: Určitě to musí být jako silně individuální u každého, já teda nesnáším slovo umělec, jako já bych praštil idiota, který si založí Facebook a první co je, že se tam nazve umělcem, jako tyhle ty lidi totálně absolutně nesnáším.
1: A proto já ti ze slušnosti neříkám pane malíři, ale matlale, že jo, tak jako.
2: Výborně.
1: No, ano, že, ano, a to máš radu.
2: Ano, to jako to v tom se zhodneme. Ale jak jsi řekl, bez nějaký sebelásky a píchy, jo, prostě začal být zájem a teď opravdu, já nevím, pro mě největší šok byl, když mě navštívil vlastně člověk, zástupce, jako by, měl jsem vystavovat v benediktínském klášteře. To jsem úplně zíral, jako kdy ten člověk, Rajhrad u Brna. Čili jsem tam jel, bylo to super, prostor je jako fakt úžasný, fakt bomba, jako prase, nádherný, důstojný prostředí, všechno. Ptal jsem se, protože lidi, kteří znají moji tvorbu, tak jako když jsem zveřejnil na Facebooku, že asi budu vystavovat v Rajhradu v benediktinském klášteře,
1: tak
2: jako,
1: se divili.
2: Tak se divili, jako, cože?
1: A vysvětli, proč se divili.
2: No, řekněme, dělám lehce kontroverzní témata. A...
1: Prosím vás, ne akty nějaký nebo porno, to ne, to není.
2: Ne, já dělám lehce kontroverzní témata, ale ještě trošku odbočím, že já třeba jeden z mých obrazů je, kde je Ježíš Kristus a objímá ho vetřelec a to právě zase viděl jiný kněz, teď nevím, nebyl to benediktin, jestli to byl klasický křesťan, já se v tom samozřejmě nechci nikoho urážet, nevyznám. A ten člověk jako se málem skácel, jako pro, co to je? Je to urážka a tak dál a tak dál a tak dál a ve finále my jsme se jako velice dobře shodli a jsem říkal, takovou chytrá věta mě napadla, já říkám...
1: S tím benediktínem ovšem jste se shodli, ne s tím tamtím.
2: Ne, teďka hovořím o tom konkrétním obrazu, ten Kristus s tím vetřelcem, kdy ten kněz, já jsem mu řekl, nezlobte se na mě, nechci vás urazit, ale ani jednoho, ani druhého nikdo nikdy z nás neviděl. Nebo vy jste ho viděl? A jako ten člověk byl rozumnej, normální, tak se zarazil jako a ve finále já říkám, já nikoho neurážím. Já jsem pouze prostě namaloval pro mne, ne pro vás, pro mne, dvě osoby, nebo jak to nazvat, který nikdo nikdy neviděl. A že se objímají, to je tak nějak jejich problém, mě to nezajímá. To
1: samý... Přece jim nebudeš kecat do vztahu.
2: Nebudu jim kecat do vztahu. No a s těmi benediktiny to dopadlo jako... Hezky, protože v podstatě se začala připravovat výstava, vytipovali se konkrétní prostory v klášteře, byli jsme spokojeni s tím kurátorem, no a pak to viděl nějaký hlavní benediktín nebo kdo, no a ten se málem skácel, že v žádném případě tohle to tady viset prostě nebude. No a tím to skončilo.
1: Tak to začípil.
2: To už jsem myslel po druhé v životě, poprvé se mi to stalo v Polsku. No, jako, tam mě prostě málem... Když to řeknu nadneseně, ale mu řízl hlavu, jako jo, jo, bylo to vtipný.
1: No já se nechci taky nikoho dotknout konkrétního člověka, jenom ještě se vrátím k tomu konstatování, že Ježíše ani vetřelce nikdo z nás neviděl, já jsem vetřelce viděl.
2: Já vím, že máš zrcadlo.
1: Ne, právě to nebylo zrcadlo, to je zase jiný příběh, jo, to je jako Daníček v kraji divu a za zrcadlem, ale to je něco jiného, ale viděl jsem, když z hospody v Myškovicích ze dveří po těch skutách, tam na mě vypadl požralý vildačok, tak jsem viděl poprvé v životě vetřelce. No nic, Vildo, promiň, no, ale tak... Byl takový rozsuchanej, no. Fajn. Pustíme si další muziku od tebe a teď, přátelé, začali jsme Karlem Krylem, což byla samozřejmě velice nádherná, něžná písnička. Ale Petr Godotor, krom toho, taky jsem to zmiňoval, je autorem přebalů různých kapel. On nám o tom ještě bude samozřejmě vyprávět a bude nám říkat, kterých. Mimo jiné i kapely, kterou teď pustíme. Petře, představ.
2: Prosím tě, pěkně, mě se stalo, byl to nějaký rok 2015, 16, nevím přesně, kdy na troskách Citronu, nebo já nevím, jak to říct, nebo kdy se rozdělil Citron, nevím,
1: prosím,
2: jak
1: vás,
2: to říct.
1: Prosím vás, nemluvíme teď o zanilém ovoci.
2: Nikoli věk.
1: Lednice, ale o kapele.
2: O legendární ostravský kapele.
1: Chci dělat srandu, ty jsi vlastně vážnej, ty vole, dneska.
2: No jo, tak když se na tebe koukám, tak víš.
1: No co, dobře, jako, no tak povídej.
2: Není nic hezkýho, tak jsem zaraženej trošku, no. Takže prostě, když skončil Citron...
1: Sáro, přines zrcadlo, ať se podívám na sebe, jo. Uvidíš, jak se hned rozveselit. No, tak povídej, Citron, ano.
2: Vznikla kapela Limetal a oni mě požádali o vlastně jejich debitovou desku, nebo CDčko, nebo jak to nazvat. Takže jsme se domluvili a vlastně prvotní požadavek nebo hlavní požadavek byl čas. A
1: jako téma.
2: Téma čas, protože je tam skladba Chiméra času. Takže jsem namaloval vlastně Chronose boha času, jak sedí.
1: Na záchodě, počkej, ukáž mi ho.
2: Nesedí na záchodě.
1: Ne, už to vidím. No, tak ty to otáčíš v ruce, ale to nepostřehnu.
2: Tomu rozumím. No. To víš, tak jako musí být rychlejší. Jo. A takže mě požádali o ten obal, já jsem byl samozřejmě velice rád. A jediný požadavek byl, aby ten Chronos třímal mezi prsty prostě tu kartu s tím pikovým esem. Takže to bylo jediný, protože já zas ještě, abych se sám sebe pochválil, když chce po mně kapela obal na desku, tak já chci pouze téma, ale zpracování je na mě.
1: Jasně, no jasně, aby si nebyl úplně svázaný, jasně.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Tady je kamera.
2: Ano.
1: Víš jí tady? Kdybys byl tak laskav a tu titulní stranu...
2: Počkej, ty jsi řekl původně tu titulní, takže kterou?
1: Radši tu titulní ukážem potom. Teď ukáž, trošku blíž ty kameře můžeš. Tak takhle to vypadá, jo? Limetal, jejich úvodní album, CDčko a ta titulní, titulní, ale bude řeč později. Stránka to převál. A co si pustíme, no asi Limetal, že jo?
2: Asi už to tak vypadá.
1: No.
2: Tak jdeme na to, ne?
1: Hele, a teď počkej.
2: Ano.
1: Teď mě prosím tě nerozptiluj, protože víš, jak vždycky zmačknu jiný čudlik. Tak, čudlik je, tohle ne, to je telefon, to ne, to nebudu mačkat. CD, hele, to bude možná ono.
2: Asi, tak to bude DCčko, dobře.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Peťo, já si teď dovolím normálně, takže jo.
2: Ano.
1: Hrát si na uměleckýho kritika přes výtvarný umění, ty vole. To zní vznešeně, vy.
2: Úžasně, úplně.
1: Ne, počkej, budu kecat nesmysly, ale třeba se tak trošku trefím.
2: A tak jako já ty kecáš nesmysly furt, ano, takže právě, to je v pořádku.
1: Tak, no tak když se trefím do toho mýho normálního standardu, tak budu jenom rád, jo.
2: No,
1: to znamená,
2: super.
1: Já vždycky se tomu směješ, děláš si ze mě srandu, no a...
2: To bych si v životě nedovolil.
1: Já vím, že jsi velice seriózní člověk. V každém případě. Hele, ale teď teď zkusím trošku vážně.
2: Ano.
1: Já ty tvoje, nebudu říkat obrázky. Já mám rád, já už znám ty tvoje obrázky, co jsi nakreslil. Znám tvoje obrazy, co jsi namaloval.
2: Ano.
1: A kurva, že jsou to plátna, teda jako sakramentsky velký přes celou, to je jak ty největší televize, co se vyrábějí, některý mají
2: ten rozdíl.
1: No vážně, jsem se všim, říkal, ten obraz, no, ten Peťa, no je to hezký, no hezky to nakreslila. A byl bych radši, kdyby mě dal nějakou tu televizi, asi takhle velkou. Jako.
2: Mimochodem, teďka ve vší vážnosti, víš, jaký je největší můj obraz?
1: Já nevím.
2: No, to
1: 4x5 metrů.
2: To budeš koukat. Jako je to, jsou to téměř 4 metry krát 120 cm a je to Erbenova kytice. Na ten obraz, na ten tak, jsem udělal všech 13
1: tak,
2: balat.
1: Tak, a tak, už mě to bereš, tu otázku.
2: Já, promiň.
1: Jo, už mě to bereš. To je přesně ono. Takže ty tvoje obrazy znám. Některý mě děsej.
2: Proč?
1: Jako ne, děsej. No, to téma těch... O tom budeme mluvit, já nevím, jak bych ho... Hororový, já tomu budu říkat třeba, jo.
2: Ne, mluvme o tom ne, hned.
1: A to... No, tak počkej. Rozdělím to na tři, já to vnímám.
2: Dobře.
1: Že máš takový ty ďábelský hororový témata, když tak to uprav potom tu moji charakteristiku.
2: Mm-hmm.
1: Pak máš romantický témata,
2: takový
1: máchovský takový, bych řekl.
2: Ano,
1: to je pro mě, ale Mácha je romantik, ty vole, to se na mě nezlob.
2: Ano, zrovna jo. Jsem tě chtěl seřvat, ale ano.
1: Tak, já jsem se zachránil před smrtí, teď to přátelé, teda. Jo, viděli jste, záchranu před smrtí v přímém přenosu. A potom si, a to jsem si předtím u tebe nevšiml,
2: ano.
1: A to mě strašně překvapilo. Já myslím, že to ti teď... fakt zvedlo popularitu. A to je nový téma, který jsi namaloval. To je ten obraz, co jsem se o něm zmiňoval, že ho už mám doma, ještě ho v Řepčicích nemáme kde ze zárubu věsit, protože nám tam trčí dráty ze zdi. A to je nádherná záležitost.
2: Mm-hmm.
1: Navíc, nezvykle podaný, to znamená jako černobílé.
2: Mm-hmm.
1: Jo, z nějaký, možná si udělal nějaký ty barevné nástiny. Ne, jako, víš, jak to myslím, jak černobílá fotka je do okrova, jo, nebo do takový tý star, jo, to nevím, no. Ale tohle, co mám já a co máš ty na tričku, teda ten svůj obraz, což svědčí o všem a o mnohem, že ten obraz je neskutečně vtipnej, krásný a uklidňující především.
2: Mm-hmm, rozumím.
1: Takže to je ta třetí poloha, kterou vnímám, a to je jako, chci říkat, satirická, ne, humorná, prostě taková, jak to říct, já vám popíšu ten obraz, jo. Pokud koukáte na webkamery a vidíte Peťu, jakože ho vidíte, kdyby si trošku takhle stoupnul, tak ne. Uvidíte ten obraz na těch kamerách, je to blbě vidět, ale to je jedno. Je to černobílej obraz, 4 potápěči v takových těch skafandrech a la... Gilles Verne, jo, tady ta doba.
2: A Karel Zeman.
1: Ano, no, a Karel Zeman. Za nima je zaparkovaná ponorka, zřejmě Nautilus, teda jestli se nemýlím.
2: Samozřejmě, že Nautilus.
1: A ty 4 potápěči takhle z těch skafandrů stoupají ty bublinky jak rejchaj. Sedějí na takových butrácích na dně moře a uprostřed a čumějí do ohně. A to je, ty vole, já když jsem to viděl, tak jsem říkal, tohle já chci, ten obraz.
2: Mimochodem, promiň, ještě je třeba zmínit název toho obrazu, že to je Čekání na Nautilus.
1: Čekání na Nautilus. A pozor. Teď, nevím, jestli jsi to ukazoval, já jsem úplně už, jak jsem starý a víš, a vypitej. Na to jsem nechtěl říkat.
2: Ne.
1: Tak si, ty tady tu tady ten motiv v něm pokračuješ dalším obrazem, ano, není-liž pravda?
2: To je druhý obraz.
1: Taky černobílej.
2: Ten už jsem zveřejnil, ten už je takhle. Jestliže nás někdo poslouchá, kdo opravdu o to stojí, tak ať se podívá na www.godothor.cz, protože oba dva obrazy jsou na tom webu nebo na mým Facebooku Petr Godothor, aby teda při tom našem žvanění se na to podíval. A ten první obraz, tak jak jsi řekl, čtyři potapěči sedí u ohně a čekají na Nautilus.
1: Ale ten Nautilus tam je, ale zaparkovaný. Jo, to je jedno. To
2: tak seděl jsi někdy v potapěcký helmě a slyšel jsi, že už přijel Nautilus?
1: Ne.
2: No vidíš to, takže jako...
1: Maximálně autobus, no, ale nevím, ale... jestli jsem měl potapickou helmu.
2: Tak si představ, že oni nevědí, že už ten Nautilus, že?
1: Ale jsou
2: proto
1: někdy,
2: čekají.
1: Za mého mládí jsem chtěl takový stavy, někdy třeba k druhý, k třetí ráno, že jsem čekal na autobus a na hlavě jsem neměl nic a přitom jsem měl pocit, že tu hlavu mám potápěcký přilbě. Znáš to taky?
2: Znám velice dobře, ano, když jsem...
1: Po 12 pivek
2: jo. Ale já jsem měl teda ohromný štěstí, že jsem tenkrát doprovázel nějakou dívčinu, kdy člověk v těch 17, 18 si říká, že něco jako...
1: A blbě se ti dechala, ona ti dala umělý dechání.
2: Nikolivěk, já jsem ji doprovodil až domů, ona u dveří domů řekla tak díky, zabouchla mi dveře před rypákem a já jsem přesně s tou hlavou, jak o ní mluvíš, šel zpátky na vlakový nádraží, což dnešní generace už nezná, protože by si zavolala Bolta přes mobil. A jak jsem šel v těch 5-6 ráno zpátky, cigára, nic, takový ten napsťák, potom Big Beatu, že jo, to byl nějaký benefit nebo něco.
1: Placka prostě, rumu prázdná, to znám.
2: Tak jsem šel a víš, co jsem našel?
1: Ne, jinou žensko.
2: Ne, vedle silnice někdo ztratil startky bez filtru a jedno pivo. Takže to byl, víš co, to byl objev.
1: Ztratil lahváče v té době. Teda.
2: Jednoho lahváče.
1: Nerozbitýho. Teda.
2: Nerozbitýho.
1: Který... A startky, jo.
2: A startky. Ty vole, takže to bylo prostě, celá ročněnka mohla jít...
1: Klejně, ty vole, ať si jde spát. Přesně. Ať si klidně spí v pepláka.
2: Přesně.
1: Když
2: tak.
1: Jsou startky a lahváč, tak je to hned. Přesně ten svět tak. Je hned krásnější. No tak, pokračujeme tedy.
2: A ptal ses na ten
1: druhý. Čtyři potápěči u ohně.
2: A ten druhý obraz právě tam mě napadla, nebo takhle, protože abych to vysvětlil, já jako od malička zbožňuju filmy Karla Zemana a knihy Žila Verna. A mě tenhle nápad se mi rodil v hlavě minimálně rok. Minimálně rok jsem přemýšlel, jakým způsobem to uchopit, jak to udělat, jak to pojmout.
1: Předtím jsi takovýhle témata prostě nemaloval.
2: No, protože víš co, já nevím, co se mi v té hlavě urodí, co mě napadne a co druhý den...
1: To neví nikdo. No, v tom případě už vůbec teda.
2: Takže prostě druhý obraz byl, namaloval jsem ponorku, která přistála na měsíci a je to přistání na měsíci, protože měsíc je pod vodou, takže teďka si myslím, že veškerý plochozemci a podobný prostě lidi, že mají určitě radost, protože měsíc je vlastně pod vodou a Nautilus přistál na měsíci.
1: Aha. Tady s těma a třeba čtyřma potápěčema.
2: Přesně který... tak a jdou jim pochopitelně ty bubliny od těch hub, jo, respektive s helem a Nautilus sám zrovna taky v tu chvíli vypouští vzduch, takže ten obraz je prostě, já, abych byl slušný, je to prostě neskutečná prdel a kdo to viděl, tak se u toho tlemil jako blázen a byl jsem milionkrát nazván,
1: aha,
2: že
1: a ten,
2: jsem magor.
1: A ten mě po případě taky asi prodáš, veď?
2: No, my se
1: já nemám originál, prosím vás, ještě chci upozornit. Jo. No. Máme samozřejmě kopii na tom, jak se to přetiskuje na to plátno. Ano, přetisk. Správně jsem to řekl. Přátelé, kdybyste věděli, za kolik mi to prodal, no nekřesťanský prachy, já to mám na splátky dokonce. Ty vole, abych neměl ani na co na víno, já bych neměl ani na rum. Ty bych to dal všecko najednou.
2: A to ale, je špatně. To je špatně.
1: Takže v podstatě si započal další ze svých obsahových témat, což by se mohlo jmenovat Underwater třeba, že jo, tady ta série.
2: To zní dobře.
1: Že jo, veď?
2: To zní dobře.
1: A kdyby jsi potřeboval nějaký nápad, otoč se, ale bude to drahý.
2: Rozumím, já ti rozumím. A je škoda, že teďka jako...
1: Dám ti nápady za obraz, vole. No.
2: A je škoda, že o tom nemůžu teď hovořit, ale třetí část této trilogie, tak to si myslím, že až to uvidíš, tak to s tebou pleskne a přátelé máte po vašem oblíbeném moderátorovi, protože mě napadla taková kravina, že to asi nějakých...
1: Tak to neprozrazuji zatím.
2: Tak myslím, že nejsem blbý, abych
1: prozradil
2: to prozradil.
1: Prozraď to obrazem, jasně, samozřejmě.
2: No, přesně tak.
1: Dobrý, tak fajn, to je hele skvělý. Tak koukám na hodiny, utekla první hodina jako voda, když už se bavíme o tom novém tématu. Co nám pustíš teď?
2: Prosím tě, teďka, abychom se vrátili zase zpátky, jak jsme načali to dnešní v uvozovkách téma našeho pořadu, nebo tvýho pořadu.
1: Tvýho pořadu, jsi host.
2: Dobře.
1: Já jsem tady technik, vole.
2: Tak jo, tak se prohodíme, prosím tě, anebo rovnou běž někam, já si to tady udělám sám, takhle, jak budu potřebovat. A dnešní...
1: Tak já jdu teda.
2: Tak jo, ahoj, Dané, ahoj.
1: Já jsem na něj zvědavý.
2: Ježíši Kriste.
1: Já jenom prásku, já jsem na něj, nelekejte se.
2: Ale pořádně. Tak přátelé, Dan je pryč a máme konečně pro sebe klid, takže abych vám to vysvětlil. Dan jako není špatný člověk, je lehce retardovaný, ale já si myslím, že na nějaký odvoz do nemocnice a podobně, to asi ježíš, on už je zas tady. Tak jo, Dane, takže a teďka vážně, druhá písnička, nebo respektive druhý obal, který jsem dělal mý milovaný, úžasný, skvělý, přenádherný kapele, protože já prostě zbožňuju Debustrol. To je prostě trashová legenda, s Martinem Kolincem už jsme opravdu velmi, velmi, velmi dobří kamarádi.
1: Já zase s Filem Kolincem.
2: Nevím, já Filé nemusím, jako mám rád ryby, ale Filé nemusím. A já jsem jim opatřil, nebo respektive jsem Filé to požádán, Kolinc, abych jim udělal obal na jejich dvoj CD a jedno DVDčko a tehdy to pojmenovali i celý ten program 33 let Antikrista a teďka Dan pustí z toho živáku jednu skladbu a to je právě moje úplně nejoblíbenější od kapely Debustrol. Mimochodem Collins, děkuju moc, ty vole, jako jsem rád, že tě znám a moje oblíbený Údolí hádu.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: 21 hodina, 1 minuta, dnešní roková zpovědnice. Narážím teď na tu předchozí upoutávku. Bude taky v tom tvrdším duchu díky mým hostu Peťovi Godotorovi. Za chvíli samozřejmě už mu předám slovo a tu druhou hodinku odstartujeme mejdnama, no. Já myslím, že se to hodí.

0: Marková zpovědnice.
1: A mým hostem malíř Petr Godotor. Chtěl jsem se zeptat, jak se bavíme taky o těch přebalech CDček a že jsi jich už namaloval mraky. Říká se tomu na tom přebalu, že jsi ilustroval album kapely, nebo já vím, že to není nějak tak extra důležitý.
2: No,
1: nebo
2: hele,
1: dá se to tomu tak říct, že jsi to ilustroval? Přebal, nebo...
2: Upřímně řečeno, já nevím, jak na tohle odpovědět. Jako prostě já nevím, povětšinou jsem uváděn jako autor obalu.
1: Tak.
2: Autor malby, nebo jo, ale nevím.
1: Ne, to mě jenom tak napadlo, to je pičovina, jako na vůbec tomu nevěnuji pozornost. Nazdárek. Jak říkám, dělal z těch přebalů, nebo obalů, opravdu hodně. Co je zajímavý, nebo pro mě zajímavý,
2: ano,
1: že jsou to všechno, že to všechno muzika žánru metalu. Je to tak?
2: Je to pravda, ano.
1: Někdy jsi nedělal třeba nějaký folkrockovej projekt, nebo poprockovej, nebo rockovej, nebo hardrockovej, nevím, to je jedno.
2: Takhle, já
1: vždycky
2: jsem to
1: si dělal tu tvrdou muziku. Ano, je to tím, že ty kapely tě o to požádali, aby si jim...
2: Po každý
1: tě požádali a vždycky to byly ty metalové kapely. Má to souvislost s tématem, s jedním z tvých témat, tvých obrazů. To znamená, vetřelec objímá Krista, různý...
2: Rozumím.
1: Jak se jmenoval ten malíř, takovej ten, jak dělal ty takový ty opravdu hororový obrazy, že to byl, ne Van Dyke to asi nebyl, viď? Já to nerozumím tomu, to nejel pomoct mi, ty to budeš vědět. Takový ty, jak byli, počkej, ožralí pod tím stromem, jak odpočívají po tom mejdanu, takový velký slavný obraz, nevím, jak se jmenuje. Byli tam, víš, koho myslím?
2: Vím, a tohle je výborný, vážení přátelé, kdo nás posloucháte, to je přesně ono, ty. Začíná nám vypadávat paměť.
1: To je, no, fakt, to je přátelé, mazec. To není jenom dneska večer, jo? To jako o vás uklidním a sebe se nám vypadává paměť prostě během jako 24 hodin denně už asi 10 let, takže to je v klidu. Ale počkej, Goya, bych řekl, můžu přirovnat Goyu k těm tvým, k tomu tématu takových těch portrétů, co děláš.
2: Dane, já si proměnil teď jako opravdu...
1: Barevností, takovou tou tajemností.
2: Nesmírně vážně, ano, protože jenom hovado by se nějakým způsobem by dovolilo nechat se přirovnat k takovým titánům.
1: O to nejde, Ježíš, takhle jsem to nemyslel. Já jsem myslel typ, ten obsah.
2: Já ti rozumím. No. A to je právě to, kdybys mě chviličku jako hosta pustil ke slovu, tak já bych možná i...
1: Ne, ty bys mluvil samý blbiny, tak to je
2: rozumím.
1: Ne, povídej se. No, tak povídej, vysvětli to.
2: Ne, je to já čmárám pocity a vnitřní pochody a záležitosti, o kterých lidi neradí mluví, obzvláště když jich se to týká. Jo, třeba já jsem udělal obraz obří, jmenuje se Pachuť hostie, kdy tam lidi navlečený, jeden je lehce v kněžským a ostatní jsou takový ty bohatý měšťané, prostě ty krejzlíky mají na sobě a oni tam všichni lížou prostě krev v kostele z té, teď nechci nikoho urazit, nevím, jak se jmenuje ta nádoba, a oni tam prostě lížou krev. A ta krev padá z takový napůl schnilý hlavy, která je u stropu. A je to pachuť hostie. A to není o tom, že urážím církev, urážím kohokoliv, je to o tom, že je to o zneužití moci. A to je jedno, jestli je to církev, jestli je to politika, ať je to cokoliv. Je to prostě zneužití čehosi. A za těmi lidmi, kteří tam prostě s tou chutí lížou tu krev, takový ty přežraný, jo, v tom bohatě oblečený, no za nima jsou ty chudáci, co na ně čumějí.
1: Znal se obrazovky takový, no ten je čor.
2: A za nima potom je už jenom zástup těch zklamaných duší, které jsou tam jakoby udělaný ve smyslu lebek namalovaný a úplně vzadu je prostě ten Ježíš, který má místo srdce má díru, že je skrz toho Ježíše jakoby vidět a to je vlastně jeho zklamání. A to je pachuť hostie.
1: Mm-hmm. No, jo. No a právě to mi připomíná toho, jak jsme nepřišli na to, který to je Hieronymus Bosch, může to být on?
2: Je to možný,
1: že jo,
2: něco to... víš co, jako tady kdybychom...
1: Jo? Nebo, no, Bruegel nebo Bruegel, jak se mu taky říká, protože maloval takový ty obrazy, kde byl opravdu bordel jakoby v tom zobrazení nějakého prostě momentu nebo to. Prostě tohle mě to připomíná. Hmm. Jako já říkám tomu, nebo teď se mě pan tví kamarádi výtvarníci budou strašně smát. Jako je to taková, pro mě taková ta olejová klasika, takových těch klasických obrazů, jako kdyby smaloval. Jo? Přičemž zase Nautilus, tady čekání na Nautilus, to je zase úplně jako kdyby to maloval někdo jiný, jo. I když tam samozřejmě ty rysy asi budou stejný, ty tvý techniky a tvýho stylu, tak se tomu říká.
2: Chápu.
1: Ale tam to je úplně něco jiného. Jako kdybych koukal, prostě jako kdybych byl, já ti to řeknu takhle. Jako kdybych byl někde na nějakém zámku, třeba ve Francii, někde na nějakém zámku na Loáře, a tam jsou ty krásný takový ty obrazy, kde jsou ty kontrasty.
2: Rozumím.
1: Víš, jo, teď to řeknu blbě, bílej krajzlíček a temný pozadí, takový výrazný vlastně, tak to mě připomíná ten jeden druh tvých těch. No a vrátím se k tomu těm přebalům nebo těm obalům. A to ty muzikanti, ty metaloví, ty tvoje obrazy museli vidět, protože si myslím, že právě je to styl, který vyhovuje k tomu tématu a obsahu té metalové muziky.
2: Ano.
1: Když se máš severský metalový kapely, že?
2: Ano.
1: Jaký je téma těch textů? Že? Jsou to legendy?
2: Jasně, ano. Ano.
1: Jo? Jsou to kontrasty života a smrti?
2: Jistě.
1: Když to řeknu takhle. A to se právě ty tvoje obrazy k tomu perfektně hodí a inspirují možná.
2: Je to
1: a ty jsi zase inspirovaný podle mě tou metalovou muzikou. Že si pouštíš, když maluješ prostě tady ty metalové pecky tam v ateliéru, nebo ne?
2: Vivaldiho.
1: Posloucháš mě, viď?
2: Vivaldiho, Bacha, Mozarta.
1: Až tak, jo?
2: Ano.

0: hezký.
1: Přátelé, já jsem pochválen od Daniela Kohouta.
2: No, to je, vidíte. Mm-hmm. No,
1: proto jsem si říkal, buď pochválen, no, splnilo se to.
2: Vidíte, jak jsem říkal, jak já říkám Peťovi, potěšil se Matlala. Tak, to je hezké. Jako.
1: Ty vole, tak...
2: Říkal jsi, ať mě říkal, že kreslíš. Tak jsem ti řekl, že ti budu říkat Matlala.
1: Já jsem ti nechtěl vyhrožovat, ale teďka, kdyby tady byl Tomáš Hála...
2: Prosím vás, Tomáš Hála je... Vysvětli, kdo je Tomáš Hála.
1: Tomáš Hála je naprostá legenda a Vladimír Klásek je druhá legenda, že... Jsou to prostě legendy a já nevím...
2: Legendy
1: to,
2: čeho?
1: Legendy čeho. Prostě dva úplně super kluci, s kterýma jsme si navzájem dělali na Facebooku ze sebe srandu.
2: A ono děláte to, dodnes, ano?
1: Děláme dodnes, samozřejmě. A ono to přerostlo v to, že jsem na jedné XY akci, kde se předával panu XY ministrovi obraz, který jsem maloval, tak jiný pan XY ministr ke mně přišel, poklepal mi na rameno a říká mi, já se jenom zeptám, pánové Hála a Klásek jsou zde také? Jo, že prostě s dvouma klukama, s kterýma si děláš prdel, jo, 2-3 roky, jo, jenom se prostě šťoucháme na tom Facebooku a tak dál. Tak ono to, dneska se tomu říká virál, nebo tak nějak se to nazývá, nevím přesně teďka. Takže vlastně ono to přerostlo v to, že ty lidi, ale to se mi stalo mnohokrát. Jo, že někde jsem na nějakým festiáku, je ty vole, čau Petře, já jsem rád, že tě poznám osobně, je tady Hála a Klásek? Ty vole, prostě fakt, Dane, nekecám, jo, jako to, mám na to svědky, že x lidí se ptalo, jo, na tyhle ty dva kluky.
2: A oni se nějak jako, oni se nějak šťourají v aktuálním dění, celospolečenským, politickým tady.
1: Vůbec ne. My si jenom prostě se sebe děláme srandičky, s oběma klukama si občas zavoláme, že jo, za Tomášem, který bydlí kousek od Chlumce nad Cidlinou, tak tam občas jako zajedeme, jo, na kafíčko pokecat a tak dál. A prostě kamarádství, jo, který
2: sdělujete to... si, na Facebooku si sdělujete, děláte si srandu prostě.
1: Jasně, samozřejmě.
2: Z čehokoliv.
1: Ano.
2: A ono to tak zaujalo i politiky, že se tě i politici, ministři ptají na Kláska.
1: Ne, to byla největší prdel mýho života, jako tohle to slyšet, to fakt byl mazec jako prase. A říkám, k těm klukům jako mám vztah jako kamarádský, dobrý, že třeba, a oba dva jsem teda obdaroval mými obrazy. Teda.
2: No. Mě ho prodal. Jo. No,
1: to by jsem prodal přetisk, jo? Tak to je něco jiného. Jo.
2: Mě prodal přetisk a jim dal originál zadarmo. Ty vole, kde to jsme? Hele, prosím tě, jak se znáte dlouho tady s těma dvěma kumpánama?
1: Hele, upřímně řečeno...
2: A ještě dodatečná otázka, promiň.
1: Ano.
2: A jsou to taky výtvarníci nebo jsou úplně jiný profesor?
1: Ne, Tomáš Hála se živí jako řidič, vlastně on jezdí někde u nějakých stavebnin, jestli se nepletu. A Vláďa Klásek, upřímně řečeno, teď si nespomenu, nějak jsme se o tom bavili, nevím, teď bych kecal, nevím, ale...
2: Prostě nejsou z uměleckého prostředí.
1: Vůbec ne, ale vlastně já jsem si, že když jsem zveřejňoval ty své práce, tak xkrát, jako, obzvlášť teda jako Vláďa mi psal k tomu krásné věci, takový jakoby zhodnocení té tvorby, a Tomáš, jo, a teď já jsem si říkal, ty vole, to jako nejsou blbí lidi. Jo, a pak jednoho dne právě jsme s mojí milovanou Božskou jsme jeli na nějaký výlet a já jsem namaloval Quarthona, to jest, že jo, šéf, lídr, zakladatel a dneska už bohužel mrtvý člověk, který měl Bátory. Mm-hmm. No a já jsem načmáral portrét Quarthona, protože jeden jsem dělal do Švédska, jeden byl tady. A obraz v ceně X a tak dál, tisíc, blablabla.
2: To je, přátelé, bronchitida, prostě, jo, to občas.
1: Tak jsme ho prostě...
2: Když jsou v něčem velký prachy, tak se z toho až zakuckáte. No,
1: dobře. Ne, ten mikrofon blbne.
2: Jo, jasně.
1: No tak jsme prostě jeli...
2: Jste musí koupit nový.
1: Skočili jsme do auta, jeli jsme za Tomášem, zazvonili jsme na branku, Tomáš vyšel, ty vole, je, ahoj. A říkám, no, tady něco máš, podal jsem mu obraz přes plot, skočili jsme do auta a odjeli jsme. A to bylo v tom takový to, jak jsi viděl toho Tomáš, jak tam stojí s tím obrazem nevěřícně.
2: Tak prosím tě.
1: Ano.

0: Moje teď nová adresa, se já ti pak dá na papírek, já ji tady nebudu říkat veřejně, je to ta obec, číslo 323, stačí tam jenom zastavit,
1: ano.
0: Nikdo ti tam neotrvat, vyskočíš z auta,
1: ano.
0: Jenom na mě houkneš,
1: ano.
0: Takhle zaplodáš ten obraz, ten druhý díl té Underwater série Nautila.
1: Ano, a ty mi pošleš prachy na účet.
0: A ty odjedeš pryč.
1: Jasný, a ty mi pošleš prachy na účet.
0: Ne, počkej, já chci ten model, co jsi měl tady s tím. Jo?
1: S Tomášem.
0: No,
1: rozumím.
0: Tak, hele, pojďme zase hrát,
1: jasný.
0: Co jsi vybral teď.
1: Prosím tě, stala se mi jako hezká příjemná věc, že všichni teďka zase, že jo, jak jsme se bavili o tom metalu, všichni známe kapelu Root. Jako není potřeba k tomu cokoliv říkat, nějaký žvásty. Root je prostě Root, Root je legenda, Big Boss je Big Boss. A já jsem jim dělal obál na desku Madness of the Graves. A ta spolupráce byla rychlá. Vyšlo to prostě všechno, co jsme potřebovali, jsme se rychle domluvili. Ten obal za moji osobu, jako já ten obraz mám rád, ten už je bohužel teda taky pryč. Jako občas se mi stane, že lituju, jako, jo, že prodám obraz, protože po některých se mi opravdu stýská. A vlastně Root je, co si budem povídat, jak jsem říkal, totální legenda a úplně stejná legenda je samozřejmě Thor. Pro Thor jsem teda zatím nedělal, v Thor samozřejmě ty původní dvě největší, nebo ne původní, ale dvě nejznámější tváře, že jo, tak ty to mají, jak to mají, o tom se nehodlám bavit, to je v celku jedno, ale poznal jsem člověka, který se jmenuje Radek Havlín, zvaný Círa, a to je... Člověče, to je neuvěřitelně jako jednak schopný člověk, chytrý člověk a super kluk. A tenhle ten chlap vlastně, jeho popadla úplná šílenost a dal dohromady, dá se říct, jakoby návrat nebo zprovoznil kapelu Hennig 666, jako vlastně Hennika, že jo, kde vlastně přehrává vlastně jeho skladby, které byly s Thorem, když to řeknu takhle zjednodušeně. A teďka prostě stojí za to upozornit, že Radek Havlín uspořádává teďka na podzim 3 koncerty a já si myslím, že fanatici, kteří zbožňují Thor nebo Vlastu Hennicha, tak ten Radek Havlín udělal úplně úžasný počin, že bude koncert Hennig 666, veleslavných SDI, pak tam bude Pípa Scriptoru, že bude Pípa Play Scriptor, Monroe a kapela Destroy. A bude to 14.11. ve Futuru v Praze, 15.11. v Uherském Hradišti v tom veleslavném klubu Mír a 16.11. v Melodce v Brně. Takže jako tímhletím těžký klobouk dolů před Círou, před Radkem Havlínem, že tohle to dal dohromady a tím bych skončil ty moje žvásty a pojďme na ty.
0: Dá se na ta data,
1: ano,
0: podívat někam na nějaký web, protože mnoho lidí si to nebude pamatovat. Jako...
1: Tuhle informaci opravdu nevím. Ať se lidi mrknou, podle mě Círa, jak je pečlivý, tak existují stránky Hennig 666.
0: Hennig 666.
1: Já si myslím, že tam
0: tak,
1: určitě
0: to je důležitý. Jo, přátelé, Hennig 666, jestli máte rádi tady tu, dá se říct, já to řeknu dvěma slovy, legendární partu, a chcete si připomenout legendární kapely, kde to tam bude tak jakoby v nějakém klubku, že se tam sejde, tak na tohle tu trojici těch koncertů tak to bude velice zajímavý. Hennig 666 tam najdete. Tady produkce mi hlásí, že skutečně na Hennig 666 se dovíte veškeré podrobnosti o těch koncertech, co teď řekl Peťa. Tak a Peťa vybral co? No. Madness of the
1: Graves. Ty, my jsme Angličani,
0: víš. My jsme výborní a mám výbornou výslovnost.
1: Úžasnou. Já nemám slov. Jako.
0: No,
1: tvoje výslovnost prostě mě posílá na záchod.
0: Já ty vole se výborně domluvím svojí skvělou angličtinou třeba v Albánii. tam mají podobnou ti místní, no, výslovnost skvělou, jako
1: já. Já jsem se takhle domluvil na Zanzibaru a bylo to dobrý. Jako.
0: Jo? To bylo Zanzibar možná lepší než Amane. Tak já to zkusím.
2: Dobře.
0: Tak, dobře. Takže Madness of the Graves a kapela?
1: Root.
0: Root. A já zase musím zmáčknout správný čudlík.
1: Dobře.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: A Petr Godotor, malíř, mým hostem dnešním, tak se docela tady bavíme, naše produkční schodila nástěnku letitou Rádia Beat, která zdobí naše studio od začátku rádia a vidíte, během vteřiny je zrušena. Co se dá tedy dělat? Jo, spadl nám Michal Prokop. Michalovi se omlouváme.
2: Chudák Michal.
1: Chudák Michal. Tak, pokud se chcete Petě něco zeptat, pište SMSky nebo maily. Tady jeden z kterých, aniž by jsem vyzval, přišel. Mně se líbí, jak se kluci bavíte a tím bavíte i nás, Mirka napsala. To máme radost, že bavíme i vás, když se tady bavíme. Koukám na...
2: No, ale ono je to fakt super. Ty, jako, víš co, jako teď bez vší srandy, protože tady srandu samozřejmě neděláme, ale...
1: My se bavíme vlastně úplně vážně.
2: Přesně tak, ale je to prdel a jsem rád, že...
1: Já jsem takhle vážný, že vlastně nikdy nebyl.
2: Já člověče. Taky ne, do té doby nejsem tě poznal, tak vlastně ne, no, ale teď...
1: A já co jsem tě poznal, tak nemůžu ani spát, hrůzo.
2: No, já taky ne. Já to jsem měl tvoji fotku, tyjo, na stropě přilepenou. A ten
1: fakt,
2: no, jasně, no, ale to už je pryč, ty časy, no.
1: Já jsem tvoji fotku měl vždycky jenom ve sprchové v koutě.
2: Ne, dobře, tak pojďme dál.
1: V těch takových těch zatavených deskách, abys mi nezmok.
2: Ježiškrý.
1: Hele, hej, prosím vás, nejsme teplí. My máme normálně babi, to je v pohodě. A jako babi, tady na mě někdo zase hrozí. Každý svou jako oficiálně. Tak, já jsem se chtěl zeptat, a jestli se chytneš schválně.
2: Ano.
1: Tak, Karel Jaromír Erben, Kytice, věčné to téma pro hudebníky.
2: To je pravda.
1: Dejme tomu textaře tedy, jo, který to téma přepracovává, mm-hmm. a aplikují ho zase do nějakých písní, mm-hmm. pro muzikanty jako takový, jako i klasický muziky.
2: A filmaře.
1: A filmaře. A rozhodně výtvarníky. Mm-hmm. A tebe tohle téma taky chytlo. Tak nám řekni, jak.
2: To téma mě chytlo, jako já jsem byl odjakživa divný dítě.
1: No to je jasný. Jo.
2: To mi zůstalo až doteď.
1: Ano. A horší se to, přátelé.
2: Ano, je to čím dál horší, to je pravda. A je pravda, že jako mě odjakživa...
1: Máme rum. Ne, dobrý, pojď.
2: Rum? Ne, rum
1: tak,
2: ne.
1: Tak, Peťo,
2: ne.
1: Divný dítě, promiň, že ti do toho
2: ne, skáču. Ne, pojď.
1: Takže ti to zůstalo dodnes, ale... No.
2: Mě odjakživa, dneska už asi si to málo kdo umí představit, že by 7, 8, 9, 10 letý dítě prostě strávilo 4-5 hodin nad knihou a četlo. Jo, a tam
1: to byl vlastně tvůj případ.
2: Ano. A tam je i ten oslý můstek, že já jsem četl i ty Verneovky, že jo, samozřejmě. Pochopitelně rychlý šípy, že jo, Foglárovky a tyhle ty
1: věci. Máme stejný.
2: Na tom jsme všichni vyrostli.
1: Ferdum Ravence jsem ještě četl.
2: Ferdum Ravence, ty jsi ho fakt přečet?
1: No přečet, já vím, že to bylo komunistický, ale přečet.
2: Ne, mě jde o to, že si to fakt dal jako intelektuálně, jako fakt si přečet Ferdu Mravence?
1: No, něco mě musela vysvětlit maminka,
2: aha,
1: jak to bylo s tou Beruškou, mm-hmm. ale jinak jsem, myslím, takových 8% obsahu pochopil.
2: Tak to je slušný výklad.
1: Jo?
2: Jo. A tak jsem prostě četl a zajímala mě vždycky odjakživa tato témata, že jo, ať to byl Mácha, ať to byl Erben. A já jsem nějakým způsobem chtěl ty balady. Pak samozřejmě, teď si bohužel nevzpomenu, jak se jmenoval ten úžasný pan režisér, který vlastně tu Kytici natočil, že jo?
1: Brabec.
2: A, F.A. Brabec, děkuju.
1: Prosím.
2: A úžasný film.
1: Říkám,
2: a hlavně,
1: že 8% občas si někde přečtu, pochopím.
2: Už ti zbývá už jenom 6. Už ti zbývá 6. A k tomu samozřejmě vyšel i soundtrack. Já ho mám ještě na jako normální kazetě. Tehdy to vyšlo na kazetách A já disponuju v Aťasu samozřejmě i kazeťákem, protože jo, co si budeme povídat.
1: Ty máš kazeťák?
2: No samozřejmě, dvojče dokonce, pozor.
1: Ty jo. Vole, já mám nějaký starý kazety, jsem našel. A už nemám přehrávat, že jo, kazeta?
2: No, tak mi to přinese. To... No, až mi přineseš ty prachy za ten druhý obraz, tak mám rovnou i ty kazety, jo?
1: Vyděrač je to. Tak přátelé, mým dnešním hostem je Petr Gorotor, malíř, dříve i vynikající řezbář, to musím zmínit. A vyděrač. Tak, dál, pokračuj tedy, to... že si to...
2: A vyděrač, to zní dobře.
1: To zní umělecky.
2: Ne, jasně. No ne, abych to teďka jako zvážnil. Takže prostě tahle témata mě bavila a jak jsme se bavili předtím o tom Vivaldim a Amadeovi a Bátory a Krylovi.
1: Pozor, muzika... já to dám jenom do souvislosti, přátelé. My jsme se bavili s Peťou o tomhle. Jsem se optal, co poslouchá, když maluje nějaký obraz, co ho inspiruje. To bylo mimo mikrofon, mám takový dojem. Tak jsem byl překvapený, že poslouchá právě Vivaldiho Mozarta a tyhle ty klasiky pokračují.
2: Jo, jo, jo. A já jsem tu kazetu, jak jsem si zakoupil, a já jsem ji prostě po letech objevil a pustil jsem si to a říkám, ty vole, jo. A to byl v podstatě takový, jak člověk občas potřebuje impulzy, že jo, ať je to rozvod, nebo koupě baráku, nebo prostě cokoliv. A já říkám, ty kráso, to je nápad, já udělám kytici. A teď jsem si, že jo, naskicoval, jo, jenom tak prostě úhlem, nějaký kraviny a říkám, no a to je 13 balat, nic, já to udělám větší. Ne, já to udělám ještě větší. A prdla, já to udělám takhle, no a pak z toho vznikly právě ty 4 metry, že jo, aby se tam vešlo všech těch 13 balat. A...
1: Počkej, v jednom obraze je všech 13 balat zobrazeno, jo?
2: Ano.
1: Na jedné ploše, tak je to myšleno.
2: Ano, ano, jo. Ano, ano. To je, a já dělám, pořádám dny otevřeného ateliéru a tam si připadám vždycky jak pedagog na základní škole, kdy lidi na to koukají. Dělám to teda i na vernisážích. Jestli někdo z hlavy vyjmenuje všech 13 balat Erbenovy kytice.
1: To bych nedal asi?
2: No, to nedal zatím nikdo, ale byla tam paní a ta jich dala, mám pocit, 9 nebo 10. Jo, a to teda jako ta jela jako dráha, jo, to bylo super, jako fakt perfektní, fakt jsem jako klobouk dolů před tou ženskou, opravdu bezvadný, no. A největší, teď posluchači prominou, ale největší prdel je, že já jsem do toho vážného témata, do toho, že to je fakt vážný, je to prostě, co si budeme povídat, všichni známe kytici, všichni známe ty balady.
1: No, je to horor prostě, je to horor. Co mě napadá, že kytice je horor.
2: Tak já jsem tam udělal úplně strašnou prasárnu, že v určité části toho obrazu je Homer Simpson. A já jsem řekl, kdo najde toho Homera Simpsona, že dostane prostě ten triptych, který stojí nějakých x prostě desítek, stovek tisíc, takže ho dostane zadarmo.
1: To si děláš srandu?
2: Ne. Kdo najde toho Homera Simpsona?
1: Našel ho někdo?
2: Ne.
1: Tak já jdu hledat.
2: Tak jo, vážně přátelé.
1: Kde budeš v ateliéru?
2: Loučíme se s Danem Kohoutem, Dan jde hledat Homera Simpsona. Ne, tohleto na každý výstavě...
1: Počkej, a triptych to je jakýsi výřez z toho samého tématu, tedy Erben kytice?
2: Triptych to jsou 3 obrazy vedle sebe, který na sebe navazujou. Jo, proto to má ty 4 metry, to není 4metrový plátno, jo, to jsou 3 obrazy vedle sebe.
1: Jo, takhle to jsem nepochopil.
2: Jo, pardon, jo, jo, jo. Pardon. Tak
1: takže jsou to 3 obrazy, ano. Který dohromady dávají
2: 4 metry,
1: 4 metry, ano, jasně, ano, jasně. Ano. Samostatný obrazy ty 3.
2: Ano, ale prostě...
1: Jeden může viset u okna, druhý může viset
2: ne,
1: u okna.
2: Ne. Oni právě musí být vedle sebe, proto já je na výstavách vždycky prostě jsou, já mám na to takovou speciální rampu, že tam jsou prostě k sobě daný, jo, že to plynule navazuje, že ty přechody tam jsou, je to od jara do zimy, od rána do noci, jo, to všechno prostě v těch mracích, v tom světle, je tam to světlo prostě, jo, je, no, mazec, no.
1: No, tady u toho romantického obsahu tvých obrazů ještě zůstaneme, teď si ale všem pustíme pecku. A je to, a já se, přátelé, přiznávám, že o téhle kapele nevím vůbec nic a poprvé jsem o ní slyšel dneska od Petra, ale říkám, já nejsem, a to vy víte, milí posluchači, že já nejsem zrovna odborník na metalovou muziku, ani nejsem, ne, to by bylo blbě řečeno, ani, takhle, řeknu to jinak, radši mám rád spíš tu art rockovou scénu, ale to je jedno, rád se vždycky, jak to řeknu to slovo, no.
2: Necháš poučit?
1: Nechám poučit, ano, děkuju ti, to jsem
2: chtěl. Já jsem tě nechtěl poučit teďka.
1: Ne, v pořádku, to nejde o to. Rád se nechám velice ochotně zasvětit do jiných žánrů, tak řekni nám, co si pustíme.
2: Prosím tě, jsou to slovenští Dehydrated a to je znalci opravdu hodně, hodně tvrdý hudby, budou vědět pochopitelně hnedka, o koho jde. A mě ty kluci, nebo respektive ten zakladatel té kapely a šéf, tak mě požádali o obal. A já už jsem to, myslím, v tom našem loňském hovoru říkal, nebo i na začátku hovoru, že muzika se mi musí líbit, tak potom pro tu kapelu rád jako udělám něco.
1: Co když se stane, že se ti ta muzika nelíbí? Tak
2: pro ty lidi makat nebudu.
1: Ne. I když přijdeš třeba o prachy?
2: No, tak přijdu o prachy.
1: Jo?
2: Tohle já vím, že to zní divně v dnešní době, ale...
1: To zní.
2: já vím, no, ale ne, prostě ne, jako, já nechci být spojovaný, ty vole, já nevím, z duo Yamaha a podobně třeba, jo, a tak dál, ty vole, prostě ne.
1: Ty vole, duo Yamaha, dobrý, ty jo. To byla opravdu, ale krutá konkurence Evy a Vaška, ty vole.
2: No.
1: Tam se to třelo.
2: Rozumím. To bylo... Až se to vytřelo úplně do sucha.
1: Bartošová versus Zagorova. No dobrý, no fajn, jdem dál.
2: Ale prostě tyhle kluci mě požádali o obal a já jsem si poslech ty Dehydrated a to je prostě fakt takový ten...
1: To je takový ten gothic metal?
2: Ne, tohle je prostě takový trash death metal, jo, nevím, jak to, já to nechci definovat, protože kapely jsou na to citlivý, ale prostě je to nářez jako svině.
1: Jo.
2: A to já můžu.
1: To je správná charakteristika. To mělo být konečně v těch oficiálních žánrových, stylových rubrikách. Vždycky říkám, tato kapela je zařazována do death metalu, dá se říct i speed metalu a do stylu, který je asi nejvíc charakterizuje nářez jako svině.
2: A teď jsem chtěl právě navázat na to, ale ty jsi to řekl, že vlastně ano, vážení přátelé dobré hudby, kvalitní hudby, nyní vám pustíme prostě žánr NES.
1: Ano.
2: Nářez jako svině. Dehydrated.
1: Ponožte se do hloubky půvabné romantické hudby.
2: Na svých

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu B.
3: Přátelé, je to až neuvěřitelný a už jsme v třetí hodině rokový zpovědnice, tak to letí. Takže nebudu zdržovat, protože mám na Petra Godotora ještě dost otázek. Tak to odpíchneme sabatama. Udělám Petrově radost, protože tuhle kapelu taky má rád, zvlášť píseň Paranoid.

0: pít. Roková spovědnice.
1: Mým hostem je Petr Godotor. Peťo, vzkaz tady. Ahoj, Dane, zdravíme Petra a děkujeme za loňskou výstavu na hradě Podštejn. Jak jsi mluvil o Wildovi Čokovi, dnes jsme byli v Kostelci na Tohlicí, kde měl vystoupení s bypassem a klobouk dolů. Děkuji za vy. Tak, je to takový kolektivní vzkaz, ne, vzkaz pro náš kolektiv, našeho společného kámoše Wildu Čoka. Aha. Takže Wilda, úspěch s kapelou, ty úspěch s výstavou na hradě Podštejn.
2: To byla bomba.
1: Jo, no.
2: Ty vole, kdo jako...
1: A já jsem právě chtěl...
2: Kdo navázat... nezná Podštejn hrad?
1: No, já ne, jako, třeba.
2: Ty jo. Fantastický, úžasný, prostě je to gotický gigant, neuvěřitelný, no nádhera.
1: To je na Čechách, na Moravě, kde přesně?
2: Upřímně řečeno, teď budu asi za Pitomce, ale plus minus Pardubicko, jo? Ale aby mě lidi jako neseřvali, ale plus minus, jo?
1: Dobře.
2: Já už s prominutím, protože já jako zbožňuju památky a já každoročně prostě sjedu ty x hradů, zámků, jo, a piv, takže jako...
1: Přátelé,
2: to nemůžu pomoct. Rychnov nad Kněžnou plus tak, minus, no.
1: Dobře, přátelé, já vám jenom chci omluvit Peťu. Jo, je to krásný, mladý a stále ještě asi hebkej muž, to já nehodlám posuzovat, to nechám na jiných. Ale víte co, on už taky má nějaký věk, no. Teď on ty pivka, teď on chlastá jak divej. Tak se nedivte, že on někde je a už druhý den vůbec neví, kde byl. To znamená, ptát se ho, kde je hrad Podštejn, tak si pamatuje jenom to, jak to tam bylo nádherný, jak ten hrad byl krásný, jak výstava byla úžasná, jak se tam všichni ožrali, že jo. To bylo jenom tak, aby to neslyšel. Tak. Peťo, chci se tě zeptat dál, ano, tedy ne, na Podštejně, to bylo nádherný, si říkal výstava.
2: Ano.
1: Úspěšná, jak dlouho trvala tam?
2: Hele, to bylo jako docela mega, jestli se nepletu, tak to bylo konec června, celý červenec a minimálně do půlky srpna, jako tam to bylo jako hodně dlouhý a pěkný.
1: A to byla tvoje solo výstava?
2: To byla moje solo výstava a oni mi tam poskytli fakt překrásný prostory. Jestli se nepletu, byla to bývalá snad konírna nebo něco, prostě gigant, gotický, kamenná místnost, obří, jo, vysoká a fantazie. Krásný prostředí.
1: Chci se zeptat, to prostředí, ano, hraje samozřejmě velkou roli.
2: Vždycky, určitě.
1: Ten hrad, nebo ty hradní prostory, tady ty tajemný, historický, pro konkrétně tvůj styl malování, mě sedí teda, jo? A asi tobě taky, jo? Máš vymyšlený nějaký speciální osvětlení těch obrazů, nebo je ti to jedno, že tam svítí, já nevím, jaký
2: ostr?
1: To musíš specificky osvěcovat?
2: To je vlastně pravidlo, je to daný, že pak, když chceš prezentovat tvorbu, musí být adekvátní osvětlení. To je...
1: A není to náhodou vlastně další část toho umění výtvarného, to světlo? Mně to přijde jako...
2: Dáš-li ho do tvorby, je. Ale pakliže uděláš obraz, ten prostě zatáhneš do damarového laku, to je ten finální lak. Ten lak, pakliže děláš tmavý pozadí nebo tmavý obraz, tak by měl být lesklý lak, aby to prostě vystoupilo. A teď si vem, že vystavíš někde obraz a dáš tam blbý světlo. Tak jenom přijdeš a vidíš nějakou lesklou plochu a vidíš z toho kulový. Čili to osvětlení v těch výstavních prostorech musí být adekvátní.
1: Takže to speciální, ještě další umělecká kategorie. Umět nastavit to světlo na ten obraz, vybrat úhel toho světla musí
2: určitě,
1: být.
2: Určitě,
1: hraje,
2: ano,
1: roli, ne? Přece.
2: Ano,
1: a to si děláš sám? Nebo máš nějaký odborníka, osvětlovače, který to vytvoří?
2: Ne, vždycky, když přijedu na jakoukoliv výstavu, teďka třeba do toho Senátu České republiky, tak tam bude... A tam jako jsem rád, že vystavuju z toho důvodu, že to bude... Já neumím pojmenovat ty prostory, já si to nepamatuju, protože jsem byl v Senátu poprvé v životě, mě tam... protáhli prostě
1: tam
2: celý...
1: Já byl dvakrát, mají tam dobrou jídelnu. Mají se dobře, kluci.
2: to nevím, ale tam je prostředí, který mě absolutně vyhovuje právě na ta daná témata a la středověk, a la tajemno, že vlastně moje obrazy budou mezi okny. Jo, že ti vlastně...
1: To ti vyhovuje nebo ne?
2: Ano, ano, ano. Jo, že to bude mít takový ten nádech toho v úvozovkách tajemna, že mezi těmi okny, který tobě půjde vlastně to světlo do očí.
1: Z oken.
2: Ano, a ty se musíš nějakým způsobem najít si nějaký úhel a teď se k tomu přiblížíš a teď studuješ zblízka. Takže jako ten senát, jako moc se na to těším. Jako. Moc,
1: že, tě to, moc. Že tě to jako donutí se přiblížit k obrazu, jo?
2: Svým způsobem, jo. Ano. Ano. A, protože... a nemluvě o tom, že to je prostě valčtinský vlastně, že jo?
1: A jo, to všechno chápu, tyhle souvislosti. Já jenom se ptám na ten kontrast světlo, obraz, mezi no, okny, jak říkáš.
2: Jasně, no tak...
1: Jo, mě by to teda osobně, já... Doma, když jsem si dal nějaký obrázek, jo,
2: ano.
1: Něco prostě, co se mi líbilo, vedle okna. A to v okno mě oslňovalo,
2: oslňovalo,
1: dá se říct.
2: No, jasně, no.
1: Tak mě to opravdu šlo na dvě, protože já viděl hovno, a ne obrázek. Teda viděl jsem nějaký hranatý flag. A co bylo na tom obrázku, ty vole, nevím vůbec nic. To jsem musel normálně zalepit ty okna novinama, abych na to viděl. Takže to mě zarazilo, že ti tohle vyhovuje, protože
2: jasně, Dan,
1: já blbě ale... vidím, dobře, jo, já blbě vidím.
2: Ano, ano, ale víš co, ty jsi vlastně, a všichni to vědí,
1: neříkej to nahlas.
2: největší registrovaný mimozemšťan v ČR. Jo, čili tvůj úhel pohledu na obraz proti oknu je v podstatě... Jo,
1: no jasně, jo, my to na Marsu nemáme.
2: Jako třeba, kdyby to byla moje tříměsíční neteř, jo, v podstatě to je úplně to samý. Jo,
1: čili,
2: ne, já to zlehču.
1: Dobře, tím, že já jim to řeknu doma. Hele, kluci, ty vole, mám dva zelený bráchance, víš, na Marsu a... Oni jsou oba zedníci, já jsem říkal, hele, kluci, zazdíme ty.
2: Počkej, minule si říkal, že jsou z Jupiteru, ty vole.
1: Ale to jsou vzdálený. To
2: jo,
1: jsou,
2: to jsou ty vzdálený.
1: Jo,
2: jo,
1: to jsou,
2: jasně.
1: To jsou prostě tě bráchové bejvolí manželky, tam je to strašně složitý na těch planetách, tam to není jako tady na Zemi.
2: Rozumím.
1: Ale jinak se tam mnohem víc chlastá než tady, já jsem se stivil.
2: Tak no to ten, chápu.
1: Takže pojďme. To je ten můj chabý pohled na ty pozemské záležitosti. Dobře, takže ta výstava ve Valdštejnském paláci se chystá, pochopil jsem to správně.
2: V Senátu České republiky,
1: v Senátu, ano. Já jsem, no ve Valdštejnském paláci.
2: Jasně, jasně.
1: No.

0: Já mám radost z toho, že ty lidi nasírám, protože prostě jsou za mnou vidět výsledky. A to fakt to teďka není nějaký, jako nějaký, že bych se vychvaloval.
1: Počkej,
0: ale
1: nevychvaluj když... se, jenom mi vysvětli, já bych u toho chvíli... Čím je nasíráš? Úspěchem?
0: No, bylo mi to takhle řečeno. Jo, to není
1: moje myšlenka.
0: A to jsou
1: myšlenka. Lidi z branže jako umělecký?
0: Ano, ano, ano. Ano.
1: Jakože konkurence, dejme tomu.
0: No, v jejich očích konkurence, v mých ne, ale to je jedno. Fakt, já nechci se tady teďka prezentovat jako nějaký borec.
1: No,
0: ale zmiňoval jsi
1: to, tak jsem se zeptal.
0: Jasně, jasně. Jo, o to víc mě potěšilo, když prostě tě Senát České republiky požádá o výstavu. To mě
1: no,
0: přijde.
1: Tak ale počkej, já se furt vytrvale se tě ptám, ano. Kdy ta výstava kurva bude?
0: No to se ptáš teprve po druhé.
1: No,
0: to... Kdyby to bylo po 16. dobře, jo. Jasně.
1: Dobře, no. Oni chce umořit snad ještě před tou půlnocí tady.
0: Výstava v Senátu a jestli jsem to správně pochopil, co tam ta manažerka, že bude součástí pakliže přijdeš jakoby turista nebo prostě zájemce, že jo, do Senátu České republiky, tak to je vlastně jako na nějakým hradě, zámku, prohlídkový okruh. Takže já jsem vlastně v té části, kde ty lidi si prohlídnou prostě to důstojný valdštejnský prostředí a plus tam právě v té dlouhotánské chodbě bude, mám pocit, 12 nebo 14 mých obrazů. Jo, to...
1: Je to prodejní nebo jenom čistě výstava? Nebo každá výstava je prodejní?
0: No, je to prodejní, ale už ještě jsme to nenainstalovali a dva obrazy už jsou pryč, ale doufám, že budou zapůjčený. No, takže...
1: Jakože někdo krát, jo?
0: Ne, koup.
1: Ne, prosím vás, je to prodejný, no, ale hold, když jsme to tam jako začali instalovat, tak dva obrazy jsou pryč. Blbě hlídali, no, tak, ale ty, co zbyly, tak se snad nějakých prodá, no. Ale dva jsou už prodeli, protože to někdo krát, no, to je normálka. Dobře, takže, no, ale ty jsi mi neřekl ještě ten termín totiž. Ptám se tedy po třetí. Termín přibližný, nebo to víš, nebo nevíš, nebo...
0: Jak se můžeš ptát po třetí, když už je po 21. hodině?
1: Ty vole, on mě to nechce říct, nebo jako...
0: 8.9.
1: No konečně. Ježišmarja. Tak od 8.9. samozřejmě, Peťo, to je důležitý, tvoje webovky nějaký, kde jsou informace o tvých výstavách, které se budou konat, kde se budou konat, kde se to ty lidi dovědí, pokud by měli zájem zajít, protože všichni teď, co poslouchají, si to hned třeba nepíšou do,
0: jasně, no,
1: do kalendáře, ale...
0: Ale ono je úplně nejjednodušší zapamatovat si moje jméno, prostě Petr Godothor, a pod Petr Godothor jsou moje webovky, můj Instagram a
1: tam
0: můj Facebook.
1: Všechno
0: přesně tak.
1: No. Přátelé, Petr, to jste asi pochopili, jak se píše Petr, že jo? Godothor. Ano, to je... umělecký jméno Petra Godothora, to není vlastní jméno.
0: Je to moje vlastní jméno.
1: Je to tvoje vlastní jméno?
0: Ano.
1: Ano. Jsi se jmenoval Novák třeba, nebo nějak jako to?
0: Jmenoval jsem se jinak, ale...
1: Jo, ale je to tvoje vlastní jméno. No dobrý, tak to nebudeme
0: no,
1: do toho štěvrat.
0: Pozor, jako opravdu, i moje žena, a ty víš velmi dobře, jsme se vzali, tak přijala moje jméno, takže my jsme teď Petr a Martinka Godothor.
1: No dobře, no, tak já se... A to je umělecký Godothor přece, to ne? Jako to původní tvoje rodné jméno je,
0: to
1: zní
0: já jsem,
1: jinak.
0: Já, ano.
1: Ty jsi ho zavrh.
0: Já jsem ho zavrhnul kvůli, to můžu říct úplně natvrdo, kvůli mému otci a kvůli dětství.
1: Tečka. Tohle mě naprosto stačí, mám podobné zkušenosti a někdy bych se schutí taky změnil příjmení, ale nebudu to tady už dál louskat, klidně, ty vole. I klidně i na kůře, to je jedno. Tak, tady jsme to... vyzkoušeli, teda přečetli tady jeden z vašich vzkazů. Přátelé, jinak, pokud máte dotazy, SMSky nebo maily sem do studia Rádia Beat. A teď už
0: jdeme do
1: další
0: muziky.
1: Parta, jdeme do muziky, ano, a teď se je to, Peťo, na tobě.
0: No, a to představ. To teda musím představit a je to takový, ne na dlouho, ale musím to jakoby osvětlit, že po dlouhý době, jakože je tady, jsou tady miliony obdivovatelů prostě.
1: Není to na dlouho, je to po dlouhý době.
0: Výborně. Ha, vole. Je tady spousta obdivovatelů norského black metalu, potažmo black metalu jako takovýho. A mě požádala kapela, která se jmenuje Necromant, o obal na jejich desku.
1: Dánska.
0: A je to česká kapela.

0: Česká kapela.
1: A musím říct, že teda jejich deska, respektive debut, Pure Antichrist Terror, to je fakt masakr. Úplně jsem zíral, zase jak znova, já jsem nejdřív chtěl slyšet muziku, jakou hrajou, jinak do toho nejdu. Když jsem to slyšel, tak mě spadla čelist a musím říct, že přátelé, kapela Necromant a jejich debut, to CDčko, co vydali, na kterým je můj obal, fakt stojí za to a teď si ho všichni poslechneme a tímto teda zdravím Necromant, protože opravdu, opravdu fantastická záležitost. Fakt je to takový, smrdí to tím severem, tím norském.
0: Peklem to smrdí.
1: Nesmrdí to peklem, peklo není v Norsku.
0: Ne.
1: Jedna věc a druhá věc, no, ještě vlastně...
0: Se čertí nevyšli, oni tam mají naftu.
1: A druhá věc, že mu je nebeská andělská manželka, která mimochodem Danovi právě udělala dva klipy, tak právě dělala grafiku.
0: Zdravíme Martinu.
1: Zdravíme Martinku. Ano. Tak dělala grafiku k tomuhle tomu počinu Necromant Pure Antichristian Terror.
0: Chci se zeptat.
1: Ano.
0: Jak jsou starý ty kluci? To je nová kapela, mladá kapela?
1: Je to mladá kapela, ale jsou to, dá se říct, mazáci s prokřížený s mladákama.
0: Jasně.
1: A funguje to.
0: To funguje to. Určitě. Perfektně. Určitě. Znám víc takovýchhle seskupení. Necromant a skladba.
1: Ano.
0: Se jmenuje.
1: Jen to ocituji.
0: No, to mě to tady běhá takhle, já to nejde.
1: Tak to je dobře, že ti to tam běhá.
0: No, ale teď to tady... Já vám to řeknu pak, jo.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: Zmiňoval si, Petře, svoji teď už ženu.
2: Ano.
1: Manželku tedy, Martinu. Velice půvabnou ženu má Petr Godotor, to musím potvrdit osobně. Navíc jsem jí strašně vděčný až do smrti, protože jednak vytvořila k naší nový desce, tedy Dakoby, Danko Hood Band, dva klipy a jednak vlastně přebal desky taky.
2: To je pravda vlastně, které je, ano.
1: Které je jinýho charakteru než tvoje, protože to dělala k jiný muzice, která má taky jiný charakter.
2: Přesně tak.
1: Tak, ano. Ale, takže Martinu, zdravím, Martinko, zdravíme tady, jo. Prej makáš doma, zatímco on se tady baví a boha pustě tady chlastá ve studiu Rádia Beat.
2: Ano, již mám druhou kávu,
1: bohužel. Už druhá káva, už je úplně sťatej. A co jsem chtěl, jo, už vím. Dvě věci. Jedna se týká tvých výstav, kde hostuje nebo je partnerkou na těch výstavách i Martinka.
2: Mm-hmm.
1: Protože je taky výtvarnice, mimo jiné, a nádherně maluje.
2: Výborně,
1: no,
2: ne, teda.
1: Mati, ale slyšela jsi, že o tobě neřeknu, že kreslíš.
2: Jenomže právě to je...
1: Já říkám, že kreslí jenom Petr, jo. Ty maluješ, tak.
2: Když ono je fantastický, že právě Martinka má, jako je hodně velká část její tvorby, je kresba.
1: Ty vole, jděte do prdla už s tím. Já tomu nerozumím. Tady těm technikám. A vy si ze mě děláte srandu tady, nebo co?
2: Ne, protože dobře. Martinka dělá i pero kresbu.
1: Ano,
2: no, takže...
1: jasně. Dobrý. Tak a fakt ty její obrazy, obrázky, studie jsou strašně... hezký, my to máme ještě nějak domluvený, ona mi namalovala takový krásný obraz, je tam taková postavička a kouká na slunce nebo na něco a nějak se to jmenuje, a je to hrozně vtipný obrázek a že, slíbila mi, že mi ho taky prodá, teda, jo, ale to mi se ještě potom domluvíme, to je no. Takže Martina taky na tvých výstavách vystavuje.
2: Ano.
1: Máte takhle partnersky.
2: Ano. A upřímně řečeno, jako je to jeden z mála lidí, s kterým opravdu do té společné výstavy jdu, protože její práce jsou opravdu prostě kvalita.
1: Jasně.
2: Jo.
1: A je to na každý výstavě nebo na některých vybraných?
2: Ne, to jenom vybereme si prostě, jo, jako teďka třeba ty Veletrusy. Jo, to jsem říkal, že...
1: No, o těch jsme totiž ještě... Já jsem je zmiňoval, že je tam velký park a že mě tam málem kousnul pes. Ale...
2: To je dobře.
1: O tom... Ne. Ale... Nic. Pokračuju. Neříkal jsi, jak ta výstava dopadla, jakou měla atmosféru, kolik přišlo lidí... Já to tak trošku vím, protože Sára tam byla se podívat a říkala, že to tam bylo úžasný. Tak
2: skončilo to
1: právě o Veltrusích ještě něco.
2: Skončilo to špatně, protože Martinka vyhrála 3-1, jo. Její tři práce jsou pryč a moje jenom jedna, jo. Takže prostě moje ego je úplně rovná se nule.
1: Nejdřív, tak mě řekni termín nejbližší výstavy a řekni nám termín rozvodu. Takže prodáno, tak to je skvělý teda.
2: Jo, je to dobře. Je to dobře. Já, víš co, mě uklidňuje, že pořád je určitá kategorie lidí, kteří oceňují to, co umějí lidi ostatní rukama, nebo druzí lidé, kteří umí něco rukama, a že jsou furt lidi, kteří jsou ochotní. A teď to není o tom, že mě to živí, jo, vůbec ne. Já se bavím o ochotě a vkusu. Že pořád, jo, dnešní doba, co si budeme povídat, nebudeme si tady zasírat mozek nějakýma negativama, ale dnešní doba je zrychlená, lidi se chovají jako idioti, jsou idioti, ale furt existuje určitý procento lidí, který ocení práci druhých, ruční práci, jo, a to je super.
1: Já jsem teď tak trošku osmutil, víš.
2: Neplač, Dané.
1: Protože já rukama neumím vůbec nic.
2: To nevadí, ale držíš se stolu, že rukama, takže umíš něco rukama, jo? To je...
1: Ano, po několika dvojkách. Mně nic jiného nezbývá, než se držet stolu. Hele, další píseň, která je teď trošku jinýho stylu, trošku jinýho žánru.
2: Ano.
1: A tou se mě strašně potěšil, protože já měl jsem tu čest kdysi za bolševika ještě. Když jsem začínal jako folkař, tak jsem měl tu čest s tady tím pánem vystupovat. No to se peš.
2: Ne, teď jsi mi zkazil večer. Jako.
1: No, já vím, že mi to závidíš. No, tady nadáváš na závistivý ty vole umělce, který ti závidějí úspěch. A když ti tohle řeknu, tak seš celý nasranej, že jsem hrál s Mertou, ty vole.
2: No jasně, protože jako kdo jiný by s ním měl hrát, než já. Hrál s ním nějaký tyhle Hán, tyjo. To je prostě špatně. No nicméně, abych našim fulzovkách posluchačům vysvětlil, pustíme si Vláďu Mertu, jeho kolosální, neuvěřitelnou, překrásnou skladbu Astrolog, kterou fakt miluju, zbožňuju a teď jsem fakt jako dojatej, tyjo, úplně strašlivě, protože bez srandy.
1: Produkce, papírový končíme. Kapesničky.
2: Ano.
1: Peťa Godotr se nám rosí.
2: Ano, protože tuhle tu písničku, jak si říká, kdo chce, co chce, posílám mojí milovaný Martince.
1: K tomu nic dodávat nebudu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Přátelé, musíme konstatovat s hlubokým žalem v srdci, a teď to nemyslím vůbec ironicky, že Roková zpovědnice s Petrem Godotorem končí. Hele, ale já si ho stejně pozvu zase. Já to udělám takhle, on určitě, jak má teď velký úspěch, tak mraky obrazu zase prodá, že jo? Tak jednak mě dá nějaký zadarmo, a tak to se nedočkám, tak to ne, ale bude si platit Rokovou zpovědnici, asi z toho něco vemu, až bude slavnej. Co? No on už je slavnej teď. Peťo, co říkáš?
2: Já neříkám nic, protože mě nenecháš mluvit, jo, takže jako, co bych na to měl říct?
1: Já jsem musel tak trošku zabránit tvýmu odporu, no ale teď ti dávám šanci teda.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak Dane, já ti teda děkuji za tvůj zájem o mé obrazy a já ti opravdu mohu slíbit.
1: Že si vždycky budu muset zaplatit. Hele, já jsem chtěl mluvit o ničem jiným.
2: Ano, povídej.
1: Já když jsem byl poprvé v tvém ateliéru, protože my jsme se potkali díky Jirkovi Roglovi vlastně poprvé tady v rádiu, že?
2: Ano.
1: Že ty jsi, jsem ti něco říkal o nový desce, nevím o co, a hrozně jsem to na tebe chrlal a ty jsi mi řekl, že jestli bych nemohl mluvit trošku rychlejc, protože mluvím hodně pomalu.
2: Ne, já
1: tak
2: jsem...
1: Nebo jak se to řekne,
2: nevím. Ty jsi tady seděl za tím mixpultem, no, a my jsme sem s Jirkou přišli, protože jsme dělali ten rozhovor v tom jeho pořadu, že jo?
1: No.
2: Hledáček Jiřího Rogla, v Hledáčku Jiřího Rogla, a ty jsi tady byl a já jsem se Jirky ptal, že bych tě rád jako poznal, a Jirka řekla, jo, Dan je ve studiu, a já jsem sem přišel, ty jsi tady seděl na tom místě, kde sedíš, a já říkám, jo, tak to seš ty, ty v podstatě ze sebe nedostaneš slova, víš, ty jsi takovej jako němej. A teď, přátelé, Dan na mě vyvalil v oči, jako, co to je za magu?
1: To je ten, no, ten floutek.
2: Takže tak to bylo, no, tak jsme se poznali.
1: Tak jsme se poznali. A tak následovali další události a já jsem se poprvé dostal k tobě do ateliéru v Libni, jo, kde jsi byl s Martinou.
2: Mm-hmm.
1: A teď jsem tam, přátelé, přišel. Větší místnost s ještě větším bordelem jste v životě neviděli. Tedy aspoň já. Tam byly prostě různě tam ty barvy a teď ty plátna, teď tam viselo, různý tady ty. No, atmosféra ideální. Jo? Ještě tam navíc měl pejska, tam měl.
2: Mm.
1: No.
2: Ano, tehdy ještě žila Amálka.
1: Amálka,
2: no, boxerka.
1: Ano, jasně, no. Taky pozdravujem do nebe, to byl strašně milý pes.
2: To
1: ale teda byl teda bojovník, ona mě vždycky jako nejdřív vyštěkala, že ho než...
2: Tak se nedí v Sphinxích tém jako...
1: No to je pravda, no. Mm. Já, ona byla mnohem zčinnější, a to je fakt. A teď víte, co mě překvapilo nejvíc? Že, nebo ne, nějak překvapilo, ale zarazilo trošku, nebo jsem říkal, ateliér, malíř, budou tam plátna, to tam bylo samozřejmě, budou tam cákance barev, to tam bylo. Byl tam Magor, který to všechno maluje v nějakých monterkách celý od barev. Jo, nevím, jak to smeje potom večer ze sebe. A tady ta atmosféra tam byla. Ale uprostřed těch obrazů stála bicí souprava,
2: mm-hmm,
1: a vedle ní takhle zapíchnutá do stojanu elektrická kytara.
2: Výborně, ty jsi to poznal.
1: Elektrickou kytaru, no musel jsem se zeptat, co to je. Ty jsi mě to pak řekl, tak jo. Teď se jako... Dělám ramena, že
2: jasný,
1: jsem poznal elektrickou
2: kytaru.
1: Jinak bych si samozřejmě myslel, že jsem to...
2: Že to je Valcha.
1: Ano, že to Valcha, no jasně, ty vole, s drátem. No a jsem se ptal, ty to tady jako pronajímáš taky jako zkušebnu? A to bych se nedivil, že jo, protože máš ateliér, je doba nouze, neprodáš obraz, tak potřebuješ prachy.
2: Ono je to 140 metrů, jenom jako velký, jo.
1: No, je to malý, přátelé, jako... Tři lidi už tam nevejdou. A tak jsem říkal, to pronajímáš jako nějaký muzikantům, že tady zkoušej. A on říkal, ne, já jsem bubeník, říkal Petr Godotor. A jsem říkal, kdo hraje na tu kytaru? A říkal, tady Martinka. Krásná baba, že jo, tam taková velice křehká, něžná na elektrickou kytaru, respektive v mých očích tady na valchu s drátem. Jak může to? A skutečně, a teď nám o tom něco řekni, Vy spolu hrajete, děláte muziku dodnes, furt jako ano. Řežeš do těch bicích a ano. Martina řeže do té kytary?
2: Ano, ano.
1: Jo.
2: Protože to je právě to, jako samozřejmě nebudeme se bavit o soukromí, ale jako ty máš prostě svoji dnešní lásku, tak já mám prostě Martinku a já jsem narazil...
1: A naštěstí mi nedrnká, jo, drnká vlastně.
2: No, nevy.
1: Ona drnká, ale ty tremský písně, jako. Mm-hmm. To je fakt? To je...
2: No, my jsme právě s Marťou jsme se potkali.
1: Máme podobný osud, ty vole. To je dobrý. No.
2: Ne, že Martinka jako je člověk jednak, co jsme se bali o tom výtvarnu, ale to děvče ovládá i několik hudebních nástrojů. Já taky. A...
1: Elektrická valcha, přátelé, třeba jak
2: přesně. Přesně tak, přesně tak. Takže jo, jako super. Jo, tak.
1: Hele, a vy máte vlastní původní pecky, děláte nějaký společně, nebo je jenom to takový, je to takový budeš odreagování od běžného života?
2: Budeš se divit, ale Marťa jako napsala x písniček svých, jako úplně super. Jako...
1: A proč to nevydá? Nebo nevydáte?
2: Nevím. Jako, víš co, upřímně řečeno, jako tyhle, všichni máme starostí nad hlavu. Jo,
1: že... Mě to povídej. No. Dneska něco vydávat, to je úplně napad.
2: No přesně tak.
1: To jako... je fakt, no. To nemusíme dál rozebírat. Hele, to jsem chtěl jenom, tuhle tu kapitolu a tady ten vzoreček svého soukromého života a zároveň pracovního zmínit,
2: ano.
1: Protože je to velice milý. Jo? Asi to smeluje. Ten vztah, že má několik rozměrů.
2: Určitě,
1: jakoby, jo?
2: Určitě.
1: To znamená odvaření oběda a snídaně po...
2: To neumím.
1: No, říkám, to umí Martina třeba, jo. Ale myslím, ten průběh soužití s jinou osobou, až po každý malujete, každý jinak, ale každý dobře děláte spolu výstavy a ještě si spolu zahrajete Big Beat.
2: Jo.
1: To je super. No a ještě vychováváte dítě, že jo, taky nemůžeme opomenout.
2: Varum nechci, jo.
1: No jasně. Hele Petře, poslední dotaz.
2: Ano.
1: Nejbližší výstava bude kde a kdy?
2: To je ten Senát České republiky.
1: To je ten Senát od toho září.
2: 8.9. a další výstava, letos mám pocit už 6. nebo 5. bude v mém rodném městě Žacléř. A... při své zmatenosti plus... Ne, já to vím přesně. 3. října bude vernisáž v Městském muzeu Žacléř. Tam budu mít vernisáž vlastně a tam bude tam... Tam to bude prostě.
1: Pokud budete mít zájem a pokud budete chtít vědět větší podrobnosti, tedy datum, čas, Petr Godotor na internetu, a tam se dozvíte vícero.
2: Přesně,
1: je to tak?
2: Je to tak.
1: Peťo, díky za návštěvu.
2: Dane, já moc děkuju za pozvání.
1: A já myslím, že ještě tyhle mě napadlo spoustu dalších věcí. Dneska jsme to nestihli, takže bychom třeba za rok, jo, když budeme ještě na světě, co?
2: A nebo že bychom šli tady do Strašnic na dvě a...
1: Myslíš do krematoria, nebo?
2: No, co jsme nestihli, tak stihneme.
1: Stihneme v krematoriu na dvě.
2: Každopádně.
1: Ty vole, ale...
2: Moc, Dané, děkuju za pozvání.
1: Tam dělají sodovku, tam je to plynem.
2: To už nám bude jedno. Každopádně, Dáňo, hele, děkuju za pozvání, děkuju lidem, že to s náma vydrželi a abych ti zavřel ústa, nebo vlastně ty máš hubu.
1: Mě zavře ústa teď Vlasta Třešňák, což je pro mě ctí.
2: A ty jsi mi vzal úplně má slova, protože největší... a úplně největší a můj guru je Vlastimil Třešňák a přátelé, sousedé a krajani, děkujeme za trpělivost a teď si poslechněte něco opravdu krásného. Děkujeme.
1: Díky, Petře. Petr Godotor byl hostem dnešní rokový zpovědnice. Krásný večer, respektive dobrou noc, respektive krásnou noc, vám přeje Dan Kohout. A zase za týden příště.

je to tady. Den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Vítám vás v době letošních prázdnin a dovolených u poslechu 8. a předposledního pořadu mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všehochuť. Opět dostanou prostor skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Dnes jsem začal art rockem v podání anglické skupiny Pendragon. Vznikl už v roce 1978 původně jako Zeus Pendragon a funguje doposud i po téměř 40 letech. Na své konto si již připsala 12 studiových a 8 koncertních alb. Její ústřední osobností je stále Nick Barat, její zakladatel a zároveň kytarista, zpěvák a výhradní autor repertoáru. Spolu s ním je pamětníkem začátku kapely také basista Peter G. Po několika personálních změnách se roku 1986 sestava Pendragon ustálila. Více než doma v Británii mají Pendragon svoji silnou fanouškovskou základnu v kontinentální Evropě, a to zvláště v Polsku. V roce 1991 si založili i vlastní hejskovsky znějící vydavatelskou značku Toff Records. Toff totiž v anglickém slangu znamená sekáč nebo hejsek. Pendragon staví svou tvorbu především na albech. Z toho zatím posledního Fallen Dreams and Angels and All the Loose Ends z počátku roku 2023 na úvod zazněla skladba Red Shoes. Důkazem toho, jak čas letí, její albová novinka Suzy Quatro nazvaná Freedom podle titulní skladby, která i vyšla na pilotním singlu alba. Je to již 19. studiová velká deska Suzy a 3., kterou připravila za vydatné pomoci svého syna Lena Richarda Takiho. Ten zde figuruje hned v trojí roli, jako producent desky, spoluautor a také jako aktivní muzikant. Suzy jeho roli popisuje jako, že jí pomáhá najít cestu zpátky k sobě. Zpěvačka a basová kytaristka svou novinkou ukazuje, že už si nemusí po 50 letech působení na hudební scéně nic dokazovat. Celkově již prodala 55 milionů desek. Snad tedy v jejím případě nebude znít neuctivě, když na ní prozradím, že v loňském roce oslavila již své 75. narozeniny. Zajímavost jejího nového alba, které vyšlo v březnu letošního roku a nahrávalo se ve známých studiích na Abbey Road, je také její spolupráce s Alicem Cooperem. Na desce si vystřihli jednu skladbu z repertoáru MC5, kde je již dnes téhle někdejší kultovní formaci konec. Z albumové novinky Suzy Quatro za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Little Miss Lovely.

0: Krásné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: James Blunt, někdejší kapitán britské armády, sloužil v jejich jednotkách mimo jiné, když byli součástí mírových sil NATO v Kosovu. V roce 2002 však odložil uniformu a vydal se na nejistou hudební dráhu. Stalo se tak na doporučení manažera Eltona Johna Todda Interlanda, když si vyslechl Bluntovi demo nahrávky. James zanedlouho získal nahrávací smlouvu u Atlantic Records a v roce 2004 představil své debutové album, které vznikalo v Americe. Měl tak famózní úspěch, který nikdo nečekal, a Jamesovi se už nejspíš nikdy nepodaří překonat. 11 milionů prodaných exemplářů, vrchol britského žebříčku i dalších 16 zemí. Dnes už má James Blunt, plným jménem James Hillier Blunt, na svém kontě celkem 7 velkých studiových desek a také 34 singlů. Za moment zazní ukázka Monsters, z předposlední z nich Once Upon a Mind z října 2019. Urodila celkem 5 singlů a tohle je jeden z nich, v pořadí čtvrtý. Jinak i tahle Bluntova hudební kolekce byla, jak se patří, vidět. Například v Británii v žebříčku patřilo třetí místo a za svůj prodej 100 000

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Australskou skupinu Ted Mallory Gang založil v roce 1972 anglický zpěvák a skladatel, původně však basista Ted Mallory, a pojmenoval ji po sobě. Ideálně propojovala Teddyho inklinaci k popu s hospodským hardrockem členů kapely, zosobňovaný především kytaristou Gary Dixonem, který se k téhle hudební partě, někdy označované pouze zkratkou TMG, přidal jako poslední. Průlom se souboru podařil v roce 1976 s Mallorýho skladbou Jump in my car z předchozího roku. Vyhřívala se celkem 11 týdnů na vrcholu australského žebříčku. Skupina byla aktivní až do roku 1986, kdy se rozpadla. Poté se scházela už jen příležitostně. Dva z členů souboru, kytarista Les Hall a bubeník Herm Kovak, však prapor kapely tříma.

něj doposud. Samotný Ted Mallory zemřel v září 2001 na nádor na mozku. Bylo mu pouhých 54 let. Z podnětu jeho mateřské kapely pak proběhl důstojný koncert na rozloučenou. Ale teď už na vás ve studiu Rádia B čeká slíbená skladba Jump in my car, svým způsobem vlajková loď formace Ted Mallory Gang.

0: Krásné nálezy na rádiu
1: Mám tady pro vás jeden výjimečný hudební projekt z Velké Británie, který vznikl již v roce 1969 a aktivní je až do současnosti. Jedná se o folk-rockový soubor The Steely Span, o průkopníky tohoto žánru na britských ostrovech, který již oslavil půlstoletí své činnosti. Podle statistiků se jeho sestavou protočila více než 20 muzikantů ve 14 různých formacích. Jedinou z původní sestavy skupiny je už pouze zpěvač Maddie Priorová. Soubor založil basista Ashley Hutchins, spoluzakladatel neméně známých Fairport Convention, po tragické nehodě téhle kapely, kdy dva z jejich členů zemřeli. Maddie si vyhlédl i s jejím tehdejším hudebním parťákem Timem Hartem. Podle svých vlastních slov chtěl jít vlastní, ještě folkovější cestou, než se ubírali Fairport Convention. Steely Span již připravili celkem 25 alb. Z jejich 8. All Around My Head z roku 1975, jež je spojené se známým producentem Mikem Bettem, vám dnes prostřednictvím rádia Beat pustím titulní píseň téhle desky a také jednu z nejslavnějších v jejich repertoáru All Around My Head. V roce jejího vydání se dostala na 5. místo britského žebříčku, vydržela zde celkem 9 týdnů a pro skupinu také představovala průlom do Nizozemska a Německa.

Jako králové rock'n'rollu bývá na propagačních materiálech uváděno trio, které se říká The Casanovas. Vzniklo v Melbourne v roce 1999 zásluhou bratrů Patrika Boyce, který byl bubeníkem, a jeho bratra Tommyho, používajícího také uměleckého jméno Tommy Love, který zpíval a hrál na kytaru. K tomu přizvali basistu Jimmy Luise. Z této zakladatelské sestavy však v současnosti zůstal v kapele už jen Tommy Boyce. Skupina vyznává přímočarý, hřmotný rock bez kompromisů a tím se vyznačuje až do současnosti. Už v roce 2000 vydala single, na řádné album si troufla až o 4 roky později, kdy už měla za sebou turné po Novém Zélandu i mateřské Austrálii. Diskografie The Casanovas dnes čítá celkem 5 studiových alb. Z toho druhého All Night Long z července 2006 zazní single s důvěrně známým názvem Born to Run. Ovšem se stejně nazvaným singlem ani albem Bruce Springsteena, které vzniklo o čtvrtstoletí dříve, má však společný pouze název. Frekvence Rádia Beat teď rozezvučí australští The Casanovas se svou skladbou Born to Run.

0: Nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Steve Hillage, britský kytarista a skladatel a hlavně věčný hudební experimentátor, se narodil v Londýně a je hlavně spojovaný s hudební scénou v Canterbury. Studoval na univerzitě v Kentu. Jeho první kapelou byli v roce 1968 bluesový Ura Yell, který se později přejmenovali na Dieck. Jinak řada souborů, se kterými Steve spolupracoval nebo ve kterých působil, je dlouhá. To hledactví je u nich patrné a proto se i jejich styl často výrazně liší. Řada renomovaných muzikantů, se kterými Hillage na různých projektech spolupracoval, je rovněž početná. Já si tady dovolím pouze připomenout spolupráci s Mikem Oldfieldem na živém provedení jeho zásadního alba Tubular Bells v roce 1970. Při takhle rozkošatělém uměleckém záběru stačil Steve Hillage, připravil i svých 9 studiových solových desek. Vedle toho vyšlo jeho dalších 9 alb se záznamy koncertů. V dnešním vysílání Rádia Beat zazní z jeho tvorby ukázka Don't Ditch It To Me. Která pochází z jeho 6. studiové solovky Open z roku 1979. Umístila se na 71. příčce britského žebříčku. Skladba vyšla i na singlu. Reedice alba z roku 1990 byla obohacena o 5 skladeb.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Když mohou mít Američani svého Batmana, řekl si producent Frank Klunbar z Nizozemska, tak proč bychom nemohli mít my svého Panthermana? A hned taky učinil, včetně pořízení příslušného kostýmu. K tomu i v roce 1974 přidal pod uměleckým jménem Pantherman stejnojmenný single Pantherman na značce Polydor. Hudebně je na pomezí punku a glam rocku. Aby toho nebylo málo, hraje sám i na všechny nástroje. Klunhár pod svou novou uměleckou identitou pak připravil ještě další dva singly. Tím svoji dráhu aktivního muzikanta i ukončil a naplno se věnoval kariéře producenta a hudebního novináře. Vrcholu svého působení jako hudební činovník pak dosáhl ve funkci generálního manažera EMI Music Publishing. Pantherman se vám teď na frekvence Rádia Beat představí ve své skladbě Pantherman z roku 1974.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Trio Eskimo Joe, soubor alternativního roku ze západní Austrálie Steve Fremantle, vznikl roku 1997. Od té doby se stačilo stát mnohonásobným nominantem cen ARIA, které uděluje Sdružení australského hudebního průmyslu nejlepším hudebním nahrávkám, a to v kategorii alb i singlu. Nominováno bylo 35krát, palmu vítězství si odleslo 8krát. Muzika téhle formace staví na pop-punkových kořenech. Hned jejich debutové album z roku 2001 se chytlo na více než výbornou. Za své prodeje získalo zlatou desku. Eskimo Joe již mají na svém kontě 6 alb a mimo jiné i 8 EP desek. Jejich komerčně nejúspěšnější hudební kolekce pochází z roku 2006. Pyšní se tím jejich třetí velká deska Black Fingernails Red Wine. Umístila se v australské top 10 a vedle toho byla za své prodeje oceněna 4 platinovými deskami. Titulní skladba Black Fingernails Red Wine, která vyšla i na singlu a v Austrálii byla v roce 2006 oceněna i jako nejlepší single roku. Album bylo ve své kategorii na to ocenění také nominováno. Její součástí dnešní hudební nabídky Rádia Beat.

0: krásné nálezy na Rádiu B.
1: Anglický hudebník, skladatel a multiinstrumentalista John Parr je na hudební scéně aktivní od roku 1964. Ačkoliv prodal 10 milionů svých alb a má za sebou podíl na celé řadě hudebních projektů, včetně třeba spolupráce s Meatloafem v roce 1984, vždy se v souvislosti s ním připomíná hlavně píseň St. Elmo Fire, Man in Motion, která se v roce 1985 dočkala mega úspěchu. Na jejím počátku byla žádost renomovaného producenta Davida Waltera Fostera, zda by nemohl napsat muziku k připravovanému filmu St. Elmo Fire o atletu Ricku Hansenovi upoutaném na invalidní vozík. Parr s Fosterem nakonec píseň složili společně a určitě netušili, jaký v pozitivním slova smyslu vyvolá poprask. Nejen, že byla nominována na cenu Grammy, ale i její pouť hudebními žebříčky byla nevídaně mega úspěšná. Jednička ve Spojených státech a šesté místo Británii. V roce 2012 byla dokonce natočena i její revidovaná verze. John Parr má již na svém kontě 5 sólových studiových velkých desek, řadu koncertních vystoupení i další hudební úspěchy, ale píseň St. Elmo's Fire, Man in Motion, která dnes dostává prostor i ve vysílání Rádia Beat, ho zřejmě bude provázet až do smrti.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Závěr dnešního vydání krásných nálezů nebude patřit nikomu menšímu než dvojici ověnčené řadou úspěchů na hudební scéně, a to Eltonu Johnovi a Brandy Carlileové a jejich společnému albu Who Believes in Angels z dubna 2025. Jinak se jedná o již 35. Eltonovu velkou desku, v případě Brandy 8., ale ta stačila v září 2025 do své diskografie přidat ještě 9. Elton se z Brandy, která již obdržela mimo jiné 11 Grammy a časopis Time ji označil za ženu roku 2026, poznal pracovně v roce 2021 v těžkém období lockdownu. O 3 roky později s ní ještě natočil single. Jejich společné album, které Elton označil za jednu z nejtěžších desek, co dělal, a Brandy jako neuvěřitelnou výzvu a inspiraci, vznikala jejich rukama společnýma. Komponování skladeb a natočení desky prý však netrvalo déle než 20 dní. Vedle obou zpěváků se na tom podílel i Eltonův dlouholetý textař Bernie Taupin a producent desky Andrew Watt. V Británii deska vévodila žebříčku, ve Spojených státech se umístila jako 9. a třeba v Německu ji patřila stříbrná příčka. Pozitivní hodnocení hudebními kritiky i nominace na udělení ceny Grammy tak jen dokreslují, že vznikla mimořádná hudební kolekce. Dnes ní zazní skladba Swing for the Fences. Příště vás pozvu k poslechu již poslední 9. části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod lavičkou Letní roková všeochuť. Tentokrát dám prostor cover verzím skladeb The Beatles, jejichž tvorba je s odstupem řady let na hudební scénu dodnes inspirativní. Zazní v podání souboru Sherbet, The Zoot, Ricka Wakemana, Chrise Duarteho, Suzy Bogusové s Chetem Atkinsem a dalších. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Závěr dnešního vydání Krásných nálezů obstarají Elton John s Brandy Carlileovou se svou skladbou Swing for the Fences. Těžko se mi ji vybíralo, protože jejich společné album obsahuje jeden hudební klenot vedle druhého.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí býťáci, vám od mikrofonu ze studia Rádia Beat přeje Martin Vysušil a startuje 1014. jedenáctka v 11. Posledně jsem se vás ve finále ptal, jestli tušíte, co bude za téma příště. Měli jsme začátek, no logicky, kde je začátek, musí být i konec. A to je právě poprvé téma toho dnešního pondělního večera a středeční reprízy na rádiu Beat. Začneme pěkně koncem světa. No, to není moc povzbudivé, nicméně Aphrodite's Child v roce 1968 na albu End of the World, svém debutovém albu, na kterém byl i jejich tehdejší velký hit Rain and Tears, natočili i tenhle ten song. Autory jsou pochopitelně Evangelos Papathinaiou a Boris Bergman.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Přestože konec nenabízí až příliš mnoho pohledů do budoucnosti, tak je to téma zajímavé, protože v každém případě je to ten pravý opak začátku a máme-li ten začátek jako jedenáctkové téma, nemůžeme konec vynechat. Konec dětství je titul pocházející z alba Obscured by Clouds. Autorem je David Gilmour a tu nahrávku pořídili pochopitelně v roce 1972 Pink Floyd.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11 na Rádiu Beat.
2: Dalším příspěvkem do dnešní jedenáctky s číslem 1014 přichází Joe Walsh z alba The Smoker You Drink, The Player Get z roku 1973. Přichází se songem o konci řady knih. Znáte to, končí vám knížky, potřebujete, aby vám nespadly z police, tak použijete takovou podpěrku. A tomu se říká bookend.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Konec konců i konec musí mít začátek, protože je to píseň a ta musí nějak začít. Fly By Night je album, které obsahuje i song, který společně dali dohromady Geddy Lee a Alex Lifeson, to znamená nahráli Rush v roce 1975 a ten song se jmenuje In The End.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 songů, 11 konců s číslem 1014. To je poprvé 11 věnovaná songům, které nějak obsahují ten termín end, konec. Měli jsme tu zatím Aphrodite's Child, Pink Floyd, Joa Walshe, Rush a těmi dalšími, kteří přicházejí, jsou Atomic Rooster. To už jsme

ovšem v letech 80. konkrétně v roce 1982 na jejich albu Homework. A Konec dne je právě ta další píseň End of the Day.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Přímočarý rock Atomic Rooster teď vystřídá progroková německá formace vystupující pod názvem Alloy. Založil ji kdysi dávno, někdy v roce 1969, kytarista Frank Borneman. A ta kapela, světe div se, funguje až dodnes. Zahrajeme si z alba Time to Turn jejich song s názvem Konec Odyssey, End of an Odyssey.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: To jsme byli s homérovskou tematikou s Eloy v roce 1982 a teď se přesuneme do let 90. Yngwie Malmsteen v roce 1998 vydal album Facing the Animal a na něm je i píseň, která se jmenuje End of My Rope. Je to na konci sil, dá se říci, ale může to znamenat, že mu také může docházet trpělivost. End of My Rope.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 songů, 11 konců v té dnešní 11. End of My Robe byl zatím ten poslední a The End Is Here je další píseň, kterou nám ovšem nabídnou jako spoluautoři Mark Tremonti a Miles Kennedy z kapely Alter Bridge. Album, které vyšlo v roce 2004 pod názvem One Day Remains, obsahuje i tento song The End Is Here.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Všechny dnešní songy mají společný především ten konec. To je téma dnešního večera. A poprvé, End of the World, Childhood's End, Bookends, In the End, End of the Day, End of an Odyssey, End of my rope, the end is here. A další ještě přijdou. Mezi největší pochybovače dnešního večera jednoznačně patří Tom Waits. Ten v roce 2004 také vydal album, nazval ho Real Gone a píseň do dnešního večera rozhodně patřící dostala titul How It's Gonna End, tedy jak tohleto skončí.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: How it's gonna end, Toma Waitse, no jak by to jinak skončilo? Jedenáctka končí vždycky ve 12. Tak nějak okolo. Finská partička Stadion Turunen, Nightwish. End of All Hope je další titul dnešního večera, ten předposlední pochází z roku 2012 z jejich alba Century Child. A konec nadějí? Já si myslím, že ne. Minimálně je tu naděje ještě na jednu jedenáctou písničku.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A jak jsem slíbil, tak taky udělám. 11. píseň je tady. Zopakuji, že tu s námi byli Aphrodite's Child, Pink Floyd, Joe Walsh, Rush, Atomic Rooster, Eloy, Yngwie Malmsteen, Alter Bridge, Tom Waits, Nightwish. A úplně nakonec jsem si nechal Ozzyho Osborna. Ten má totiž na svém albu Ordinary Man, které vyšlo v roce 2020, píseň s titulem Today is the End. Je to zcela příhodný titul. Já jenom připomenu, že za malou chvíli, až skončíme my, začne repríza Hard and Heavy a po ní začnou a taky skončí další a další pořady Rádia Beat, jak jste zvyklí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, Martin Vysušil. Today is the end.